0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzsky je to J'aimerais to frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Šarm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sipěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance With Me Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali. Rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Hollywood znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího. Určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

top of your foot and hang you from a big long fishing

porch, I'm a little lonely. Hey, hey.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum, píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountbiking. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj Martino.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jsi nervózní.
2: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
1: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
2: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
1: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, zlatý

0: jsme to slíbili, že se budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, tam se větě zprávek, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu.
2: Županě.
3: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně, že jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
2: Ano, ano.
3: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale
3: to je vlastně... Ano, zpěváci, že mu se to bylo. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: Co je to?
3: Tak to ne, asi... To není ono. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se řekneme chodidla a nohy řekneme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Vede se správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu vyhněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny. No a Milka a Senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle, ano, zbořit, ano, některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě to jsme byli další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Ano, salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a jo, co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že
1: ne,
0: se někdo pokecal?
1: Ne, jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Mladovic a ptal si anekdoty.

0: Martinu a Patrika rozehnala.
1: Děkujem.
0: A dáme si anekdoty.
2: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
3: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
4: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
5: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
6: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
7: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
8: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí. Pojďte sem, Přesličková.
3: Ano, prosím.
8: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
3: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete, rozumíte?
7: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
9: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
5: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
9: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
3: Mě taky, soudruho profesore.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
11: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
2: Ty jsou taky vtipné.
11: Ty jsou velmi vtipné.
2: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
11: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
2: Jo, to mi připomnělo toho Menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
11: Ano.
2: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
11: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
2: A to se jako dědí takhle?
11: To se dědí.
2: Nebo to si vyžádala?
11: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturoval normálně několik jako ročníků. A
2: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
11: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
2: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
11: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
2: S Martinou se vídáš?
11: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
2: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 01 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: No, haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka den. Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady
1: ano.
2: Je to strážnice.
1: Ano, a?
2: Než to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strč si svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vezmeme Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono tu zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek, je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde
1: jakou
3: člověk dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse, protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04, posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900, jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Bílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všichni pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: se vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď Krampola.
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá Žebirené. Potom to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku, co?
8: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka?
8: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
8: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já pán Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Mm-hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi jo. rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
4: Zachránil to vždycky. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
1: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduard.
1: Eduarde, já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné dobírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme, 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to rotore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: to. Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, lotr a rváč, všem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano,
4: ano. Ano, no přírodopis ho vůbec nezajímá, ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem byl vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, prosím.
4: Pane profesore, já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochopil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampula, ano, to na to se bude dlouho vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás v Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to podaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud otevře případ otrav ve firmě ve Štembergu. Žalobce chce výjimečný trest. Zastupitelé Přerova schválili plán na rozšíření magistrátu. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí stávkovat. Dnes čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Soud dnes otevře případ Jiřího Kudličky. Před třemi lety ve zbrojovce ve Štembergu rozmístil kartony s otrávenými nápoji. Limonádu s olvem a dalšími toxickými látkami vypili dva zaměstnanci podniku. Jeden z nich na otravu zemřel. Kudlička jedovaté nápoje umístil i na dalších místech v okolí Olomouce, kde se pohybují lidé bez domova. Policisté u něj doma také zajistili chemikálie k výrobě výbušnin. Muži hrozí výjimečný trest. Samospráva Přerova zvažuje rozšíření magistrátu v centru města. Konkrétně se jedná o budovu zvanou Hroch. Novém křídle by mělo mít kanceláře až 65 úředníků, říká náměstek primátora Vladimír Lichnovský z hnutí ANO.
3: V rámci té dislokace magistrátu počítáme s tím, že to bude vlastně další fáze po tom postavení té budovy, kdy úředníci, které jsou aktuálně v některých jiných budovách, zde budou dislokováni a třeba ty původní budovy budou následně opuštěny, budou přebudovány anebo budou prodány.
2: Ve Vápené na Jesenickou dělnici dokončují úpravy autobusové zastávky. V lokalitě pod lesní čtvrtí má vzniknout také záliv, který podle vedení obce pomůže zvýšit bezpečnost dopravy. Vše má být hotové do konce června, říká starosta Vápené Leoš Hanek z hnutí TOP 09.
4: V tuto chvíli dokončujeme kvůli bezpečnosti, protože přes Vápenou vede komunikace 1.60, kvůli bezpečnosti doděláváme autobusový záliv pod lesní čtvrtí, tak tam jsou předpokládané náklady 3,5 milionů. Ten už vlastně by mohl být do měsíce hotový.
2: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa veřejnoprávně, která je sdružuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. Pracovníkům televize a rozhlasu vadí vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
5: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromse. Dvojzápas začne 24. července na hřišti Severského celku. Odveta je na programu o týden později ve Štruncových sedech. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno, přechodně oblačno, v jeseníkách slabé přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumborsku je částečně uzavřena silnice v obci Zvole. Stavební práce tady potrvají do středy příštího týdne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 18. června a svátek má Milan a Milana. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu. No a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Jako první v této hodině bude zpívat Palo Habera. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 17:45. Dobré ráno, snídáte-li, přeji dobrou chuť. No a na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium. Pojďme zazpomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 18. června, svátek má Milan a Milana a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká Pardna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. No dnes sluníčko i slabé přehánky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Báru z Olomouce. Ta naměřila 20 stupňů a hlásí polojasno. 18 stupňů Šumwald, vypadá to na vedro, to už je vzkaz od Evy. Uničov, oblačno, 18,5 stupně, tolik naměřil Radek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu Přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vepkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
3: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Hry a interakce nabízí dnes zahájená výstava v Olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. Didaktické exponáty z 3D modely muzejních předmětů si návštěvníci můžou osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Pomyslně navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římané měli rádi skluzavky.
1: Po třikré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scenografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
2: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády.
1: Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
2: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
1: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
3: Tu můžeme naleznet vedle té věže, o které mluvil Honza.
1: Takže se podíváme tady dolů, ano.
3: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa.
1: Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
2: Speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka. Prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
1: Jak si to můžeme vyzkoušet?
2: Přikládáme takové speciální kameny do útrop toho stromu a ten k nám začne mluvit.
1: Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku.
3: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojí civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
1: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
3: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny a byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té Jantaru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
4: Pospěš si, kousek broušeného Jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjisti, čím můžeš truhlu naplnit.
1: Výstava Pilíře civilizace je ve vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Soud projedná případ řidiče městského autobusu, který opilý havaroval v přerovské místní části Žeravice. V krvi měl podle policie téměř 3 promile alkoholu, za to mu hrozí až 3 roky vězení. Nehoda se stala koncem března, řidič sjel s autobusem ze silnice a narazil do stromu, nikdo se nezranil. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla, schoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. Senátoři odmítli zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Skupina politiků v čele s Vladimírou Lutkovou z klubu ODS a TOP 09 chtěla, aby k sexologickým posudkům přibyla ještě povinná roční psychoterapie, aby o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy, zdůvodňovala to ochranou mladistvých. Spojené státy a Irán podepsali mírové memorandum, stvrdili jej prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení. Za sportu české softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu. Počasí dnes se čekáme polojasno, přechodně oblačno, v jeseníkách slabé přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice v obci Bělá pod Pradědem. Dělníci tu opravují most, omezení potrvá do 9. října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu pořad od Pradědu na Hanou, 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už od 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Dnes navštívíme malou osadu Střížov, nedaleko Drahanovic. Je nejen osadou, kam se jezdí na výlet za půvabnou zahradní železnicí, ale i docela zajímavou obcí z historického hlediska. Třeba tím, že to bylo místo, kde sídlili dávní vladykové. I o tom bude dnešní rozhlasová pohlednice s Mirkem Kobzou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 18. června. Svátek má Milan a Milana. Vše nejlepší. Za minutu bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes sluníčko i slabé přehánky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20 stupňů a polojasno, štíty, velká oblačnost, teplota od 10 do 14 stupňů, vítr od 4 do 22 km. Za hodinu vlhkost 55%, píše Břeťa. No a Šternberg, 18 stupňů, tu a tam mráček. To je vzkaz od Věry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, operní a muzikálový zpěvák Marián Vojtko. Dozvíme se například i to, jaké měli 4 tenoři zázemí při jejich nedávném účinkování v Carnegie Hall.
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Celý rozhovor s Marianem Vojtkem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Dělníci dokončili v areálu Olomoucké fakultní nemocnice hrubou stavbu nového centrálního pavilonu. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Nový pavilon fakultní nemocnice Olomouc se otevře květnu 2028. Senátoři vrátili změny rozpočtových pravidel do sněmovny. Řidiči už můžou jezdit po dálnici D49 mezi Holešovem a Freštákem. Dnes má být polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Fakultní nemocnice Olomouc dokončila hrubou stavbu pavilonu B. Ten nahradí zbouranou budovu přezdívanou Franz Josef. Nový objekt se začal stavět předloni. Bude mít 8 podlaží, nemocnice do něj přestěhuje 4 kliniky. Pavilon získá také urgentní příjem. Investice si vyžádá zhruba 3,5 miliardy korun. Dokončena má být květnu 2028, řekl to vedoucí odboru investic fakultní nemocnice Olomouc František Valíček.
4: Probíhá instalace oken, probíhá příprava už na provětrávanou část fasády, to znamená, že to je od toho druhého podlaží výše, kde máme provětrávanou fasádu z bondu. Barva bude taková měděnka, takže do zelená bude tato část a ten sokl objektu bude z kamene.
3: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
5: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
6: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
5: Senátor Michal Canov z klubu starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
7: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
5: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítali výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Český rozhlas ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, ani ji neuvádí na svých stránkách Ministerstvo práce. Přesto spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotace dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje. Řidiči už můžou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Freštákem na Zlínsku. Původně se slavnostní otevření plánovalo na sobotu. Nový úsek pomůže městům a obcům v okolí. Denně přesně projížděly tisíce vozidel. Pokračuje nezávislý starosta obce Martinice na Kroměřížsku Pavel Fjurášek.
8: Já si myslím, že nám to určitě uleví. Z toho dálnici jsme tady měli nějakých 7 tisíc aut, že denně. 7,5 tisíce aut tady bylo. Uvidíme, potom se změří, že třeba za půl roku, potom zjistíme, kolik bylo. Takže za mě obrovský úspěch. Sport.
3: Anglie zahájila světový šampionát ve fotbale vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ghana zdolala ve stejné skupině Panamu 1-0. Portugalsko i s útočníkem Cristianem Ronaldem remisovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Utkání začne v Atlantě v 18 hodin našeho času.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme polojasno, přechodně oblačno, v jeseníkách slabé přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Povane slabý, místy mírený severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ve Štamborku je částečně uzavřena silnice 46 v ulici Jívavská kvůli stavebním pracím. Omezení potrvá do konce července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Také se vám stává, že když přijdete domů z práce, zjistíte, že tam na vás čeká ještě víc práce než v práci. No držím palce, ať nám jdou povinnosti co nejlépe od ruky. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o tablech ve výkladech olomouckých obchodů a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Olympic a jejich Žalva. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. O čem psali novináři, když nadepsali svůj článek před 100 lety před zvěst prázdnin? O tablech, která se objevovala ve výkladech olomouckých obchodů. Přibývalo jich, jak z článku zjistila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Ve výkladech různých obchodů se v červnu 1926 objevila tabla s fotografiemi absolventů různých škol, což dle novinářů bylo předzvěstí prázdnin, na které se těšili nejen ti školou povinní, ale také ti, kteří školní lavice už dávno opustili. A také zaměstnanci, protože je čekala dovolená. Těšili se bohatí, kteří se chystali do lázní, a rodiče, které alespoň na pár dnů čekal oddech od dětí. Novináři v článku upozorňovali na fakt, že v minulosti tabel ve městě nebývalo mnoho. Šlo o abiturienty Slovanského gymnázia a absolventky Pettingea, vedle kterých občas bývalo tablo nových učitelek z Hřebčínského kláštera a nově vysvěcených kněží. Po převratu ale přibývalo nových škol a s nimi také tabla. Nejprve na nich bylo málo žáků a hodně učitelů, což se ale postupně obracelo. Starostliví otcové ale prý při prohlížení fotek kroutili hlavou nad tím, kde se všichni uchytí. A mladí odpovídali: šikovný člověk se vždycky uchytí. Inteligence je sice mnoho, ale schopných lidí málo.

0: Liberci máme dnes po ránu 15 stupňů, většinou zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Brníčko 16 stupňů Celsia a oblačno, vzkaz od Jakuba a Jeseník 15 stupňů, tolik naměřila Iva, která se dnes chystá otrhat a namrazit jahody.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Bojtko.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou příští pondělí stávkovat. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Ke stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z rozhlasu.
1: Celoplošné regionální

0: Regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
1: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
2: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
1: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
1: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
3: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
4: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
1: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize, a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
1: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
6: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
1: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Soud otevře případ Jiřího Kudličky. Před třemi lety ve zbrojovce ve Štenbarku rozmístil kartony s otrávenými nápoji. Limonádu vypili dva zaměstnanci podniku. Jeden z nich na otravu zemřel. Kudlička jedovaté nápoje umístil i na dalších místech v okolí Olomouce. Hrozí mu výjimečný trest. Samospráva Přerova zvažuje rozšíření magistrátu v centru města. Konkrétně se jedná o budovu zvanou Hroch. V novém křídle by mělo mít kanceláře až 65 úředníků, řekl to náměstek primátora Vladimír Lichnovský z hnutí ANO. Kratom by mohl být dražší a hůře dostupný. Navrhuje to vláda s tím, že chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ji prodávat přes internet. Vláda chce také u kratomu zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. Sedm vojáků se tehdy několik hodin bránilo stonásobné přesile jen s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli. Jeden z nich zemřel v boji a ostatních šest nakonec obrátilo zbraň proti sobě. Za sportou fotbalista Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Hradec Králové ve stejné fázi konferenční ligy čeká chorvatský Varaždín. Rozhodl o tom Los Savionu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ještě může změnit v návaznosti na korupční aféru v Karviné. Počasí dnes se čekáme většinou oblačno, ojídněle slabé přehánky, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Bělotína směr Ostrava pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Olomoucký soud dnes začne řešit mimořádný případ muže, který údajně nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Olomoucký soud dnes začne řešit mimořádný případ muže, který údajně nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z nich zemřel, druhý má vážné následky. Obžalovaný Jiří Kudlička se měl taky pokusit zabít toxickou směsí bezdomovce. Kriminalisté to vše odhalili náhodou, když ho zatkli za rozsáhlé požáry lesů na Bruntálsku.
1: Vše začalo loni tady v rozlehlých lesích na Bruntálsku, kde na několika místech žhář založil požár. Odhalila ho speciální svíčka se spožďovačem, kterou používal. Upřesnil po zatčení ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
2: Z toho vzniklo poměrně velké masivní opatření, které trvalo bezmála měsíc a půl. Ten prostor byl obrovský, skoro 500 km čtverečních.
1: Jenže postupně kriminalisté odkrývali temnou minulost Jiřího Kudličky. Ukázalo se, že má na svědomí i otravu kolegů z firmy Excalibur Army ze Šternberku. Upřesňuje mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.
3: Nejzávažnějším skutkem, který obžaloba klade obžalovanému k tíži, je otrávení spolupracovníků na pracovišti tím, že obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
1: Při výslechu policistům obžalovaný řekl, že se chtěl mstít, potvrdil náměstek policejního ředitele Martin Lichý.
4: Motiv u dokonané vraždy byla to nějaká jeho osobní zloba, věděl, že na tom pracovišti patrně skončí.
1: Jedovatou směs obsahující morfin nebo olovo umístil také v okolí Olomouce, říká mluvčí soudu Igor Krajdl.
3: Nejméně ve čtyřech případech umístil na různých místech v Olomouci, kde předpokládal pohyb osob bezdomova, kartony či láhve s ovocnými nápoji, které byly rovněž otráveny různými chemikáliemi.
1: Podle obžaloby si také připravoval speciální směs do výbušného systému pro případ, že ho přijdou policisté zatknout. V části kauzy, která se týká lesních požárů, ještě vyšetřování pokračuje. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak bude to počasí s proměnlivou oblačností, teď ráno je poměrně dost, někde je i zataženo a také se ojediněle mohou vyskytovat slabé přehánky. Během dne bude oblačnosti přechodně ubývat i na polojasno, pak se vytvoří kupovitá oblačnost odpoledne a nelze vyloučit třeba později odpoledne k večeru i nějakou ojedinělou přehánku s větší pravděpodobností na severu, Jesenicku, Javornicku. Teploty dnes budou letní v rozmezí 24 až 28 stupňů, na horách kolem 20 a vád bude mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaké počasí bude v noci a zítra během dne?
2: Postupně bude v noci ubývat oblačnosti, na polojasno, k ránu je skoro jasno. Noční teploty zůstanou v rozmezí 17 až 13 stupňů, takže na poslední dobu celkem teplá noc a vítr slabý proměnlivý. Zítra slunečno, odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a zcela výjimečně opět spíše v oblasti Jeseníku se může vyskytnout přehánka, případně bouřka. Teploty zítra již kolem 30 stupňů, na horách kolem 22 a vítr slabý proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: na čase být.
1: Dobrý kafe nám připomněla Lucie Bílá. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Valdemar Matuška a Růže z Texasu. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť. A jestli se chystáte k lékaři, tak přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme, jak na to. Právě teď, 10 minut před 7 hodinou, si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede, jako vždy, od pondělí do pátku Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Opřeme se dlaněmi o židli, lokty propnuté, zpevněný trup, kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno po oblouku bokem k pravému lokti. Opět s výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Mikulovicích dělníci začínají opravovat cesty poškozené povodněmi. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Mikulovicích dělnici opraví 18 silnic poškozených povodní. Odborový svaz Kovo bude volit nového předsedu, jsou dva kandidáti. Fotbalisté se chystají na druhý zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Dnešní počasí má být většinou oblačné s teplotami do 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. V Mikulovicích na Jesenicku dnes začíná oprava 18 cest, které poškodila nebo kompletně odplavila velká voda při předloňských záplavách. Práce za zhruba 60 milionů korun potrvají do září. Pokračuje starosta Mikulovice Roman Šťastný z hnutí STAN.
2: Povodní byly pouze zasypány a teď by se měly ty komunikace dotáhnout již do standardní podoby. Máme spoustu komunikací, to je část komunikace Hlucholiska, Kamenická, Potoční, komunikace v Širokém Brodě za poštou. Myslím si, že se jedná plus minus o částku kolem 60 milionů.
1: Největší odborový svaz v zemi, svaz Kovo, bude tento týden v Praze volit nového předsedu a místopředsedy. Kandidaturu potvrdili dva uchazeči, stávající předseda svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda svazu Tomáš Valášek. Volební sjezd začne dnes a první den se ho zúčastní vládní i opoziční politici. Podle Romana Ďurča budou delegáti na sjezdu schvalovat i priority odborového svazu Kovo na další období.
3: Určitě je to zastropování věku odchodu do důchodu náročné profese. To je jedna z těch výzev, která půjde směrem k vládě a směrem k Evropské unii. Samozřejmě jsou to ty regulace, tak aby ten český průmysl byl životaschopný a mohl projít tou transformaci toho průmyslu bez nějaké velké újmy.
1: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Týkalo by se to podniku například v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu a keramičky. O úpravu podmínek pro získávání povolenek se kromě Česka snaží i Belgie, Itálie, Polsko nebo Rakousko. Český spolek Nesehnutí v rámci projektu Slunce pro Ukrajinu nainstaloval v ukrajinském Lvově novou solární elektrárnu. Je na střeše nemocnice svatého Lukáše, pro kterou má zajistit stabilnější dodávky elektřiny. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun. Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Utkání začne v 18 hodin našeho času. Pro úspěch klíčovém dolu bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem. Myslí si to i kapitán Hladislav Krejčí.
4: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční. Počasí.
1: Dnes se čekáme většinou oblačno, ojediněle slabé přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Olomouce směr Hradec Králové pracují silničáři. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Někdo bude dnešní den trávit doma, další v práci a jiní se vydají pracovat na zahrady a zahrádky. No to je také můj případ. Dnes opět sekání trávy. Už do 6 minut nás čeká soutěž. Ten, kdo se jako první dovolá po mé výzvě na naše telefonní číslo 221 555 444 získá dvě vstupenky na parádní koncert. Hana a Petr Ulrichovi a Javory Beat vystoupí už zítra v 19 hodin ve farní zahradě v Cholině. Můžete být zadarmo u toho, stačí poslouchat a zavolat. No a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, no před námi je soutěž, nejrychlejší z vás, kdo se právě teď dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá 2 lístky na parádní koncert. Hana a Petr Ulrichovi a Javory Beat vystoupí už zítra v 19 hodin ve farní zahradě v Cholině. 2 lístky na vás čekají. Sourozenci Hana a Petr Ulrichovi jsou stálicemi na české hudební scéně. Hlavním důvodem oblíbenosti této dvojice je profesionálnost a umělecké výkony, na které nemá vliv čas. Hlas Hany a poetika textu Petra Ulricha jsou prostě garantem jedinečného zážitku. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Dobré ráno, tady Václav z Litovle.
0: Václave, vyhráváte 2 lístky Hana a Petr Ulrichovi a Javory Beat už zítra v 19 hodin ve farní zahradě v Cholině a vy budete tam. Gratuluji.
1: Moc krát děkuji.
0: Koho vezmete sebou, s kým se tam vydáte?
1: No dceru vezmu sebou, dceru.
0: Tak to bude mít velkou radost, doufám, že si tam splna hrdla i zaspíváte.
1: Ano, byli jsme tam loni na Pavlicovi, muzikantovi, tak to vyšlo zase.
0: Tak velká gratulace, vydržte mi na telefonu a naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naschle.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 18. června. Svátek má Milan a Milana. Vše nejlepší. Je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. No dnes sluníčko i slabé přehánky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Zhruba 3,5 miliardy korun si vyžádá investice do nového centrálního pavilonu Olomoucké fakultní nemocnice. Dělníci na něm pracují rok a půl a před nedávnem dokončili hrubou stavbu. Kompletně hotová, ale budova bude přes příští rok na jaře. Na staveništi natáčel tento týden při kontrolním dni reportér Josef Čermák.
1: Na staveništi aktuálně pracuje asi 150 lidí. Budovu musí mimo jiné napojit na rozsáhlý systém potrubní pošty, říká Dominik Procházka, projektový manažer jedné ze stavebních firem.
2: Tak v areálu je proveden vlastně stávající rozvod potrubní pošty, který se tady využívá v rámci celého areálu a my se na něho napojujeme, takže tvoříme tady novou strojovnu, která vlastně bude navázaná na ty starý rozvody a bude fungovat v rámci celého areálu.
1: Stavba běží za plného provozu největší nemocnice v kraji. Součástí budovy bude i podzemní garáž pro 153 aut, ukazuje mi František Valíček, vedoucí nemocničního odboru investic.
3: My teďka v rámci toho objektu jsme dokončili i ten vjezdový tunel, který můžete tady vidět po mé levé straně. Je to vlastně vjezd

Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Hry a interakce nabízí dnes zahájená výstava v Olomouci.

0: Olomouckém vlastivědné muzeu s názvem Pilíře civilizace. Didaktické exponáty s 3D modely muzejních předmětů si návštěvníci můžou osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Pomyslně navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římané měli rádi skluzavky.
1: Po třikré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scénografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
2: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády.
1: Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
2: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
1: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
3: Tu můžeme naleznout vedle té věže, o které mluvil Honza.
1: Takže se podíváme tady dolů, ano.
3: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa.
1: Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
2: Speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka. Prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
1: Jak si to můžeme vyzkoušet?
2: Přikládáme takové speciální kameny do útrop toho stromu a ten k nám začne mluvit.
4: Agua. Agua. Chelem.
1: Jur. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku.
3: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojují civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
1: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
3: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny a byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přes to obchodovat pomocí zrovna té Jantaru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
5: Pospěš si, kousek broušeného Jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjisti, čím můžeš truhlu naplnit.
1: Výstava Pilíře civilizace je ve vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 18. června, svátek má Milan a Milana a za minutu bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes sluníčko i slabé přehánky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Vikýřovice 14 stupňů Celsia a zataženo, píše Jaroslav. Bohdíkov 12 stupňů zataženo, mírný větřík a čmeláci s včeličkami opilují červené vlčí máky na zahradě, píše Vlaďka. Šternberg, 18 stupňů oblačno, to už je vzkaz od Věry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.

0: plán.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno, užíváme si 18. červnové ráno. Chystáte se i dnes pracovat na zahradě? Nezapomeňte, na zahrádkách musíme především dohlížet na dostatek vláhy. Je co sklízet, například já sklízím další várky hrášku, daří se. A až budou po něm prázdné záhony, tak můžeme tam zasít některé rychle rostoucí druhy zeleniny. Já se chystám například na červenou řepu, ta do podzimu ještě hezky vyroste. Samozřejmě, že i v červnu pravidelně plejeme a dohlížíme na výskyt hemizu a slimáků. Těch se mi na zahrádce letos už pár ukázalo. Tak držím palce, ať se nám daří.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8 hodin. Dělníci dokončují v České Vsi na Jesenicku opravu polní ulice. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Osm hodin.
5: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
6: V České Vsi dělnici dokončují opravy cesty poničené povodní. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, novelu vrátili sněmovně. Začíná pouliční festival Olomouc ožije. Budeme mít většinou oblačno, teploty do 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé České Vsi na Jesenicku budou moci brzy opět využívat silnici v Polní ulici. Práce by měly být hotové do konce příštího týdne. Cestu poškodili předloňské povodně. Vedení obce se podařilo na opravu za přibližně 10,5 milionu korun získat dotaci, dodává nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra.
7: Ta komunikace vede od toho spadlého mostu posledního v České Vsi, který tam momentálně není, až po konec obce, který by mělo dojít k té finalizaci toho povrchu, to znamená jednotný už finální povrch, včetně obrub. A je to vlastně první úsek, který bude komplet už obnovený po povodních.
6: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel. Novelu vrátili do sněmovny s tím, že chtějí posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
8: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
6: Přehlídku pouličního umění ode dneška hostí Centrum Olomouce. Na třídenním festivalu se představí 200 hudebníků, tanečníků a novodobých cirkusáků. Organizátoři připravili také program pro děti. Další informace o programu a dopravních uzavírkách jsou na webu festivalu Olomouc ožije.
9: Dnešní zahajovací koncert světově uznávaného jazzového trumpetisty Laca Déčiho bude v Domě u parku. Další akce festivalu se budou odehrávat na Horním náměstí a v užším centru Olomouce. V sobotu odpoledne budou ulice plně patřit kapelám, umělcům a divákům. Centrum se uzavře pro automobilovou i tramvajovou dopravu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Spojené státy a Írán podepsali mírové memorandum, má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Memorandum stvrdili prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
5: Sport.
6: Anglie zahájila světový šampionát ve fotbale vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ghana zdolala ve stejné skupině Panamu 1-0. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Utkání začne v Atlantě v 18 hodin našeho času.
5: Počasí.
6: Dnes se čekáme většinou oblačno, ojedinělé slabé přeháňky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na dálnici D35 u obce Bohuslávky směr Ostrava pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Probouzíme se do čtvrtečního rána. Některé z nás už v tuto chvíli čekají klasické domácí práce. No je zajímavé, že nikdo si nevšimne, když je uděláme. Ale každý si všimne, když nejsou hotové. Znáte to. Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jarek Nohavica. A právě teď bude znít skupina Činasky. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství právě teď odhalí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při -2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrt na devět, dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Milana a Milana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu, nedá do klasu červenec na žene v času, no dnes sluníčko i slabé přehánky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, o tom píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. U nás je 16 stupňů, sluníčko svítí, chystám se na poštu a potom budu pracovat na zahradě. Krásný čtvrtek přeje Zdena z Holubic. Lipová Lázně, 17 stupňů, tolik naměřila Lída, Sobotín 15 stupňů, oblačno, vzkaz od Přemka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Olomoucký soud dnes začne řešit mimořádný případ muže, který údajně nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z nich zemřel, druhý má vážné následky. Obžalovaný Jiří Kudlička se měl taky pokusit zabít toxickou směsí bezdomovce. Kriminalisté to vše odhalili náhodou, když ho zatkli za rozsáhlé požáry lesů na Bruntálsku.
1: Vše začalo loni tady v rozlehlých lesích na Bruntálsku, kde na několika místech žhář založil požár. Odhalila ho speciální svíčka se spožďovačem, kterou používal. Upřesnil po zatčení ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
2: Z toho vzniklo poměrně velké masivní opatření, které trvalo bezmála měsíc a půl. Ten prostor byl obrovský, skoro 500 km čtverečních.
1: Jenže postupně kriminalisté odkrývali temnou minulost Jiřího Kudličky. Ukázalo se, že má na svědomí i otravu kolegů z firmy Excalibur Army ze Šternberku. Upřesňuje mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.
3: Nejzávažnějším skutkem, který obžaloba klade obžalovanému k tíži, je otrávení spolupracovníků na pracovišti tím, že obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
1: Při výslechu policistům obžalovaný řekl, že se chtěl mstít, potvrdil náměstek policejního ředitele Martin Lichý.
4: Motiv u dokonané vraždy byla to nějaká jeho osobní zloba, věděl, že na tom pracovišti patrně skončí.
1: Jedovatou směs obsahující morfin nebo olovo umístil také v okolí Olomouce, říká mluvčí soudu Igor Krajdl.
3: Nejméně ve 4 případech umístil na různých místech v Olomouci, kde předpokládal pohyb osob bezdomova, kartony či láhve s ovocnými nápoji, které byly rovněž otráveny různými chemikáliemi.
1: Podle obžaloby si také připravoval speciální směs do výbušného systému pro případ, že ho přijdou policisté zatknout. V části kauzy, která se týká lesních požárů, ještě vyšetřování pokračuje. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 9:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Mikulovicích na Jesenicku dnes se začíná oprava 18 silnic, která poškodila nebo kompletně odplavila velká voda při předloňských záplavách. Práce za zhruba 60 milionů korun potrvají do září, potvrdil to starosta Mikulovic Roman Šťastný z Hnutí STAN. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes se naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla, shoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. V Praze dnes začíná třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Zítra na něm delegáti budou volit nové vedení. O funkci se znovu uchází i současný šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Na střeše lvovské nemocnice svatého Lukáše na Ukrajině pomohli Češi postavit novou solární elektrárnu. Akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun. Za sportu české softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu. Počasí dnes se čekáme většinou oblačno, ojídněle slabé přehánky, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: U obce Majetín na hlavním tahu Olomouc-Kokory pracují silničáři. Očekávejte zdržení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Co mají společného počty hrabošů a velikost polí, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Vědci varují, že hraboší kalamity na českých polích se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příští

0: způsobí. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení. Škody na úrodě i potřebu nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškova pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte. Tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: To ale neznamená, když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. No dnes sluníčko i slabé přehánky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Bruntál 17 stupňů, slunce nikde, takový smutný den, píše Dáša. Dášo, určitě se den rozveselí, věřím tomu. Konice 19 stupňů, oblačno, vzkaz od Pavlíny. Žulová 18 stupňů, budu uklízet v garáži a musím umýt auto, říkala manželka, napsal Martin. A Mikey Angelo z Brna má na teploměru 20 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin, dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Dnes navštívíme malou osadu Střížov, nedaleko Drahanovic. Je nejen osadou, kam se jezdí na výlet za půvabnou zahradní železnicí, ale i docela zajímavou obcí z historického hlediska. Třeba tím, že to bylo místo, kde sídlili dávní vladykové. I o tom bude dnešní rozhlasová pohlednice s Mirkem Kobzou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Čeká nás tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů, více o tom ve zprávách. V celou Vítek Čoukal se těší naslyšenou zítra ráno a za chvíli už Dita Vojnarová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud otevřel případ otrav ve firmě ve Štembarku. Žalobce chce výjimečný trest. Čeká nás tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů Celsia. Čeští fotbalisté budou hrát s Jihoafrickou republikou o první body na mistrovství světa. Dnes čekáme většinou oblačno a maximálně 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajský soud v Olomouci dnes otevřel případ otravy ve firmě Excalibur Army ve Štembarku. Podle žalobce měl 48-letý muž nastražit svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Muž dnes vinu popřel, přiznal ale, že v okolí Olomouce rozmisťoval láhev a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu.
2: Podle mého názoru se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Na pana obžalovaného byl vypracován znalecký posudek, který nevyznívá vůbec pozitivně. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
1: Česko čeká tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů Celsia. V pátek meteorologové čekají až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů. Nebe bude jasné nebo polojasné. Od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí neustane ani na počátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí a zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
3: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů, kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
1: Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Ústavní soud rozhodl, že to musí udělat kvůli vysokému státnímu dluhu. Povinnost jí ukládá ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Fico hlasování považuje za formalitu, i když jeho vláda má v parlamentu jen těsnou většinu. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Utkání začne v 18 hodin našeho času. Oba týmy jsou zatím po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak může rozhodnout o jejich šancích na případný postup, který má podle kouče Miroslava Koupka i větší rozměr.
4: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme většinou oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku na silnici 55 v obci Kokory havarovala 3 osobní auta. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Toho, že dnes máme čtvrtek s datem 18. června roku 2026, jste si už určitě všimli. A my k tomu dodáme, že právě teď jsou 4 minuty po 9. hodině a to znamená, že už posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Dita Vojnarová. O čem mimo jiné budeme mluvit? Určitě o švédských šancích, kde se společně zastavíme už za pár minut. Také budeme posílat pohlednici od pradědu na Hanou ze Střížova. A protože je dnes čtvrtek, pak nabídneme mezi 10. a 11. Apatiku, magazín o zdraví pro vás a možnost zapojit se do dnešního povídání. Naším tématem bude první pomoc. Tak si to s námi užijte. Dobrý den a dobrý poslech.

0: Teď si v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc připomeneme tragickou událost, ke které došlo v noci z 18. na 19. června roku 1945 na švédských šancích nedaleko Přerova. Českoslovenští vojáci pod vedením poručíka Karola Pazúra a osvětového důstojníka Bedřicha Smetany odvedli z přerovského nádraží 265 německých obyvatel Slovenska, kteří se po válce vraceli z evakuace domů. Na švédských šancích je pak popravili. Na místě masakru dnes stojí památný kříž, ke kterému se vydáme s historikem Pavlem Kreisingrem.
1: My se nacházíme vlastně nedaleko obce Horní Moštěnice, ještě kus dál jsou Lověšice, to byly v podstatě dvě obce, které v tom příběhu nějakým způsobem hrály svou roli.
0: A on nebere.
1: A stoupáme vlastně pomalu nahoru na takzvané švédské šance. To pojmenování poměrně staré pochází vlastně z dob 30. války, kdy tady tábořila švédská armáda.
2: Znamená to, že touto cestou šel ten průvod lidí, kteří byli potom nahoře na švédských šancích zavražděni?
1: Ano, alespoň podle dochovaných pramenů a těch poválečných rekonstrukcí šli právě touto cestou. Nejdřív ten pochod směřoval k Horním Moštěnicím, ale protože ty vojáci tady neznali v podstatě ten terén a došli někde k obci, kde byla zástavba, tak se otočili a vraceli se zpátky. Došli až na to rozcestí ke křížku a pak pravděpodobně viděli to návrší před sebou, kde se v podstatě žádné domy nenacházely, takže pravděpodobně zvolili za cíl právě toto návrší.
2: My jsme přišli k rozcestníku, u kterého vidíme, že jsme na švédských šancích ve výšce 285 metrů nad mořem. Vidíme tady odsud z dálky Přerov, kouřící komíny. A teď se tedy ocitáme v situaci, kdy sem přivedli průvod žen, dětí a starců, kteří vlastně do té doby byli přesvědčeni o tom, že se jdou někam ubytovat.
1: Přesně tak, to byla ta legenda a taky tím se jim vlastně ten dav těm vojákům se jim snadně ovládal, protože oni jim tvrdili, že se jenom přesouvají někde, že tam až dojdou do cíle, že dostanou jídlo, vodu a tam stráví nocleh. Teda nebudou trávit ten nocleh ve vlaku, ale budou ho trávit nějakém, dejme tomu, stanovém nebo barákovém táboře, to už z těch pramenů není zřejmé, ale bylo jim skutečně tvrzeno, že tedy až dojdou do cíle, tak se tam utáboří.
2: Co se ale dělo opravdu?
1: Pravděpodobně až tehdy zjistili, že se tady žádný stanový tábor nenachází a že tady něco nehraje. To byly už podvečerní hodiny. Ty přípravy na tu exekuci řídil poručík Karel Pazúr s Bedřichem Smetanou. Všech 265 lidí se v podstatě muselo vysléct do spodního prádla. Oděvy byly dávány stranou na jednu hromadu, zároveň teda byly vybírány od nich veškeré cennosti, to znamená, nevím, snubní prsteny, pochopitelně i peníze, ať už bankovky, drobné mince, ale také veškeré doklady. To potom znesnadnilo vlastně pátrání a konkrétní identifikaci těch osob, protože veškeré doklady s výjimkou v podstatě jedné legitimace, která se dochovala, tak byly v podstatě ještě tu noc spáleny. Ty exekuce potom probíhaly teda už v nějakých pozdně večerních hodinách, probíhaly celou noc 18. na 19. června, probíhaly zhruba až do nějaké 5. hodiny raní.
2: Takže my teď někde stojíme v těch místech, kde byl ten hromadný hrob?
1: Přesně tak, nacházíme se teda na těch místech hromadného hrobu.
2: Tady u toho místa je památník, je to velký kovový kříž, který má na sobě takovou, řekla bych, trnovou korunu a patrné průstřely.
1: Ty průstřely vlastně evidentně odkazují na tu událost, která se tady odehrála. Kříž zde byl v podstatě odhalen v roce 2018 a jeho autorem je umělecký kovář Jurda.
2: Znamená to, že po revoluci, kdy se o této tragédii začalo mluvit, se tady začaly pravidelně konat nějaké připomínky, pětní akce a podobně?
1: Připomínky a pětní akce organizuje město Přerov, nicméně většinou se odehrávají na městském hřbitově, kde se nacházejí i ostatky všech těch zavražděných. Pozůstalí a rodinní příslušníci, zejména ze slovenských obcí, zejména z města Dobšiná a také z Mlynice, vlastně každým rokem přijíždějí právě na tu pětní akci do Přerova a účastní se aktivně toho vzpomínání.
0: Říká historik Pavel Kreisinger. Letos se vzpomínková akce uskuteční v neděli 21. června od 13 hodin na městském hřbitově v Přerově. Ve 14 hodin bude následovat společná modlitba na švédských šancích.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.

Určitě jste si všimli, že se blíží víkend a také se nám blíží léto, což znamená mimo jiné čas festivalů. Na jeden takový domohelnice vás pozveme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli. Organizátoři tam chystají další ročník festivalu Fingers Up. Počkejte si na podrobnější informace a také upozorňuji, že můžete získat vstupenky na tento festival, který se koná už tento pátek a sobotu v Morava Campu v Mohelnici.

0: Brzy začíná astronomické léto a k němu neodmyslitelně patří festivaly. A my vás teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozveme na jeden z nich. A to konkrétně na festival Fingers Up, který bude už tento pátek a sobotu v Mohelnici. S pozvánkou už teď máme na telefonu jeho zakladatele a ředitele Lubomíra Winklera. Dobrý den vám přejeme.
1: Dobrý den.
0: Jen připomeňme na úvod našeho povídání, kde přesně se festival koná.
1: Je to Morava Camp Mohelnice v Olomouckém kraji, z Prahy nějaké 2 hodinky po nové dálnici.
0: Takže vzdálenost není překážkou, rozhodně.
1: Určitě ne.
0: Zbývá už v podstatě jen několik hodin do zahájení festivalu Fingers Up, tak na koho se návštěvníci mohou těšit už zítra, tedy v pátek 19. června?
1: Program otevře Xindl X, následně máme zahraniční kapely, jako je Talispír nebo Finen, a na závěr máme Skyline a Martinu Pártlovou.
0: Co program druhého dne, jak bude vypadat sobota?
1: V sobotu máme takový mix popový a rapový, kromě Tomáše Kluse nebo Tata Boy se návštěvníci můžou těšit na Red Deada, Mat 213, 58G a spoustu dalších.
0: K festivalu Fingers Up samozřejmě musí patřit i občerstvení, je to přece jenom 2denní záležitost. Přijdou si na své opravdu všichni, ať už vezmu v potaz milovníky kávy, sladkého nebo různých kuchyní?
1: Rozhodně, už spoustu let jsme, řekl bych, na pomezí něco mezi hudebním a food festivalem a všichni se můžou těšit na úžasné těstoviny, Asii, kavárny, burgery i tradiční domácí langoše, zkrátka každý si najde své i bezlepkový a spoustu dalších úžasných pochutin.
0: No lákáte, lákáte, takže možná se vám to daří s tím, že si teď někdo řekl, že by přijel na celé 2 dny. Umíte se o ně postarat, mají možnost přespat?
1: Rozhodně. Ve Stanovém městečku jsou ještě kapacity. Stanové městečko je přímo součástí areálu krásného Morava Campu, takže nemusíte nikde daleko přes rozbrácené pole, ale jste neustále v srdci areálu, kde si můžete postavit stan.
0: Děkujeme moc za informace. To byl zakladatel a ředitel festivalu Fingers Up Lubomír Winkler, který bude už tento pátek a sobotu v Morava Campu Mohelnici. Tedy jak ten festival, tak předpokládám, že samozřejmě i vy. Takže se s vámi návštěvníci mohou potkat. My moc děkujeme za informace a přejeme, aby se ten festival vydařil. Naschledanou.
1: Moc děkujeme a nashledanou.
0: No a jak už jsem zmiňovala, pokud jsme vás nalákali, máte možnost díky Českému rozhlasu Olomouc získat 2 vstupenky, které budou fyzicky k vyzvednutí tady u nás v Českém rozhlase Olomouc, tedy ulice Pavelčáková číslo 19. Tak máte na to zhruba nějaké 3 minutky, abyste se ozvali na naše telefonní číslo 221 555 444.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: telefonní linky, ale vy jste skvělá, stihla jste to rychle. Já jsem zmiňovala, že vy rozhodně nebudete v kempu v Mohelnici potřebovat během festivalu nocleh. Měla jsem pravdu.
1: Ano,
0: měla jste. Protože jste přímo z Mohelnice, vy jste zareagovala opravdu velmi rychle, takže budete to vy, kdo na ten festival opravdu půjde a koho vezmete sebou?
1: No, to mám pro vnuky.
0: Bude to dárek.
1: A jako dárek, ano.
0: A necháte si to pak povyprávět?
1: Samozřejmě.
0: Vy chodívala jste nebo chodíte na nějaké festivaly, případně letní koncerty?
1: Na Dostavník. A pořád vlastně ten Dostavník žije nebo pokračuje dál v Mohelnici.
0: Takže to si nenecháte ujít.
1: Ano.
0: I proto se vyplatí poslouchat Český rozhlas Olomouc, protože to jsou záležitosti, o kterých my podrobně informujeme a navíc se za nimi ještě ohlížíme. Každopádně vstupenky jsou vaše, připomínám, že jsou k dostání tady u nás v ulici Pavelčákova číslo 19, kde najdete Český rozhlas Olomouc. Veliké blahopřání a mějte se pěkně. Naschledanou.
1: Děkuji moc. Naschledanou. Pěkný den.
0: Vám také i vám ostatním a pokud máte dnes chuť soutěžit a cítíte, že by vám to štěstí mohlo přát, tak nezapomeňte, po 14. hodině nabízíme už mnoho let velmi oblíbené hřebíky. Tak v tu dobu mějte připraveny telefonní přístroje a pamatujte na číslo 221 555 444, tedy číslo do vašeho oblíbeného Českého rozhlasu Olomouc.

0: lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa.
2: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu Přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vetkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se i ve čtvrtek dopoledne můžete těšit na další putování od pradědu na Hanou, kdy společně navštívíme malou osadu Střížov nedaleko Drahanovic, ale ještě dostává přednost Karel Zich.

0: Křížov je nejen osadou, kam se jezdí na výlety za půvabnou zahradní železnicí, ale i velmi zajímavá obec z historického hlediska. Třeba tím, že to bylo místo, kde sídlili dávní vladykové. I o tom bude mluvit na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osada Střížov leží spolu s mateřským Ludéřovem mezi dvěma lesními masivy, Terezským údolím a masivem Velkého Kosíře na úpatí Zábřišské vrchoviny. Krajina od pradávna osídlena prvními zemědělci byla nejen úrodnou lokalitou, ale také místem, kudy procházela stará obchodní stezka z Olomouce do Čech. Možná i podle stezky dostal Střížov své jméno. To totiž vychází ze slova střežit ve smyslu hlídat. Zajímavé je, že Střížov se v písemných pramenech objevuje o více než 60 let dříve než mateřský Ludéřov. Už v roce 1278 je zmiňován vladyka Ludéř ze Střížova. Zda jeho jméno naznačuje, že by byl zakladatelem Ludéřova, není zcela jisté. Jak se ale zdá, osada byla ve svých počátcích samostatným zemanským zbožím. To by znamenalo, že v obci stávalo také zemanské obydlí. První zmínka o dvorci ve Střížově je uváděna v roce 1358, kdy byla vesnice majetkem zemanů z Drahanovic. V pozdějších letech se majetky v obci dělí mezi více majitelů. Jedním z nich byl například v roce 1368 farář v dalekém Dalečíně. I ten však zdejší držbu brzy prodal. O zadlužení zdejších majitelů mluví i listina, popisující krátké držení obce židovskými věřiteli Merklínem a Paterem z Brna. Proměny vlastnictví nakonec utnul až prodej Střížova i se svobodným dvorcem Beneši z Ludéřova a Laškova. Tím se Střížov stává součástí ludéřovského statku a tou zůstal do konce patrimoniální správy. Za 30leté války Střížov hodně trpěl tím, že se v Ludéřově usadila švédská posádka a snad zde byl dokonce i špitál. I přesto zdejší větší usedlosti zůstaly po válce osídleny. Spustly jen 4 chalupnické domy. Vrchnostenský dvorec se však v té době stal majetkem kláštera na Hradisku u Olomouce. Ten jej držel až do roku 1703, kdy jej ludéřovská vrchnost opět vykoupila. Nechala však strhnout budovy dvora a polnosti pak byly spravovány hospodářským dvorcem v Ludéřově. V roce 1740 se ludéřovský statek stává součástí námnišského panství. V 70. letech 18. století žilo ve Střížově 99 obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím. Mimo jiné se zde ale pletli i koše a prý velmi dobře. V roce 1834 už počet obyvatel obce vzrostl na 187 žijících v 26 domech. Střížov byl od počátku své existence přifařen do Drahanovic. Je pravděpodobné, že v době, kdy zdejší farnost spravovali protestanté, byli stejného vyznání i obyvatelé Střížova. Za 30leté války farnost v Drahanovicích zaniká a tak byla obec přifařena do Čech pod Kosířem, později do Slatinic a od roku 1679 byla farnost spravována z náměště na Hané. Do Drahanovic chodili zdejší děti také do školy. Po vybudování školy v Ludéřově v roce 1910 se počítalo, že přejdou střížovští žáci tam. Kvůli sporu mezi oběma osadami však docházely děti ze Střížova do Drahanovic i nadále, dokonce i po roce 1918. To je zajímavé, protože obě obce byly spravovány z Ludéřova už od roku 1848. Nakonec došlo k přiškolení střížovských dětí do Ludéřova až v roce 1927. Dnes jsou obě obce součástí nedalekých Drahanovic. Z památek Střížova nemůžeme opomenout sousoší piety z 30. let 18. století. Zmínit musíme i sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1735, o něco mladší kapli Panny Marie se zvoničkou ze druhé čtvrtiny 19. století, před níž stojí kamenný kříž, najdeme tady i pomník padlým a velkou atrakcí jsou kromě dochovalých hanáckých usedlostí i vláčky z zahradní železnice, kterou provozuje nadšený modelář Karel Váňa. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze Střížova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

9 hodin a 55 minut, tak tolik hlásí hodiny ve vysílacím studiu Českého rozhlasu Olomouc. Co to znamená pro naše vysílání? Samozřejmě přípravu dalších aktuálních zpráv, které tady budou přesně v 10 hodin. V nich mimo jiné budeme mluvit o požáru ve skladu čokoládoven v Olomouci. Jakou škodu způsobila, to se dozvíte. Samozřejmě se vypravíme i do jiných míst a jiných oblastí a přidáme sport a informace o počasí. Po 10. hodině tradičně ve čtvrtek apatika dnes na téma první pomoc. Zajímá vás něco? Zavolejte anebo napište.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Požár ve skladu čokoládoven v Olomouci způsobil škodu za 65 milionů korun. Ministerstvo práce dalo přes 20 milionů na krizovou linku, která je neviditelná. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Dnešní počasí má být většinou oblačné s teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouci hořela skladovací hala čokoládovny Zora. K požáru hasiči výjížděli ve středu. Oheň se jim podařilo rychle zlikvidovat. Následný silný kouř ale znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Škoda je tak 65 milionů korun, řekl to mluvčí krajských hasičů Petr Běhal. Požár podle něj zřejmě vznikl od zářivky. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Český rozhlas zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, ani neuvádí na svých stránkách Ministerstvo práce. Přesto spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje.
3: Opravdu to PR se snažíme jako dělat. Není to tak, že bych tu linku schovával, jestli jako není vidět tolik, tak to mě mrzí.
1: Netradiční výstava bez vitrín a popisků, ale plná herních a interaktivních modelů je ode dneška k vidění v Olomouckém vlastivědném muzeu. Představuje základní pilíře lidské civilizace od vzdělání přes obchod až po náboženství. Pokračuje autor výstavy Alexander Ivanov.
4: Návštěvníci budou tady experimentovat skrze 8 základních pilířů, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem pomocí exponátů, které ty principy učí. Můžete si na všechno šáhnout, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
1: Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo 100násobné přesile jen s pistolemi a nevzdali se.
5: Zradila se.
6: Vzdejte se! Ty kryso!
7: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti 100násobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
8: Jsme Češi!
7: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vejk, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
2: Počasí.
1: Dnes se čekáme většinou oblačno, ojídněle slabé přehánky, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku na silnici 55 v obci Kokory se řeší nehoda 3 osobních aut. Projíždíte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc ve čtvrtek 18. června. Teď máme aktuálně 4 minuty po 10. hodině. Dobrý den. Do situace, kdy budeme zachraňovat například své nejbližší či náhodně někoho při dopravní nehodě, se člověk dostane většinou neočekávaně a neplánovaně. Často někdy i proti své vůli. Píše se na stránkách zdravotnické záchranné služby. A následuje výčet základního desatera zachránce, kam patří třeba pokyny. Buďme připraveni, nestrácejme čas. Samotná masáž je lepší než nic, nebo raději přecenit než podcenit. Vysvětlíme a připojíme i ty další rady společně s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, která přijala pozvání do apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Jsou před námi prázdniny, dobré rady se určitě budou hodit nám všem. Tak dobrý poslech a hodně zdraví přeje Dita Vojnarová.

0: tematika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lucie Mikisková, zachránkyně a tisková mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, už usedla na místo pro hosty Českého rozhlasu Olomouc, teď konkrétně hosta pořadu o zdraví Apatika. Tak já vás u nás srdečně vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám a děkuji za pozvání.
1: Vy jste poprvé v naší nové budově.
2: Je pravda, jsem to obdivovala, je to tady fakt krásné.
1: Ale nejste poprvé u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, protože média to je podstatná část vaší profese a je to určitě důležité mluvit přes ně, samozřejmě s posluchači, s lidmi.
2: Samozřejmě je to tak a většinou se stýkám se spoustou z vás, takže jsem ráda, že teďka konečně můžu navštívit i já vás.
1: První pomoc, to je téma, které se neustále opakuje, ale tady platí ono známé opakování matka moudrosti.
2: Správně, je to tak, určitě. Je potřeba si to připomínat, protože lidi velice rychle zapomenou a teďka třeba ozvlášť před těmi prázdninami je super, že si lidi prostě připomenou základní věci, jak se chovat třeba u vody, jak se chovat na sluníčku a tak podobně.
1: Jaké období přichází pro vás, záchranáře, právě v rámci těch letních prázdnin?
2: Tak pro nás záchranáře je jednak náročné, jednak i trošku očekávané v tom, že samozřejmě jsou dovolené, takže se na ně každý těší, ale jak se říká, dovolená je po zásluze potrestána, takže samozřejmě pokud přijdeme do práce, tak je to v plném nasazení a samozřejmě jsme připraveni na všechno, co léto a jeho úskalí má, takže určitě pro nás je to náročné období.
1: Kdybychom si tady teď na některou ze zdí namalovali křivku vašich zásahů, jak vysoká by byla právě během toho léta?
2: No, to je otázka, protože samozřejmě jsou dny a měsíce a dny a měsíce. Jsou roky, kdy jsme opravdu třeba přes léto měli těch zásahů mnohem méně než jindy, ale pokud mohu třeba zmínit loňský rok, tak těch zásahů bylo opravdu hodně. A je pravda, že vlastně za loňský červenec jsme třeba například měli nejvyšší počet volání a výjezdu za celý rok.
1: Já jsem tady mluvila o tom, že existuje něco jako základní desatero zachránce. Já jsem na něj ostatně narazila na stránkách zdravotnické záchranné služby. Které pokyny byste vy konkrétně dala na jeho začátek? Čili jinými slovy, co považujete za absolutně nejdůležitější?
2: Tak myslím, že všichni záchranáři jako ten nejdůležitější apel používají to, že je absolutně nejdůležitější, aby ten zachránce byl vlastně sám v bezpečí. To znamená, pokud vidím nějakou situaci, tak ji musím aspoň na 10 sekund zhodnotit jako ten zachránce a ujistit se, že je to pro mě bezpečné a mohu jít pomáhat, protože pokud vstoupíte do nebezpečného prostoru, tak vlastně tam zůstanete s tím člověkem, co tu pomoc potřebuje. To znamená, vždycky se zastavit, nepanikařit, rozhlédnout se, zhodnotit to a potom jít pomáhat.
1: Jaká je vaše zkušenost? Ta panika objevuje se opravdu v hojném počtu?
2: Objevuje se často, protože ty lidi se samozřejmě dostanou do nějaké situace, kterou buď neznají, nebo neví, jak se s ní vypořádat, nebo prostě jsou v rámci toho, kdy jsou tam rodinní příslušníci, to znamená, že emoce samozřejmě fungují. Takže ta panika je velice častá. Teď záleží, je to od lidí. Někteří se dají velice snadno uklidnit a navázat s nimi nějaká spolupráce po tom telefonu, než přijede sanitka, ale u některých to prostě nelze. Ale nelze jim to ani vyčítat, protože je to normální. Samozřejmě každý člověk prostě v tu chvíli reaguje jinak. Spousta z nich se třeba potom omluví, zavolá a omluví se, já se prostě omlouvám, já jsem to nezvládl, nechtěl jsem po vás křičet nebo něco, což je i pro nás jako zpětná vazba velice důležitá a chápeme to. Takže s panikou se potkáváme opravdu často.
1: Jedno z těch hesel, jeden z pokynů zní: buďme připraveni. Můžeme se jistým způsobem cítit být připraveni, přestože jsme třeba teď v poslední době neabsolvovali nějaký kurz, který taky podnikáte, nabízíte?
2: Já si myslím, že určitě, protože zase jsme u toho, každý člověk to má samozřejmě jinak, ale pokud tak nějak budu prostě pročítat aspoň třeba ty články, které třeba zrovna my nebo ostatní záchranné služby sdílíme na sociálních sítích, tak vždycky tam jako dostanete z toho nějakou pointu, jak se chovat, co dělat a nemusíte vyloženě přímo na kurz a pokud samozřejmě nevíte, tak vždycky ten operátor na té lince 155 vám pomůže.
1: To je dobře, že jste ji zmínila, protože vychází spousta článků, co oni dokáží, to je opravdu nebývalé. A říkala jsem si, jestli tak trošku nespoléháme, že vyťukáme to číslo a tam se přesně dozvíme, ale spoléhat vlastně můžeme.
2: Určitě, spoléhat můžete. Samozřejmě jde o to, že každý člověk, každý z nás by měl mít nějaké základní znalosti z první pomoci, ať už třeba při ošetření nějakých drobných krvácejících ranek, nebo co dělat, když mám klíště, nebo když mě uštkne zmije a tak podobně. A potom samozřejmě, když nevím, nebo jak dál postupovat, co dělat, dělat, tak volám. Pokud jsou to samozřejmě život ohrožující stavy, tak je potřeba volat i hned. A vždy je důležité právě zachovat tu klidnou hlavu a poslouchat toho operátora, protože ten operátor je tam od toho, aby vás vedl a řekl vám, co máte dělat.
1: Mimochodem, ty zmije, to se objevuje teď. Máme jich nějak více, anebo se víc vyhřívají. Co byste poradila v tomto případě?
2: Je pravda, že od loňského roku se ten výskyt trošku zvýšil. My samotní jsme, myslím, zasahovali u dvou případů za celé prázdniny loni, takže uvidíme, co nás čeká letos. Ale co je samozřejmě důležité u toho pacienta, tak zachovat klid, pokud možno znehybnit tu končetinu, začít ji chladit. A samozřejmě, pokud to lze, tak vyzjistit, jestli opravdu se jednalo o zmii nebo ne, případně si ji tam najdeme nebo nám ten pacient popíše. A potom postupujeme samozřejmě podle toho, jak se u toho člověka ten zdravotní problém vyvíjí dále. Ale určitě nevysáváme jed z rány, na to pozor, nesnažíme se s tím nic dělat, nějak to rozřezávat, nechat z toho vytékat krev. A zase platí pravidlo, radši zavolat na linku 155 a nechat si poradit přímo od záchranářů.
1: Mýty a nepravdy, těch se také dotkneme při povídání s Lucií Mikiskovou, se kterou budeme probírat zásady první pomoci, a rozhodně chceme, abyste se do našeho rozhovoru zapojili i vy. Takže už teď můžete psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Číslo do Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, posloucháte Apatiku. Pokud máte možnost podívat se kamerou do našeho studia, tak uvidíte našeho hosta Lucii Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. A v uniformě říkáte tomu, co máte na sobě,
1: ano,
0: uniforma.
1: Ano, je to tak, ano.
0: Ano, já krásně vidím tisková mluvčí, kdy náhodou zapomněla, jakou má mimo jiné pozici, protože ona je také záchranářka a proto si společně povídáme, protože se bavíme o zásadách první pomoci. Vy jste to tak lehce už naznačila, co všechno se může přihodit, na co bychom měli být připraveni. Ale máte to vy záchranáři rozděleno do nějakých jako základních skupin typů?
1: Tak vyloženě my jako osoby to nějak neškatulkujeme a samozřejmě čekáme vždycky, jaký typ výjezdu nám přijde, ale všeobecně samozřejmě ty lidi mohou poskytnout, mít různá zranění nebo různé zdravotní indispozice, takže samozřejmě ty prvotní jsou buď interní, což znamená, že jsou to nějaké nemoci, které mají, a tak dá se říct jakoby v tom vnitřku, co se týká plic, srdce a tak podobně, a pak jsou to samozřejmě zranění z té strany chirurgické, kdy už tam jde právě to krvácení, zlomeniny a tak podobně.
0: No já se chytím toho krvácení, protože to se stane i nám, chvilku ztratíme pozornost, na něco se zadíváme právě v rámci dovolené, kde si užíváme, a už je z toho pád a už z toho může být různý typ krvácení. Jak rozdělujeme a jak zasahujeme?
1: Tak u krvácení rozdělujeme především na tepené a nebo žilní, pak může být jenom nějaké drobné, ale to většině řeší záchranná služba. Pokud se budeme držet toho tepeného, tak to je vlastně život ohrožující, kde vlastně pokud je zasažena tepna, tak to krvácení je velice intenzivní a velice rychlé. Takže tam musíme i rychle jednat a je důležité, aby ten zachránce opravdu věděl, co má dělat. To znamená, pokud možno je důležité najít teda to místo, které je asi viditelné většinou velice dobře, mít přímý tlak v ráně a začít samozřejmě s tlakovým obvazem. Pokud nám ten tlakový obvaz začíná protékat, tak je důležité použít i škrtidlo, které se vždycky aplikuje jakoby nad tu ránu, kde ji máme. Jedině pozor u krvácení z krku. Kdyby to byla tepna na krku, tak samozřejmě přímý tlak, ale nemůžeme jakoby zavázat celý krk a začít škrtit celý krk, protože samozřejmě potřebujeme udržet volné dýchací cesty, takže na to pozor.
0: Skauti jsou určitě připraveni velmi dobře, ale populární dovolené jsou v horách, jsou to dokonce přechody hor, co do toho batohu ještě přidat, kdyby se náhodou něco stalo, co bychom v té krabičce první pomoci měli mít?
1: Tak za mě určitě, pokud ten člověk je třeba alergik, tak mít nějaké léky nebo případně takzvaný EpiPen, který mají alergici vždycky u sebe, protože nikdy nevíte, kudy půjdete, jestli tam bude nějaký ten kontakt s tím alergenem, vesměs se budeme bavit třeba o hmyzu. A co se týče potom toho krvácení, tak jak už jsme zmínili, je nějaké základní obinadlo, obvaz, něco, čím můžeme tu ránu samozřejmě překrýt. Mít sebou určitě telefon, to je důležité, a pokud možno, tak mít tam nainstalovanou aplikaci záchranku, protože díky ní můžeme přesně lokalizovat ty lidi v terénu, který je samozřejmě členitý, velký, takže než bychom tam někoho kolikrát našli, trvalo by to dlouho. A zároveň s tím je vlastně vidí i horská služba, což je veliká pomoc třeba v horských oblastech. Takže určitě toto. A následně samozřejmě to vybavení se liší. Pokud jdete v zimě, v horách, ve sněhu, anebo pokud je léto a jdete jenom na nějaký běžný přechod, běžnou túru, kde víte, že je dostupnost jak lidí, tak třeba nějakých restaurací a podobně. Takže určitě každé to období má své. No.
0: Jsme schopni poznat vždy alergickou reakci i my ostatní a pozná to člověk sám, že to přichází?
1: Za mě určitě, kdo už někdy nějakou alergickou reakci měl, tak si to velice dobře zapamatuje. Kdo ještě neměl nebo ji neviděl, tak záleží, jak rychle se rozvíjí a jak moc intenzivně. Můžeme mít vlastně běžnou reakci, to znamená, když nás třeba píchne vosa, dejme tento příklad, nebo včela, tak může být jenom lokální reakce, kdy máme třeba zarudlou tu kůži kolem toho vpichu, můžeme mít třeba nějakou vyrážku, může nás třeba polévat horko, může se nám postupně třeba horšit dech. Nicméně jsou to věci, které se dají zvládnout, buď třeba nějakým chlazením nebo podáním nějakých antihistaminik, což jsou léky proti alergii, ale může to taky dojít do takzvaného anafylaktického šoku, který je většinou u lidí, kteří jsou silní alergici, takže tam právě je důležité, aby u sebe měli ty léky první pomoci, protože bez nich opravdu jde o život. Takže pokud víme, že ten člověk je alergický a něco takového se stane a tady ty léky první pomoci u sebe má, zejména vlastně ten aplikátor, ten autoinjektor, ten EpiPen, EpiPen, kde je vlastně adrenalin, tak je potřeba mu ho co nejdříve aplikovat ještě právě, než se rozvinou ty příznaky, protože tam opravdu může začít bezvědomí, silná dušnost a vlastně může to dojít až k zástavě dechu a tím pádem potom třeba návaznost na resuscitaci.
0: Obecně v rámci poskytování první pomoci rozděluje se, jestli poskytujeme dospělému člověku anebo dítěti?
1: Určitě, tam je to velice důležité, takže jako operátor na lince 155 se vždycky zeptám, zhruba aspoň věkově, samozřejmě nemusí to být přesně, ale ať víme, jestli se jedná úplně o malé miminko nebo o nějakého většího adolescenta nebo větší dítě a nebo dospělého člověka i seniora, protože třeba u těch úplný základní rozdíl u těch dětí a dospělých je samozřejmě například u té resuscitace, kdy u dětí je potřeba napřed vlastně provést vypuzovací manévry, pokud vdechlo nějakou věc, nějaký předmět nebo cokoliv, začne se dusit, potom vlastně dáváme 5 úvodních vdechů a potom, pokud nic z toho nepomáhá, přistupujeme k samotné resuscitaci, což je stlačování hrudníku, kde vlastně se pořád snažíme držet ty dechy a stlačování, když to u dospělého člověka právě tady toto neděláme. Tam už je potřeba samozřejmě, pokud kašle a zvládneme vypudit to těleso, tak se snažíme, ale potom, pokud je bezvědomí, bez dechy, tak začínáme stlačovat v rytmu vlastně 100x za minutu. Není tam potřeba to dýchání.
0: Když už jste zmínila tu operátorskou pozici, na co on nebo ona se ptají?
1: Tak pokud zavoláte na linku 155, tak je pro nás vždycky stěžejní adresa. Úplně nejpřesněji, pokud to lze, vždycky vás i navedou, pokud jste třeba v cizím městě a nevíte, kam se máte koukat, nebo co vedle vás je, stačí nám i třeba nějaký bod zájmu, když jsme řekli, tady jsem u Českého rozhlasu, tak přesně budu vědět, kde ten člověk je. Pak je samozřejmě důležité, co se stalo, abychom aspoň zhruba věděli, na co ta posádka vyjíždí. A v ten moment, kdy mám tyhle informace, tak vlastně my už předáváme informace té posádce, která vyjíždí na to místo, a my se dál dovyptáváme na ty už méně podstatnější věci a zároveň zůstáváme s tím člověkem na tom telefonu, abychom právě mohli poskytnout tu telefonicky asistovanou první pomoc.
0: Je to úžasně propracované a máme velkou pomoc v zádech. Lucie Mikisková je dnešním hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Lucie Mikisková, záchranářka a také tisková mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, je dnešním hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o první pomoci, to se určitě bude hodit každému z nás a tím nic nepřivolávám. My můžeme jenom poradit, pokud se ocitneme v nějaké podobné situaci, nebo o tom můžeme přemýšlet, protože se to hodit jednou může. Pokud vás cokoliv zajímá, můžete se ozvat prostřednictvím SMS-kového čísla 723 70 33 51 a nebo zavolat přímo na linku 221 555 444. Co je to kritický stav? Je to přímo pojem, který vy záchranáři používáte, a jak ho poznáme, že už je něco v kritickém stavu?
1: Určitě kritický stav využíváme, i urgentní stav, dá se říct, jaké je synonymum pro toto, a jsou to stavy, kdy opravdu jde bezprostředně o život toho pacienta, nebo když se může jednat o nějakou mimořádnou událost s hromadným postižením zdraví, což můžu vztáhnout teďka nedávno, která se stala vlastně vlakové neštěstí u Smržic, kde jsme ošetřovali přes 20 pacientů, takže určitě urgentní stav je u nás velice častý, ale spíše až o 70%, dá se říct, obstaráváme takové ty běžné úrazy menšího charakteru, nebo obstaráváme chronicky nemocné pacienty. Takže ta záchranka samozřejmě není jenom o těch urgentních a kritických stavech.
0: Taky tady samozřejmě padlo slovo resuscitace. Ta je pořád stejná, nebo se nějakým způsobem drobně obměňuje?
1: No, za léta určitě se drobně obměnila. Ten stav se pořád jakoby vyvíjí, té první pomoci jako všeobecně, nejenom v resuscitaci, kdy se dělají různé samozřejmě rozbory těch situacích, různé vědecké posudky a tak dále. Vlastně co 5 let pro nás vychází takzvané guidelines, což jsou takové noty, dá se říct, pro nás, pro záchranáře, pro urgentní medicínu, kterých se držíme, a tam je právě vždy daný ten správný postup té pomoci, ať už té první nebo té naší jakoby rozšířené, té záchranářské. Té profesionální, takže toho my se držíme. Tak, aby to pro toho člověka bylo vždycky nejpřínosnější. To znamená, že oni třeba přijdou na to, že tohle nefungovalo, tak to uděláme jinak. Teď je to tak, jak jsme si už říkali předtím ve vstupu, že u dospělých osob je to vlastně stlačování hrudníku ve frekvenci 100x za minutu, radši vždycky rychleji než pomaleji. A je vlastně důležité, pokud tu resuscitaci už začneme, tak to stlačování hrudníku nepřerušovat, protože my vlastně potřebujeme to srdíčko nastartovat a pumpujeme za něj. To znamená, když vy ty ruce pustíte z toho hrudníku, tak ono okamžitě zastaví a tu krev dále nepumpuje. A než se zase rozběhne, tak to těch pár stlačení jako trvá. To znamená, nejlépe vždycky, když jsou tam dva zachránci a střídají se, protože je to opravdu fyzicky náročný úkon. Nejlépe třeba co minutu, minutu a půl se střídat, protože my potřebujeme zachovat i ten tlak na ten hrudník. To znamená, my se musíme dostat až vlastně do 1/3 toho hrudníku, jo, zhruba 5-6 cm. Takže opravdu je potřeba na to síla, což po chvilce samozřejmě víte u jakékoliv fyzické aktivity, když ji děláte pořádně, že ty síly ubývají. Takže opravdu snažit se střídat, aby to bylo co nejefektivnější.
0: Kdy máme nebo můžeme použít defibrilátor a máme my běžní občané přehled o tom, kde jsou k mání?
1: To je dobrá otázka, jsem rád, že se na to ptáte. Určitě fungují vlastně v rámci ať už naší Olomouce nebo jakýkoliv jiných měst a vesnic takzvané AEDčka. Poznáte je podle symbolu zeleného srdce s bílým bleskem, a jsou to defibrilátory, které jsou přímo pro laickou veřejnost. Většinou se nachází buď na nějaké stanici hasičů, třeba dobrovolných někde na vesnici, a ve velkých městech je to většinou v bodech zájmu, jako je třeba tady u nás nákupní centrum nebo hlavní vlakové nádraží. Můžou s nimi jezdit i vlastně hlídky městské policie. A jsou to defibrilátory takové, že vlastně i když je neznáte a nemáte s nimi nikdy kontakt, tak absolutně i hned pochopíte, co máte dělat. Je to krok za krokem, vy ho rozbalíte, zapnete a ono to na vás celou dobu mluví. To znamená, třeba zejména u mladých osob se často stává, když skolabují, ztratí vědomí, přestanou dýchat, tak je to většinou, pokud jsou to třeba sportovci, mladí lidi bez nějakých zdravotních rizik a omezení, tak se často stává, že tam probíhá takzvaná maligní arytmie, což znamená, že to srdíčko prostě najednou vypne a my ho potřebujeme nastartovat. A tam je právě důležitý ten elektrický šok, což vlastně my napojíme ten defibrilátor na toho pacienta a on sám zhodnotí, jestli v tu chvíli je ten elektrický výboj potřeba nebo ne. To znamená, on na vás celou dobu bude mluvit a řekne, že máte stlačovat, teď přestaňte stlačovat, analyzuji a řekne vám, výboj je doporučen nebo není doporučen. Pokud je doporučen, tak vám zase řekne, nabijte mě, takže smáčkněte toto, toto a on už vás navede. Vy přesně víte krok po kroku, co dělat, ale zároveň vyvoláte na tu linku 155, takže ten operátor to slyší a tím pádem i on vás jakoby vede tím druhým hlasem a pomáhá vám. Takže určitě skvělá věc a pokud se, nedej bože, někdy někomu stane, že najde člověka v bezvědomí, tak my samozřejmě i na té lince 155 i hned vidíme, jestli ve vašem okolí ten defibrilátor někde je a pokusíme se vás navést pro to, abyste ho využili.
0: Máme tady posluchačské dotazy. Dobrý den, co se dělá, když si někdo vyrazí dech? Stalo se to mému kamarádovi, upadl na kámen, lapal po dechu, ale my jsme všichni zamrzli a on se naštěstí potom za chvilku nadechl. Nevěděli jsme, jak mu pomoct. Děkuje Zuzana.
1: Tak v tomhletom případu jde o to, že pokud se ten dech vyrazí, tak samozřejmě i pro toho samotného pacienta je to nepříjemná věc, protože vy to vnímáte a najednou víte, že se nemůžete nadechnout. To znamená, že i to vás trošku dostane do úzkých a ten stav to zhoršuje. Nicméně v tomhletom stavu vy jako nezvládnete nic dělat. Vy maximálně můžete podpořit toho člověka v tom, jako pojď se mnou v klidu nadechnout, zkus to, podívej, nádech, výdech, pomalu v klidu jakoby dýchat s ním, aby on jakoby se toho rytmu, toho dechu chytil. Ale tady prostě musíme počkat, až se to jakoby navrátí k tomu normálu samo. Většinou to právě do těch pár sekund přijde samo. Samozřejmě jsou i stavy, kdy se může stát, že opravdu ten člověk skolabuje, ztratí vědomí a ten dech ustane a tam potom teda opravdu bychom museli začít s tou resuscitací.
0: Další dotaz. Dobrý den. Odřené nohy ze škváry. Kluci hráli fotbal. V kolenou kamínky, které tam zůstaly, vydřít je kartáčkem, když už jsou tam strupy? Asi je tam nemám nechat, ptá se paní Poláková.
1: To je taky dobrý dotaz. Myslím si, že asi u malých chlapců hodně častý. Nicméně to je asi možná spíš otázka na chirurga. Do toho bych úplně moc nezabíhala. Nicméně první pomoc samozřejmě na místě důležitá vypláchnout. Co nejvíc. Snažit se to dostat ven. Pomoc tomu rukou, vyloženě kartáčem nebo něčím hrubým bych to určitě nedrhla a potom samozřejmě po ošetření vydezinfikovat, případně zalepit nebo nechat být volně a případně navštívit chirurgii a prokonzultovat s nimi.
0: Radí v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc Lucie Mikisková. Stabilizovaná poloha, kdy ano a kdy rozhodně ne. I na to se určitě budeme ptát.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje za námi do studia Českého rozhlasu Olomouc přišla Lucie Mikisková, záchranářka, která odpovídá na mé i na vaše otázky, protože se bavíme o první pomoci. Připravujeme se nejen na letní prázdniny, protože ty zásady bychom samozřejmě měli nosit v hlavě po celý rok. Já jsem slíbila tu stabilizovanou polohu, říkám to správně, kdy ano a kdy rozhodně ne.
1: Stabilizovaná neboli zotavovací, ony ty termíny se pořád tak nějak mění. Nicméně jedna se o tu jednu a tu samou. Kdy ano, nejčastěji využíváme do příjezdu záchranné služby tam, kde třeba pacient se necítí úplně dobře, může se mu třeba motat hlava, je mu nevolno, nebo v případě, že je třeba v bezvědomí, ale má zachované dýchání. Je to vlastně pozice, ve které proto stabilizovaná je stabilní, nemůže nám nikam přepadnout a je v takové poloze, kterou potřebujeme pro zajištění dýchacích cest, aby zůstaly volné. Takže operátor vás na ní zase samozřejmě navede. A kdy ne, tak nejčastěji, pokud jsou to nějaké třeba těžší autonehody nebo můžou být i pády a tak podobně, kde můžeme mít nějaký problém s krční nebo hrudní nebo celkovou páteří a nebo v případě, že je tam nějaký větší rozsah zranění a nechceme s tím člověkem úplně moc manipulovat a potřebujeme řešit nějaké jiné věci nebo v případě, že právě potřeba zahájit tu resuscitaci, tak tam samozřejmě musím volit polohu správnou pro tu resuscitaci. Takže zase jsme u toho tak nějak jakoby selským rozumem, pokud vidím, že i tomu člověkovi v té poloze bude dobře a čekám na tu sanitku a není to vyloženě život ohrožující stav, tak samozřejmě ji můžu využít.
0: Máme tady dotaz pana Sedláka. Zapadlý jazyk vytahovat jakým způsobem? A tady jsem si vzpomněla ještě na předměty, které zůstanou trčet v krku. Byla se mu situace polknutá, otevřená ozdobná sponka. Malé děvčátko, strčit tam ty prsty a tahat?
1: Co se týče toho zapadaného jazyka, tak jsem ráda, že se na to někdo ptá, protože to je takový evergreen, dá se říct, pro nás záchranáře, který se snažíme pořád omílat dokola, tak jak jsme si říkali, opakování matka moudrosti, protože u některých lidí ten mýtus pořád jako přetrvává, že dát prsty do pusy a snažit se vytáhnout, že jinak ten člověk se udusí. No, abychom si to vysvětlili, určitě se to nedělá. Velký obrovský červený vykřičník. My pokud potřebujeme ty dýchací cesty zprůchodnit, tak právě buď na to existuje ta stabilizovaná poloha, pokud se bojíme, aby ten jazyk nezapadnul a ten člověk je v bezvědomí a nezvládne jakoby naše pokyny nějakým způsobem vykonat.

0: A jde o to, že my potřebujeme zaklonit hlavu a tím pádem se ten kořen jazyka oddálí od těch dýchacích cest. Takže ty cesty jsou volné a průchodné, pokud tam není teda cizí předmět, samozřejmě, to je něco jiného. Nicméně, pokud tam není, tak stačí pouze toto. Dělá se to třeba i u těžkých autonehod, třeba člověk může být na místě řidiče nebo spolezce zaklíněn. A než přijde záchranná služba a nezvládneme toho člověka vytáhnout a čekáme na vyproštění, tak stačí pouze tomu člověkovi zaklonit tu hlavu a držet v této poloze, aby to dýchání prostě fungovalo, než my přijedeme a začneme s tím člověkem nějak pracovat. Takže určitě strkat do pusy, nic, ani třeba při epileptickém záchvatu. Tam se to často právě stává, že ty lidi se bojí, aby při těch křečích. Nicméně, když ty křeče probíhají, tak u toho člověka neuděláme nic, jenom ho chránit, dát okolní předměty pryč, tak aby se o něco jakoby sekundárně neporanil a jenom počkat, až přejdou. A jakmile přejdou, tak ho můžeme právě dát jakoby na záda a zaklonit tu hlavu směrem dozadu a čekat na příjezd záchranné služby. Jo, opravdu nikdy nestrkat nic do pusy, protože ten člověk může zkousnout, nemusí jako instinktivně, že vás chce kousnout, ale prostě může tam nastat nějaká křeč, nebo tam může prostě nastat nějaký reflex, který on ani vy neovlivníte a může vám klidně ukousnout prst, takže na to opravdu pozor.
1: No a teď ten předmět v krku, který my třeba kousek vidíme a chceme ho vytáhnout, máme?
0: Tady to je samozřejmě úskalí, protože záleží. Můžete mít člověka, který bude spolupracovat a řeknete mu, hele, podívej se, já to zkusím a uvidíme. Nicméně, nevíme, jaký je to předmět, jestli je ostrý, nevíme, jak hluboko je, jo. Takže já se tady držím, pokud ten člověk vyloženě vnímá a zvládá dýchat, tak ho zkusíme dát do takové polohy, aby mu byla příjemná, aby se to nezhoršovalo a opravdu voláme a čekáme do příjezdu záchranné služby. To stejné třeba platí, i pokud máme nějaké předměty, ať už třeba sklo nebo cokoliv jiného, zaražené v kůži. Jo, může být třeba, že někdo proletí nějakou skleněnou výplní nebo nějaká třeba tříska odletí, jo, ze dřeva, tak určitě nechat a nevytahovat, protože vy nikdy nevíte, jestli to poškodilo i nějakou cévu. A vy, když to vytáhnete, tak to začne krvácet a začne to téct a už to nemusíte prostě zastavit v tu chvíli. A toho člověka tím pádem přímo ohrožíte na životě. To znamená nechat být, snažit se prostě okamžitě zajistit tu pomoc a nechat to potom na profesionálech.
1: Další dotaz, který jste musela čekat. Dobrý den, můžete prosím zase vysvětlit, je tady napsáno, co je úžeh a úpal a co se dělá, ptá se pan Janíček.
0: Samozřejmě, to opravdu každé léto se snažíme i my sami připomínat, protože je tam samozřejmě tenká hranice. Úpal je situace, která vznikne třeba například z přehřáté místnosti, jo, kde je hodně zatopeno, nebo člověk si prostě přehřeje organismus sám, že se hodně obleče. Stává se velice často třeba u seniorů v létě, kteří mají pocit zimy a navlékají na sebe svetry a tak podobně. To je pro nás typické, kam vyjíždíme. A úžeh je ze sluníčka, to znamená, pokud budete pobývat někde venku u vody nebo se opalovat, nebudete mít pokrývku hlavy, tak nebudete se nějak chránit před tím sluncem částečně, tak samozřejmě tam vzniká přehřátí organismu vlastně způsobení toho tepla od toho slunce. Nicméně ta první pomoc nebo i ta prevence je tak jakoby stejná. Samozřejmě v tom létě je potřeba dodržovat pitný režim. Je tam důležitá i nějaká hydratace a chlazení toho těla jakoby zvenku, to znamená nějaké chlazení se ve vodě, pokud možno nějaká chladnější místnost nebo případně klimatizace, ale s rozumem samozřejmě, ať zase neriskujeme nějakou rýmu nebo něco dalšího. Je potřeba používat ochranné krémy s UV filtrem, tu pokrývku hlavy a samozřejmě pokud možno úplně vyselektovat alkohol. Nicméně asi věřím, že to u nás není možné. To znamená aspoň opravdu jakoby s mírou a pokusit se to co nejvíce dohnat tou vodou nebo nějakou minerálkou. Co se týče těch úpalů, těch horkých místností, tak opravdu volit to oblečení podle toho, kde se zrovna nacházíme, ať opravdu nepřehříváme ten organismus, doma hodně větrat a samozřejmě pokud cokoliv, kdykoliv, tak vždycky volat.
1: Říká Lucie Mikisková, která je hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Budeme určitě pokračovat, teď vám všem posíláme Marii Rotrovou a osvěžující déšť.

0: Probíráme první pomoc, zásady první pomoci, ať jsem přesná, s Lucií Mikiskovou, která za námi do Českého rozhlasu Olomouc dorazila z nedaleka, z Aksamitovy ulice, kde sídlí zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje. Tak a já jsem říkala, že se budeme bavit dále, ale přišel dotaz, který reaguje na to, co už padlo v našem rozhovoru. Údery do zad, kdy ano, kdy ne. Pravděpodobně to chápu tak, jak dostat ten předmět, který máme někde zaskočený, tak Heimlich třeba mě napadá.
1: Určitě, to asi předpokládám u dusícího se pacienta, takže tam samozřejmě pokud pacient se nám začne dusit a aktivně kašle, tak se ho snažíme podpořit napřed v tom kašli, aby to ze sebe dostal ven a vykašlal to. Pokud se nám to nedaří, tak samozřejmě začneme těmi vypuzovacími manévry, což jsou právě ty údery do těch zad mezi lopatky vedené a vždycky třeba zkusíme 3 až 5, počkáme, jestli tomu člověku se ten stav nějak změnil nebo ne, můžeme opakovat. Pokud to samozřejmě nelze a ten člověk už třeba ani nevydává žádné zvuky, vyloženě se třeba drží za hrdlo a dusí se, tak samozřejmě můžeme přistoupit k tomu Heimlichovu manévru, který je teda důležitý, neděláme ho u dětí, na to pozor. Pouze u dospělých osob, nebo ty, co už jsou konstitučně jakoby dospělejšího vzhledu, ale ne u malých dětí. Takže samozřejmě postupujeme jeden krok po druhým. Pokud se samozřejmě Heimlichův hmat nepodaří, tak většinou už tam pak dochází u toho člověka k bezvědomí a zase navazujeme na to, že tam přestává i ta složka toho dechu fungovat a tím pádem opět nutnost zahájit včasnou resuscitaci.
0: Dotaz pana Valíka, dýchá se ještě vůbec z pusy do pusy, neříkal jste to a já už jsem to dlouho nikde neviděl.
1: Neříkala, protože se to nedělá. Ale dobrý dotaz, děkuju za něj. Opravdu důležité, kde to je, tak je to u malých dětí, protože tam je větší předpoklad, tam většinou z 80-90% u těch dětí je ta zástava v rámci dechu a potom až srdce. U dospělých je to zase naopak. Jo, málo kdy něco vdechnou, že by se tím začali dusit a potom došlo do stavu bezvědomí a nutné resuscitace. Tam většinou je právě problém nějaký kardiální, plicní a tak podobně, jakoby v charakteru cévy, oběh a tak dále. Toto nebudu blíže rozpitvávat. Nicméně nevypuzujete jakoby nic z těch dýchacích cest, co by vás dusilo. Takže tam je potřeba opravdu ta okysličená krev, která zůstane v tom těle, je potřeba ji rozpumpovat, protože to srdíčko v tu chvíli nefunguje, ale ta krev je ještě okysličená a potřebujeme ji dostat do hlavy, do mozku. Takže stlačovat a jenom zůstat u toho stlačování. Vesměs ani v minulosti právě ty lidi nechtěli podávat první pomoc, co se týče jako resuscitace teďka, nechtěli ji podávat, protože museli dýchat do úst. A ty lidi většinou můžou být pozvracení, můžou být od krve, můžou to být třeba na ulici lidi bez domova, jo, což je samozřejmě důležité v rámci hygieny a nějakého osobního zdraví, osobní péče. Takže tam potom ty lidi velice často došli do toho bodu, že vlastně už ani záchranná služba je nezvládla zachránit jenom proto, že tam nebyla ta laická resuscitace, jo, která je velice důležitá u těch stavů, protože musíte začít opravdu okamžitě. A tím pádem potom eliminujete riziko u těch lidí, že budou mít třeba nějaké zdravotní postižení, až se je podaří zachránit a uzdravit. Takže opravdu se právě přišlo na to, že je podstatné jenom to stlačování. Takže u dospělé osoby jenom stlačování hrudníku asi 100x za minutu.
0: Budeme mít velmi horký víkend, takže už teď se mnoho lidí těší na koupání, ať už v bazénu nebo v nějakých větších plochách. První pomoc, když se někdo topí.
1: Tak pokud vidíme tonoucího člověka, tak samozřejmě zase tady platí to pravidlo, musí to být bezpečné pro mě jako pro zachránce. Musím vědět, kam vstupuju, musím vědět, že jsem dobrý plavec a že vlastně zvládnu tomu člověku pomoct. Pokud můžu, tak hodíme třeba nějaký předmět, aby se ho chytil, nebo nějaký kruh nebo něco, záleží, co máme v dosahu. Pokud ten člověk ještě se tam tak nějak jakoby plácá, když použiju tuhle tu formulaci a zvládne se toho chytit a vytáhneme ho na břeh. Pokud samozřejmě vidím, že se topí, což je ve směs těch bazénech, protože ve velké vodě, kde máte bláto, chaluhy a podobně, neuvidíte tonoucího člověka. Ten většinou právě paradoxně jakoby padá dolů a nejde ho slyšet. Málo kdo je tak, že jako volá ještě o pomoc. Často je tohle u dětí, oni opravdu si jedou pod hladinu a prostě nevidíte je. Jo? Na bazénu častokrát se potom stává, že toho dítěte třeba si všimnou až za 5 minut, jo? Což je hrozně dlouhá doba. Takže určitě pořád hlídat ty osoby. Nikdy nikam nechodit samotný, tak abyste právě měli tu možnost, že někdo vám pomůže, když se něco stane. Pokud vím, že zvládnu tam doplavat, zvládnu ho odtáhnout, tak samozřejmě vynořit ven nebo pomoc někoho dalšího. Hele, jsi dobrý plavec, běž pro něj. Vždycky se přibližovat pomalu, opatrně, většinou se radí jako napřed nohou, abychom když tak do něj mohli kopnout, protože ty lidi někdy se můžou v tu chvíli jakoby leknout a začnou se po vás sápat, protože se chcou zachránit, což jako normální je to půd sebezáchovy, takže na to pozor, aby potom nestáhl pod hladinu ještě vás. Takže potom postupně ho vzít, zatáhnout na břeh nebo vytáhnout ven z toho bazénu a samozřejmě postupujeme dál, snažíme se zjistit, jestli teda dýchá, jestli je přivědomí, takže oslovíme a postupujeme stejně, jak kdybychom navazovali na resuscitaci. To znamená, oslovíme, když nereaguje, zakloníme hlavu, posloucháme, koukáme na hrudník, jestli dýchá, když nedýchá, začneme stlačovat hrudník. Pokud zase jsme u toho, je to dítě, tak začínáme těmi 5 vdechy, ale zase hnedka musí mezi tím někdo volat na linku 155, aby už ta pomoc, ten záchranný řetězec vlastně fungoval. Jo? Tady u těch stavů je to velice důležité. Kdyby se ta sanitka měla stahovat, protože už není potřeba, vždycky je to lepší a vůbec to nevadí. Vůbec to ničemu nevadí, než aby se zbytečně čekal třeba 10-15 minut, než vůbec někdo zavolá a potom ten čas se samozřejmě prodlužuje. Takže na to pozor.
0: Myslím si, že to byla velmi důležitá poznámka, kterou jste řekla. Další dotaz, který přišel na naše rozhlasové SMS-kové číslo. Jak poznám otřes mozku? Byla jsem u toho, když mladá žena spadla z okna v přízemí. Padla na beton, ale vstala a říkala, že je to v pohodě, že jí nic není. K doktorovi jít nechtěla, píše Daniela.
1: To je taky celkem složité, protože ta situace někdy může být hned někdy později. To znamená, když vám někdo spadne a bouchne se do hlavy, tak otřes mozku většinou nastává třeba až 2 až 4 hodiny po tom úrazu. Nemusí to být bezprostředně okamžitě. Někdy se vyvíjí samozřejmě v řádech desítek minut, třeba u autonehod a podobně. Nicméně otřes mozku. Většinou ten člověk je zmatený, opakovaně se ptá třeba během 1 minuty na ty stejné otázky. Může mu být nevolno, zvracet. Můžete vlastně na něm pozorovat i třeba, že může mít nějakou ránu na hlavě, což vás může navést k tomu, pokud jste nebyli přímo u toho pádu nebo u toho incidentu, že se teda asi udeřil do hlavy a něco tam může být. Takže snažit se ho i jakoby vyptat a třeba opakovaně na tu stejnou otázku, on většinou se vás sám zeptá, na to už jste se mě ptala, tak víte, že tam to vědomí asi jako bude v pohodě, ale říkám, my můžeme toho pacienta odvést takhle do nemocnice a ten otřes mozku může být až ex post. To znamená, samozřejmě v tu chvíli, pokud ten člověk nic nechce, odchází, nemůžeme násilím ho jako nutit do nemocnice. To stejné i ta veřejnost, pokud prostě ty lidi nechtějí pomoct, oni jsou prostě svéprávní, rozhodují o svém zdraví sami. Takže těžko v tu chvíli samozřejmě hodnotit. Může se ten stav vyvíjet a za 2 hodiny třeba ta paní sama nazná, že tu nemocnici nebo tu pomoc potřebuje, takže zavolá nebo poprosí někoho, aby zavolal. Takže opravdu ono je to těžké. I pro ty operátory je to kolikrát těžké, protože samozřejmě jste tam o to, abyste těm lidem pomohli, ale zase nemůžete překračovat nějaké právní hranice a jakoby svobodnou vůli toho člověka, jo, která je opravdu důležitá. Takže pro nás třeba i důležité, jestli tam nehraje roli alkohol, pokud ten člověk je opilý nebo pod vlivem nějakých návykových látek, tak tu chvíli je pro nás prostě nesvéprávný a opravdu musíme u těch lidí zasahovat i bez toho, když nechtějí a kolikrát to právě končí i spolupráci s policií, bohužel, ale prostě je to nutnost, no. Musíme chránit i my sebe.
0: Určitě bychom mohli pokračovat další a další a další hodinu, protože těch témat je celá řada. Každopádně, jak už jsem zmínila na začátku, jakési základní desatero najdete právě na stránkách zdravotnické záchranné služby. Konkrétně jste z Olomouckého kraje za námi dnes přišla do studia Českého rozhlasu Olomouc záchranářka a zároveň tisková mluvčí Lucie Mikisková. Moc děkujeme za vaše rady a za váš čas. Pozdravujte u vás a nashledanou.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a mějte se hezky, nashledanou.
0: A patiku pro vás připravila a slovem pro vázela Dita Vojnarová. Hodně zdraví.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
3: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nový pavilon Fakultní nemocnice Olomouce otevře v květnu 2028. Olomouc ode dneška hostí rekordní pouliční festival. Odborový svaz Kovo bude volit nového předsedu, jsou dva kandidáti. Dnes má být většinou oblačno, naměříme až 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Fakultní nemocnice Olomouce dokončila hrubou stavbu pavilonu B. Ten nahradí zbouranou budovu přezdívanou Franz Josef. Nový objekt se začal stavět předloni. Bude mít 8 podlaží. Nemocnice do něj přestěhuje 4 kliniky. Pavilon získá také urgentní příjem. Investice si vyžádá zhruba 3,5 miliardy korun. Dokončena má být květnu 2028. Řekl to vedoucí odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc František Valíček.
2: Probíhá instalace oken. Probíhá příprava už na provětrávanou část fasády, to znamená, že to je od toho druhého podlaží výše, kde máme provětrávanou fasádu z bondu. Barva bude taková měděnka, takže do zelená bude tato část a ten sokl objektu bude z kamene.
0: Začíná 6. ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Ulice v centru města ode dneška do soboty zaplní téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Přehlídku otevře v 17 hodin na Horním náměstí vystoupení bubenické formace Jumping Drums. V pátek se před radnicí uskuteční velká taneční show a v sobotu festival nabídne také karaoke show nebo vystoupení žongléra i kouzelníka. Největší odborový svaz v zemi, svaz Kovo, bude tento týden v Praze volit nového předsedu a místopředsedy. Kandidaturu potvrdili dva uchazeči, stávající předseda svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda svazu Tomáš Valášek. Volební sjezd začne dnes a první den se ho zúčastní vládní i opoziční politici. Podle Romana Ďurča budou delegáti na sjezdu schvalovat i priority odborového svazu Kovo na další období.
3: Určitě je to zastropování věku odchodu do důchodu, náročné profese, to je jedna z těch výzev, která půjde směrem k vládě a směrem k Evropské unii. Samozřejmě jsou to ty regulace, tak aby ten český průmysl byl životaschopný a mohl projít tou transformaci toho průmyslu bez nějaké velké újmy.
0: Český spolek Nesehnutí v rámci projektu Slunce pro Ukrajinu nainstaloval v ukrajinském Lvově novou solární elektrárnu. Je na střeše nemocnice svatého Lukáše, pro kterou má zajistit stabilnější dodávky elektřiny. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun. Potvrdila to koordinátorka projektu Alžběta Kofránková.
4: Ta solární elektrárna bude pomáhat v dobách výpadku proudu. Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám. Sport.
0: České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu. Počasí. Dnes se čekáme většinou oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u Brodku u Prostějova směr Olomouc pracují dělníci, levý z ní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Děkujeme za to, jak se zapojujete do našich pořadů, které připravujeme samozřejmě hlavně pro vás. Platí to i o Apatice, kterou jste poslouchali před malou chvílí na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, protože máme čtvrtek a to je den, kdy se bavíme vždy o zdraví. Tentokrát jsme se zaměřili na první pomoc. Pokud byste si dobré rady chtěli dát ještě jednou, najdete celé povídání na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Posuneme se ale určitě dále. V této hodince našeho vysílání vás budeme zvát na další ročník festivalu Olomouc ožije, který začal už včera večer a o kterém jsme teď aktuálně mluvili ve zprávách. Co si organizátoři na následující 3 dny připravili, tak to se od nás dozvíte podrobně.

0: Jak už jste mohli slyšet v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Olomouc, naše město patří v těchto dnech hudbě, zpěvu a tanci. Do ulic se mezi Olomoučany a návštěvníky vrátil oblíbený festival Olomouc ožije. S pozvánkou už je se mnou teď ve studiu ředitel festivalu Radek Studený. Dobré dopoledne, vnímáte, že máme čtvrtek?
1: Dobré dopoledne, to, že je dopoledne vnímám, to, že je čtvrtek úplně moc ne.
0: Jaký byl tedy první den festivalu? Užili si ho návštěvníci i muzikanti, aspoň trošičku podle vašich představ?
1: To zcela určitě, já jsem si ho teda užil, no ne zcela úplně podle svých představ, ale to vlastně není vůbec důležité. Důležité je, že si jej užili muzikanti a hlavně, že si jej užili návštěvníci. Takže potvrzuji, ano, určitě.
0: Já nevím, jestli to máte spočítáno, protože vy v těch číslech teď musíte žít, ale kolik umělců na tom letošním festivalu vlastně vystoupí a v jakých žánrech?
1: Tak včera jich bylo celkem asi 8 prvních, což je malinko, nicméně v kontextu celkového rozsahu v rámci festivalu, tak je jich přes 260. A ty žánry, bavili jsme se o tom už v úterý, ano. Mohli bychom tady být hodně dlouho, my jsme v podstatě mega multižánroví a letos se dokonce dostáváme i do nějakých těch okrajových žánrů, které se ukáží ve Vnitru, což je vlastně nový podnik v Rigrově ulici, v nádvoří, takže si přijdu na své v podstatě úplně, ale úplně všichni. Od, já nevím, základních uměleckých škol, nějaký folk, nějaký cymbal, tanec, potom tady bude určitě sochařství, výtvarnictví, bude tu klasický rock, pop, DJ scéna, prostě úplně všechno.
0: To vypadá, že fakt všechno. A plníte si tím svá vlastní přání nebo reagujete na prosby návštěvníků?
1: Já bych řekl, že je to odpověď zní o oboje. To znamená, my jsme vždycky chtěli, aby ten festival byl co nejvíce multižánrový a zároveň se ozývají skutečně, já nevím, to jsou dnes už stovky hudebníků. Troufnu si říct, že no, zhruba z 10 evropských zemí, co by rádi vystoupili. Takže my jsme šťastní, že to tak může být a vlastně oni jsou taky šťastní, že to tak může být.
0: Máte přehled o tom, jak se ta sláva festivalu šíří za hranice města, kraje, republiky?
1: No, představu jasnou ne, spíš tak jako zprostředkovaně s informací od města se dozvídáme, že přes město se ta informace šíří v rámci nějakých partnerských měst, co jsou po celé Evropě. Víme, že od těch pár interpretů, co tady vystupují ze zahraničí, se postupně ta informace šíří dál. Máme každoročně x zájemců právě ze zahraničí, kteří se o nás dozvědí, ať už z webu, nebo na základě nějakých referencí jiných hudebníků. Nedokážu říct, jak moc intenzivní to v té Evropě je, ta povědomí.
0: Mít v hlavě na 260 hudebníků to není nic jednoduchého, nicméně já teď budu asi tvrdá ve své otázce. Já bych chtěla, abyste někoho z nich zmínil a pozval nás na některé z vystoupení. Tak co byste z toho bohatého programu mimo jiné vybral?
1: Hodně složitá otázka, nicméně dáte-li mi aspoň pár desítek sekund, tak určitě vám rád odpovím.
0: Dobře, teď bych měla něco říkat, že jo? To jsou takové ty vyplňky, ty zkoušky moderátorské, jestli to zvládne, tak vypadá, že jsem to zvládla.
1: Myslím, že jste to zvládla úplně fantasticky. Tak já primárně musím to a zároveň chci samozřejmě pozvat návštěvníky na velmi speciálního hosta, který nás bude doprovázet v podstatě průběhem celého festivalu a to je Frida Orátor, což je fantastická mladá dívka, která hraje skvěle na cymbál, u toho skvěle zpívá.
0: A můžete zjistit, jaký to mluví, protože já jí teď řeknu dobrý den, Frido.
2: Dobrý den.
0: A tím jsme odhalili, že ona s námi sedí taky ve studiu a dostane samozřejmě svůj prostor nemalý.
1: Tak. Takže já možná nebudu říkat více, neboť ona určitě se zpromuje sama. Nicméně můžete ji potkat ode dneška už na Dolním náměstí, odpoledne na podvečer, v pátek potom tady přímo v Českém rozhlase během odpoledne a na večer na Mahler Stage na Horním náměstí a v sobotu potom ráno nám bude hrát už jenom tak jako podkres v rámci komunitní snídaně na Horním náměstí. Takže celkem 4 vstupy a myslím si, že všechny budou krásné. Všechny budou krásné,
0: no,
1: ale
0: rozhodně.
1: My pokračujeme dál. My dnes zahajujeme festival v 17 hodin oktobrovitánskou bubenickou show v podání olomouckých Jumping Drums. Na to se moc těšíme, protože oni předvedou údajně prý něco, co ještě nikdy nepředvedli, čili takový rozsah, takovou intenzitu a takovou, troufnu si říct, i divočinu. Ještě Olomouc možná nezažila v tomhle kontextu. A následně nás čeká karaoke, kterou snad Olomouc ještě nikdy nezažila. Nějak podvědomě si říkáme, že by to mohlo být i největší karaoke, kterou kdy Česká republika zažila. Uvidíme, uvidíme. Netušíme.
0: Bude zápis do knihy rekordů třeba.
1: Nevím, jestli o něj stojíme, ale tak nějak je to jako příjemné vědět, že těch lidí bude asi, doufám, věřím, hodně. Kromě toho se v průběhu dneška představí dalších asi nějakých 13 nejenom hudebníků, budeme tady mít žongléra fantastického, budeme tady mít kouzelníka. Zbytek prosím na www.olomouc.cz na programu. No a určitě těch následujících dnech by se taky dalo tady hovořit x minut, nicméně věřím, že důležité je zmínit to, co se uděje tady přímo v budově Českého rozhlasu, kde zítra kromě Frýdy vystoupí kvarteto z Brna Seniorita Strings, fantastické dámy, což je kvarteto smyčcové, multižánrové holky, velmi šikovné, určitě zvu všechny návštěvníky. A v sobotu ten program bude krásný, dlouhý, bohatý tady v Českém rozhlase od tradičních Black Ladies, olomouckých příčných flétnistek, přes dva sbory fantastického houslistu Krištofa Moravce až po velmi známé jméno Matěje Plíhala. Takže zveme v podstatě od 15 až do 21 hodin na kontinuální program v Českém rozhlase.
0: Tak jsme vytvořili program pro naše posluchače. A já se ještě chci zeptat, než si pustíme písničku a dáme pauzu, aby to všichni vstřebali. Minulý víkend se v Olomouci běhalo, měli jsme tady půl maraton a samozřejmě to znamenalo určitá omezení v dopravě. Vy se rozprostřete po tom širokém centru. Budou nějaká omezení v tomto směru i teď?
1: Bohužel budou, to je ta jedna z méně příjemných věcí, která doprovází festival, respektive ono, troufnu si tvrdit, že většina lidí to přijímá velice, velice hezky, s pokorou a nějakým způsobem to akceptuje. Nicméně město bude uzavřeno v pátek i v sobotu pro vlastně automobilovou dopravu, v sobotu nepojedou tramvaje, bude náhradní tramvajová doprava. Nicméně my vyzýváme vlastně všechny rezidenty, kterých by se to jakkoliv dotklo, ať už zdravotního omezení nebo jakéhokoliv jiného handicapu, nechť se na nás prosím skrze naše webové stránky obrátí, určitě s nimi vyřešíme nějakou individuální vjezdovou kartu nebo něco podobného.
0: Říká a upozorňuje ředitel festivalu Olomouc Ožije Radek Studený, který je dnes dopoledne hostem Českého rozhlasu Olomouc, a my zdaleka nekončíme, protože na tento mimořádný podnik se zaměříme i v dalším čase.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.

0: Svět. Tak to byla Olga Lounová, kterou jste poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Máme za 11:30. V této hodince jste si jistě všimli, že vás srdečně zveme na festival Olomouc ožije. Jehož další ročník začal včerejším večerním programem. A mezi místy, kde se můžete během procházky městem zastavit a poslechnout si hudbu, je také atrium naší budovy Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově ulici. V pátek i v sobotu tady vystoupí hned několik umělců a bude mezi nimi a rozhodně se těší, já to na ní vidím, Frida Orator, které přejí dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Olomoučané a všichni ti, kteří se chystají na festival, tak se s vámi mohou potkat hned dvakrát. Tak se prosím podívejte do svého programu, který máte a nesouvisí jen s Olomoucí, kdy to a kde přesně bude.
1: Tak v pátek zítra tady v atriu vystoupím v 5 hodin odpoledne. Bude to takový vážný, smutný koncert v angličtině, moje tvorba. A potom vystoupím na Mahler Stage v 7 hodin večer a tam bude zas ta druhá moje tvorba, česky, tak jako vesele. A nazvali jsme to Na kafíčko s dědou, popeláři jedou. Je to takový jako i pro děti, i pro dospělí, trošku ironický, tak... Někoho to štve, někoho to baví a...
0: Má možnost si vybrat. To bude v 7 hodin. Tak vy jste to tak lehce naznačila. Na jednu stranu je to smutná tvorba, zmínila jste v angličtině, na druhou veselá. Něco jsme pochytili, ale můžete to rozvést? Jaká je vlastně ta vaše práce, kterou děláte, ta vaše tvorba?
1: Tohle jsou takový dva moje hlavní projekty. Ta anglická je vlastně starší, s tím jsem začala, s tou tvorbou anglickou, kdy jsem začala vlastně v 15 skládat a ten hlavní impuls byly zvířata a jejich situace ve velkochovech, hospodářský zvířata. A já jsem z toho byla strašně smutná, když jsem se dozvěděla všechny ty věci, co se jim vlastně dějou. A začala jsem o tom psát svoje první písničky. No a potom, když už mi i kamarádi aktivisti jakoby řekli, že to všechno znají a že se chcou taky bavit, tak jsem se hecla a začala jsem skládat český veselý, takový prdlý věci. A to je teďka asi nejaktuálnější.
0: Žánrově jste zařaditelná?
1: Já popravdě nevím, co je to za žánr. To, co já hraju, ale hraju na cymbál, doprovázím se na cymbál. A jsem taková jako písničkářka, bych řekla.
0: Je to jediný nástroj, ten cymbál?
1: Teď hraju na cymbál, no. Dřív jsem hrála na housle, ale to už je hrozně dávno.
0: A znamená to, že ho taky studujete, nebo jste ho vystudovala, nebo jste samouk?
1: Já jsem vlastně s cymbálem začala v 5. třídě, kdy jsem šla na základní školu do Znojma k paní učitelce Marcele Přibylové. A ona měla ten cymbál ve třídě, takže jsem na to koukala, vlastně jsem ho předtím nikdy neviděla a hrozně se mi líbil, jak vypadal. A pak, když jsem ho uslyšela jako hrát, ty děti, co tam byly, tak mě to úplně okouzlilo a paní učitelka mě na to naučila nějaký písničky a zůstala jsem u toho.
0: Jak to bude hrát Frídě, tak to se dozvíme jako návštěvníci, ale zařadíte se i vy mezi návštěvníky festivalu? Budete mít možnost zhlédnout nějaká vystoupení?
1: Určitě si zajdu někam na taneček a určitě se půjdu podívat na KJ Sucks. To je super, tu znám. A na další se poradím s Radkem.
0: Pan ředitel ví
2: všechno. Dobře. Ten taneček, to je zajímavá myšlenka, to je výborná smyčka nebo přesmyčka. Tímto všechny posluchače Českého rozhlasu zveme mimo jiné i na velkou taneční show, která bude probíhat od 16 do 19.30 na hlavní stage na Horním náměstí. A představí se tam na asi 20 nejrůznějších skvělých tanečníků, zase nejrůznějších stylů a žánrů, včetně známých olomouckých jmén, ale také mimo jiné třeba známá tvář ze Stardance, Robin Ondráček. No, takže Fridu určitě zvu tam, aby se šla podívat ještě teda předtím, než bude hrát, jestli to stihne a mezi čase, ale určitě se bude tančit i na různých workshopech, třeba v Long Story Short.
0: Tak to je důležitá poznámka, že to nebude jenom o dívání se a poslouchání, ale můžeme se i my návštěvníci aktivně zapojit a klidně si zatančit. Je to takový odskok na festival do Olomouce od nějaké činnosti, kterou teď děláte, na čem teď pracujete?
1: No teď, až přijedu domů, tak budu pracovat na videoklipu k písničce Popeláři a chci ho dodělat, těším se na to, až to bude hotový. Už mi i popeláři psali, jestli jako kdy už to bude, ne? Už se taky těší. Tak to potom můžou sledovat lidi na mým Instagramu a YouTube.
0: Teď mě napadá, že prostředí festivalu to je úplně úžasná atmosféra pro to, aby nějaký videoklip mohl vzniknout. Takže to by mohlo být v příštím ročníku, že by to někdo zakomponoval takto do své tvorby. Co na to pan ředitel?
2: To je rozhodně zajímavá myšlenka, určitě jsme tomu otevření. Zatím jsme teda nic takového, v podstatě jste takový průkopník takové myšlenky, ale minimálně teda stojí za to za úvahu a můžeme to takhle našim účastníkům nabídnout.
0: To mě těší, že máme dobré nápady v Českém rozhlase Olomouc. Každopádně jsme vás seznámili s Frídou Orator, která vás zvala na své koncerty během festivalu Olomouc ožije. V divadle se říká tvůj, tvůj, tvůj, zlomte vás, tak to samozřejmě posílám i vám, ať se to vydaří, ať to baví vás a hlavně, ať to baví návštěvníky. No a ještě jednou děkujeme Radkovi Studenému, řediteli festivalu Olomouc ožije.
2: Rádo se stalo.
0: Naslyšenou.
2: Děkujeme. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Lékořice, vytrvalá bylina, jejíž kořen má výrazně sladkou chuť, využívá se nejenom v tradičním léčitelství pro své antibakteriální účinky, ale třeba také při výrobě cukrovinek. Myslím, že si všichni dokážeme tu chuť vybavit. Lékořice, tak se jmenovala písnička, kterou jste poslouchali v dopolední Českého rozhlasu Olomouc v podání Václava Neckáře, a spolu s touto skladbou jsme se vraceli do 60. let, konkrétně do roku 1966. Skladbu o léčení nešťastné lásky lékořicí složili Jaromír Vomáčka a Vratislav Blažek. Co nás čeká dále v našem vysílání? Samozřejmě babské rady. Je potřeba se připravit na komáří útoky. Komářím štipnutím nemusí ani svědět, ani opuchnout. Existují totiž triky, jak tomu zabránit, a vy se je dozvíte právě v naší rubrice už za okamžik.

0: Pokožské rady.
1: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jítrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Olomoucký krajský soud dnes začal projednávat případ muže, který údajně nastražil ve zbrojovce ve Šternberku jedovaté nápoje pro své kolegy. My se tomuto tématu samozřejmě věnujeme, podrobnosti vám nabídneme v pravé poledne v aktuálních zprávách. Po nich budou písničky na přání, jak jste zvyklí, jako každý den můžete se zapojovat. Máme 18. června, všechno nejlepší přejeme Milanům a Milanám. Dita Vojnarová vás provázela dopoledne a přeje hezký den.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucký krajský soud řeší případ Traviče. Městské koupaliště ve Šternberku zahájí před víkendem letní provoz. Čeští fotbalisté na mistrovství světa nastoupí proti Jihoafrické republice. Odpoledne bude oblačno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Krajský soud v Olomouci dnes začal projednávat případ muže, který údajně nastražil ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z nich zemřel. Kromě toho podle obžaloby rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce žádá uložení výjimečného trestu. Jednání sleduje reportérka Lenka Kratochvílová.
3: Obžalovaného muže k soudu přivedla eskorta v poutech a nesundala mu je ani v průběhu jednání. On sám dnes vinu popřel, přiznal se jen k rozmisťování lahví s jedy v Olomouci. Vypovídat před soudem ale odmítl. Podle žalobce Jindřicha Pazdery se jedná o vysoce nebezpečné jednání a znalci jeho možnost resocializace nebo případné nápravy označili jako krajně obtížnou. Proto navrhuje uložení výjimečného trestu. Líčení bude pokračovat i odpoledne. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Letní sezónu zahájí v pátek městské koupaliště ve Šternberku. Cena vstupného zůstává stejná jako loni. Mezi novinky patří nové zázemí v opravené správní budově. Zahrnuje například dětský koutek, říká mluvčí radnice Irena Černocká.
4: Kompletně nové zázemí, nové toalety, nové šatny. Dokonce v těch šatnách máme i takový dětský koutek, v případě, že by tam potřebovali rodiče zabavit krátce děti. Nově tam bude otevřeno také občerstvení, které bude v provozu právě po dobu té hlavní koupací sezony.
1: Lidé se dnes v Olomouci naposledy rozloučí se Zdenou Mašínovou. Obřad v kostele Českobratrské církve evangelické začne ve 13 hodin. Sestra protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji, zemřela minulý týden ve středu. Bylo jí 92 let.
2: Sport.
1: Českou fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa druhý zápas. V Atlantě nastoupí proti Jihoafrické republice, která stejně jako Češi úvodní duel na turnaj prohrála. Hlavní ofenzivní hvězdou Jihoafričanů je útočník Burnley Lyle Foster, kterého z anglické ligy zná reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
5: Co se týče jeho kvalit, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj. Víme o dalších kvalitách toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovních, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti.
1: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin českého času.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě většinou oblačno, přechodně i polojasno s možností slabé přehánky. V Jeseníkách teploty 24 až 28 stupňů a v Jeseníkách 18 až 22. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Zítra čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v Jeseníkách s možností lokální přehánky. Teploty 28 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 a povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na 300. kilometru u Jezernice na Přerovsku ve směru na Ostravu. Na vozovce leží pneumatika.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je to tak, velké utkání a hodně napínavých okamžiků nás jistě dnes čeká na fotbalovém mistrovství světa, kde naši hráči nastoupí ke svému druhému zápasu proti Jihoafrické republice. Určitě budeme fandit, určitě budeme držet palce, informovat o průběžných výsledcích, vše odstartuje od 18. hodiny a vy můžete být u toho i s vysíláním Českého rozhlasu. Ale teď jste u písniček na přání, které právě teď začínají 4,5 minuty popolední. Máme čtvrtek, máme 18. června a krásné jméno Milan a také Milana dnes slaví svátek. Tak milí Milanové, milé Milany, blahopřejeme vám. Buďte stále milí a milovaní, milovaní tak, jak vás mnohé známe. Přejeme hodně zdravíčka a jen to nejlepší. A stejně tak i vám, kteří dnes 18. června slavíte svůj narozeninový den. Ať vás zdraví provází na každém kroku a také dobří přátelé a mnoho lásky okolo vás. Také pěkné písničky a ty už můžete v tuhle chvíli vybírat pro ty své blízké na telefonu 221 555 444. Těší se na vás tady za nás za všechny od mikrofonu Zora Jižková. Dobré poledne.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Také vy přicházíte právě včas k písničkám na přání Českého rozhlasu Olomouc. Těm poledním vítejte při poslechu, pokud právě sedáte k obědu. Přejeme vám dobrou chuť a dejte si jako zákusek i hezkou písničku a pěkné přání k tomu. Na telefonu 221 555 444 je dnes s námi jako první paní Hanka z Odrlic. Dobrý den.
2: Dobré poledne, zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a všechny posluchače. Dnes bychom chtěli popřát paní Božence Šenkové ze Senice na Hané k jejím krásným 95 rokům. Boženko, přejeme ti pevné zdraví do dalších let. Hodně štěstí, lásky, pohody a žádné nehody. To ti přejí členové senior klubu Senice na Hané. Vám děkuji za vřaň a zase někdy nashledanou.
1: Děkujeme moc za pozdravy. Poprosíme, příště vypněte si rádio, protože nám to dávalo velice nepříjemnou ozvěnu.
2: Dobře, tak, dobře,
1: ano, děkujeme, takže zdravíme do Odrlic a samozřejmě také do Senice, oslavenkyně a všechny jmenované. Paní Hanka z Odrlic vybrala Janu Chládkovou písničku s vůní Heřmánkovou, tak si ji pustíme. A já připomínám také ještě telefon SMS-kový, který jsem zapomněla zmínit a na ten můžete psát pozdravy pro své blízké, taktéž 723 70 33 50. Ale ti, kteří zavolají, mají přednost ve výběru písničky.

0: Jana Chládková dospívala a písničky Nepřání Českého rozhlasu Olomouc teď míří za dalším pozdravem, za další písničkou, dokonce hitovkou, a také za paní Zdenou z Uničova, která je teď s námi. Paní Zdeničko, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku posílám k dnešnímu svátku Milanovi do Uničova. Milane, přeju ti hlavně pevné zdraví, buď pořád takový, jaký jsi, a nic na sobě neměň, to všechno, a hlavně zdraví ti přeje Zdena z Uničova. Pozdrav je také pro jeho maminku, pro Lidušku Siglovou do Doubravice, pro Evičku Brožovou do Strukova, Haničku Kalábovou do Předmostí a Jindřišku z Chropiny a jejího bratra Laďu do Tlvačova. A pro všechny dobré lidi, a mějte se krásně, moc a moc vás zdraví Zdena z Uničova.
0: Také velmi, velmi děkujeme, pozdravujeme samozřejmě. Písnička hit Srdce do Korán od Black Bandu je připravena. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: A tak se podíváme také na vzkazy, které nám přicházejí už SMS-kově na telefon 723 70 33 51. Zahrajte prosím krásnou písničku panu Milanu Mojžíšovi k svátku. Celá rodinka Milane přeje všechno nejlepší, zdraví a lásku za všechny, manželka. Blahopřejeme Milanu Mojžíšovi. Hrajeme pro milou sestru Hanu do Záběštní Lhoty. Milá Haničko, k dobrému kafíčku ti posíláme pěknou písničku. Jen nevíme, jak se sestra ta druhá tedy jmenuje. V každém případě paní Hanku zdravíme. Pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách dnešním krásným narozeninám letí paní Ireně Millerové z Vajglova. Milá Irenko, my ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, lásku a dobrou pohodu. Tak to ti, drahá Irenko Millerová, přeje, a tak teď chvilinku ještě, to ti, drahá Irenko Millerová do Vajglova přeje Klub seniorů Břidličná, tak zdravíme. A ještě jeden vzkaz, písničku k dnešním krásným narozeninám posíláme Irence Millerové z Vajglova, všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí a hodně lásky a pohody. Užijte si dnešní den, Irenko. Tak to přeje také Maruška, Zdeňka a Luboš.

0: Flex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: 11. návrat na loňský Mohelnický Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického Folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: S vámi jsou písničky na přání, ty polední, kde vybíráte z nových hitů, ale třeba i krásných starých evergreenů. A my teď máme na telefonu paní Evu ze Zavadilky. Paní Evičko, vydržte. Teprve teď vás zdravíme, vítejte při poslechu. Dobrý den a komu budeme hrát?
4: Takže znova. Krásný den vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc. Vás, Zorinko, vám, Zorinko, moc krát děkuji za vyhledání písničky a za to, že jste mě vzala telefon. A tuto krásnou písničku bychom chtěli poslat k zítřejším narozeninám našemu kamarádovi Františkovi Sedláčkovi, který slaví 3/4 století. Milý náš kamaráde Františku, ať tě život jen po šťastných cestách unáší a každý den, ať ti jen radost přináší, ale hlavně pevné zdravíčko se svojí manželkou, ať vám obou dvou neschází. Do dalších let vám přejeme hodně roku. A ještě bych chtěla pozdravit sestru Alenku do Jeřmaně, Lidušku Olšovskou do Červené Lhoty a Uncajtlíkovi do Květina a Bečanovi do Mohelnice. Vám, Zorinko, moc krát děkuji. A zase budu těšit někdy naslyšenou.
3: Ano, pozdravujeme i vás, paní Evičko, na Zavadilku. Písnička připravená od Karla Gotta a vyzývá nás
4: ano,
3: ke stálému mládí.
4: Ano, takže to já a i můj manžel Laďa.
3: Takže
4: tam jsem to asi zapomněla
3: ať,
4: říct.
3: Ať je stále mlád. Zdravíme ano. I vás, nashledanou, pěkný
4: Děkuji
3: den.
4: Děkuji vám, nashledanou.
3: Pěkný hudební pozdrav posíláme také ke krásným kulatinám milé paní Evě Zapletalové. Milá této Evičko, všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a dobrých lidí okolo sebe, jako jsi ty, přání posílá Jana. Dnes slaví krásný svátek Milan Kapoun ze Žulové. Milane, vše nejlepší, pohodu, dobrou náladu, zdravíčko, motocykl, ať tě poslouchá. Vzpomínka i na Květušku a k jejímu svátku. Vzpomínáme na ní zdraví seniori z klubovny. Tak blahopřejeme Milanovi Kapounovi do Žulové a písnička je také pro Staňku do nemocnice nebo pro Anešku do nemocnice z Přerova nebo do Přerova k dobrému obědu. Moc děkuje Staňka z Oseku nad Bečvou a hezkou písničku posíláme pro Zdeničku Puklovou k dnešním krásným narozeninám. Zdeničko, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. To přeje kolektiv Balírny z Benešova. Zdravíme Zdeničku Puklovou, blahopřejeme Zdení, ať máte krásné narozeniny a jak zpívá Karel Gott, ať jste stále mladá.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc zdraví pana Františka z Javorníku. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, paní Zorko, děkuji vám za vybrání písničky a taky vás zdravím všechny Český rozhlas Olomouc a taky všechny posluchači tohoto rozhlasu. Dneska tuhle písničku bych chtěl zahrát tak pro obveselení a pro dobrou náladu těm členům, co si tak říkají šuplíkáři, a to je paní Milena z Broumova, paní Jirenka z Hulína, Anička z Moravského Berounu, Jana z Hrabenova a Jana z Jeseníku a Jarmila z Javorníku. To všechno vám přeje Franíšek z Javorníku.
1: Písničku rádi posíláme. Vy jste vybral jednu šuplíkovku od Milana Chladila a Ivety Simonové, Alexandrův Ragtime Band. Ať se líbí, písnička i pro vás. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Pěkný hudební pozdrav posíláme dalším, které oslovujete SMS-kově, ať písnička zaletí ke krásným dnešním narozeninám paní Irence Millerové z Vajglova. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, přeje Eva, Pavel a Anička. Dobrý den paní Marii do Hrabišína, Zdeničce z Holubic, Zdeničce z Hrochova. Našel jsem 9 klousků, je moc sucho. Zdraví všechny Břeťa Píska. Je pěkný pozdrav, ať je zaletí k svátku panu Milanovi Churavému z Dolních Studének. Milý Milane, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody. Monika s dětmi, Milada a Lukáš z Dlouhomilova. A blahopřejeme také do Strupšína k svátku Milánkovi Jurčíkovi. Přejeme hodně zdraví a spoustu pohody. To přeje teta a strejda z Libiny. Blahopřejeme jen to nejlepší také Milanu Jurčíkovi. Pěkná písnička, ať zaletí, také mamince Anešce Bodzikové pro radost a pro potěšení. Ať je brzy zdravá a může se už věnovat svojí oblíbené zahrádce. Tak to vám, milá paní Aneško Bodziková, přeje dcera Zdeňka. A hezký pozdrav letí také Janě a Jiřímu z Roštění, Milanovi a Zdeně do Uničova a Jardovi Benešovi do Loštic. Já ti přeji pevné zdraví, práce s dřevem, ať tě baví. Dřevo, ať tě lesem voní a mlsná, ať tě stále honí. V rozhlase, ať ti hrají a výrobky přibývají. Nůž, ať ti dobře krájí a máš se, jak v bájném ráji. Pilka, ať ti dobře řeže a cítíš se stále svěže. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme a blahopřejeme také k dnešnímu svátku Milanovi z Hinkova. Celá rodina mu přeje hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Pěkný hudební pozdrav a velké blahopřání k svátku posíláme také našemu věrnému posluchači, panu Milanu Vybíralovi z Choliny. Pan Milan Vybíral je stále skvělý a aktivní hudebník, rád zahraje seniorům anebo na nějakém milém hanáckém setkání. Je to stále velmi šikovný včelař a muž, kterého mají všichni rádi. Drahému Milanovi Vybíralovi do Choliny blahopřejí všichni ti, kteří ho mají rádi, a blahopřejeme také z Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme Milana Vybírala z Choliny.

0: Krásně jim to zpívalo Iveta Simonová a Milan Chladil, Alexandrův Ragtime Band. A my pokračujeme s těmi báječnými starými písničkami, evergreeny, šuplíkovkami. Jiří Suchý je teď připraven a také naše pohádková babička, paní Liduška z Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý poledne, paní redaktorko, přeju vám a všem našim milým posluchačům. A dneska posíláme písničku pro radost a pro potěšení a pro vzpomínku na všechny, s kterýma si hrají. A je to dnes Evička do Strukova, Milátka do Přáslaví, Pelínka do Václavova, Liduška Loničková, Dášenka moje, Stánka z Lomnice a Františku, jsem i ráda, že jsem vás slyšela, konečně jste se ozval a že se, myslím si, že jste aspoň zdraví. A vám, paní redaktorko, děkuju, děkuju a někdy se zase těším na slyšenou.
0: Budeme se moc těšit, paní Liduško. Vám přejeme hlavně co nejvíc zdravíčka a radosti z každého sluníčkového dne. Moc se opatrujte, děkujeme za zavolání. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Paní Liduška z Jeseníku vybírala Hlubokou vrásku od Jiřího Suchého a doufám, že můžeme tuhle písničku poslat také do Leštiny, kde svátek slaví hned 3 Milanové. Přejeme vám, Milanové z Leštiny, hodně štěstí, spokojenost a hlavně pevné zdraví a nejmenšímu pěkné známky ve škole přeji Flašarovi. A písnička letí také do Křemačova pro radost a potěšení Janě Sedláčkové. Jano posílá a zdraví manžel a do Mohelnice paní Kolomazníkové a Bartošové posílá a zdraví Jana Sedláčková.

0: z místa.
1: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vetkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc, zdraví paní Elišku z Václavova, vítejte u nás, dobrý den.
4: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám do Českého rozhlasu Olomouc. Já dneska vybírám písničku pro pana Milana Churavého mladšího z Dolních Studének, ale zrovna i tak staršího, to je jeho tatínek. Takže hoši, já vám přeji hodně pevné zdraví, ať se vám daří v hasičské činnosti i v myslivosti a jste stále spokojení a šťastní. Dále chci poděkovat paní Lidušce z Jeseníku, naší pohádkové babičce. Liduško, vy když začnete mluvit, tak já si představuju, že budete pokračovat. Milé děti, a teď pohádka. Opravdu, vy jste tak krásná, kouzelná. Tak chci poděkovat panu Jirkovi z Litovle, včera taky mi posílal písničku, Miladce z Přáslavic a Petrovi do Přerova. Všem vám přeji krásné pohodové dny, naplněné sluníčkou, radostí a taky optimismem, no, ať máme optimismus v duši stále. Takže to je asi tak všechno, mějte se moc hezky, Azory, děkuji za vyhledání písničky, taky se mějte moc krásně.
3: Nádherný den také vám a hodně radosti a spokojenosti a zdravíčka tam k vám do Václavova. Naschledanou.
4: Naschledanou, děkuji.
3: Paní Eliška z Václavova vybrala Hanku Zagorovou. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, se tam zpívá a no, co si budeme povídat, když to sluníčko vykoukne a rozzáří oblohu, tak přece jenom nám to trošku přidá na energii a na optimismu, víte. Takže užívejte si krásný dnešek, dnešní odpoledne i s Českým rozhlasem Olomouc, který teď přidává další vzkazy, SMS-kové opět. Chtěla bych poslat písničku Milanovi Révajovi. Milane, přeji vše nejlepší k svátku a hodně zdraví. A také Milanu Zlámalovi blahopřejeme, jen nevíme od koho. Pěkné odpoledne ke kávičce. Posíláme krásnou písničku milým kamarádům Evičce a Laďovi a děkuji za krásnou písničku a pozdravení a gratulaci. Zdraví František Sedláček. Pěkný pozdrav letí také do Luke, Janě a Květce k nádherným narozeninám a také všem Milanům k svátku posíláme písničku a přejeme zdraví, lásku, pohodičku a příjemné životní okamžiky, ať vás provází každý den. Všichni od stolu v hospůdce blahopřejeme. Pěkný hudební pozdrav letí také nejmilejší paní Evičce z Modřic, milá paní Evičko, do Modřic moc, moc pozdravujeme a zase opět nevíme od koho. Hudební pozdrav, ať zaletí paní Anešce Budzikové, jen tak pro potěšení, pro radost, aby se brzy uzdravila. Písničku posílá Jiřina. A do újezda hrajeme Františkovi. Franti, zas prý máš narozeniny, neboj, poznat to není. Já ti přeji, ať je tvůj život plný radosti, štěstí a zdraví, přeje paní Anna. Pro potěšení hrajeme Františce Pískové, písničku posíláme do Moravské Třebové, kamarádka Zdeňka z Písková. Zdravíme Františku Pískovou a hrajeme po rozhlasových vlnách také a dobrou chuť k obědu přejeme do Pískova. Majce do Stálové přeje kamarádka Zdeňka. Do Mohelnice blahopřejeme Milanovi. Milane, ať máš krásný den, svůj svátek oslav s úsměvem. Milanovi z Mohelnice přeje tetička a písnička letí také milým. Je to František Sedláček. Františku, přeji ti kupec zdraví, ať tě život stále baví. S Jožinkou, Evičce a Laďovi, Aničce a Slávkovi a všem kamarádům jen to nejkrásnější přeje Alena z Jeřmaně. A poslední vzkaz, krásnou písničku posílám a děkuji za pozdravení a krásný den. Přeji paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku s paní Alenkou, Aničce z Velké nad Veličkou s manželem, Janičce a Jiřímu z Roštění, Miladce z Přáslavic, Marušce z Kroměříže, Břeťovi Pískovi a všem milým do Českého rozhlasu Olomouc. Přeje paní Liduška z Olomouce.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc zdraví do Moravičan. Paní Alena z Moravičan je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu. Já si jdu zavřít dveře.
1: Dobře, počkáme.
2: Zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Přeji jim krásný slunečný den, jenom aby nebylo to veliký horko. Ale hlavně volám proto, abych popřála Františkovi Sedláčkovi k jeho narozeninám. Franti, utíká nám to všem. Někdo už nás předběhl a ty mě ještě dobíháš. Takže tobě, Jožince, přejeme s manželem a s Ivankou jen to nejlepší. Hlavně buďte zdraví, mějte se rádi a vy se rádi máte, ať vám to vydrží, ať je to tak krásný, jako když jste sebrali. Takže to všecko je pro vás. A ještě bych chtěla pozdravit do Doubravice Lidušku Vychydalovu, paní Lidušku Gotwaldovu a její sousedku taky Lidušku. Takže všecky vás zdravím a mějte se hezky. Písnička je pro všechny, kteří mají rádi Český rozhlas. Mm-hmm. Tak děkuji vám a nazhledanou.
1: Děkujeme velmi, jakéž můžeme být s vámi třeba i v takovýchhle písničkách na přání i nadále a co nejvíce. Kež nám to vydrží. Tak paní Alenko, děkujeme, zdravíme vás do Moravičan. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
1: Tak a máme tady další SMS-kový pozdrav. Dobrý den, děkuji za pozdrav, i když nevím od koho, ale moc mě to potěšilo. A hezký den tomu dotyčnému přeje paní Eva z Modřic.

čokoládovně Zora hořelo. I o tom budou další zprávy Českého rozhlasu Olomouc ve 13 hodin a podíváme se, jak se nám bude i to počasí vyvíjet, počkejte si. A pak už povídání Alex Minářové s operním a muzikálovým zpěvákem Marianem Vojtkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Je 13 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Požár ve skladu čokoládoven v Olomouci způsobil škodu za 65 milionů. Architekti představí v Šumperku plánovanou podobu tamního parku. České fotbalisty čeká na mistrovství světa souboj s Jihoafrickou republikou. Zítra bude oblačno a teploty do 32 stupňů. Pěkný čtvrtek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. V Olomouci hořela skladovací hala čokoládovny Zora. K požáru hasiči výjížděli ve středu. Oheň se jim podařilo rychle zlikvidovat. Následný silný kouř ale znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Škoda je asi 65 milionů korun. Řekl to mluvčí krajských hasičů Petr Běhal. Požár podle něj zřejmě vznikl od zářivky. Rekonstrukce cesty v Polní ulici v České Vsi na Jesenicku míří do finále. Práce by měly být hotové do konce příštího týdne. Silnici poškodili předloňské povodně. Vedení obce se podařilo na opravu za přibližně 10,5 milionů korun získat dotaci. Jak budou práce vypadat, popisuje nezávislý starosta Petr Mudra.
7: Ta komunikace vede od toho spadlého mostu posledního v České Vsi, který tam momentálně není, až po konec obce, který by mělo dojít k té finalizaci toho povrchu, to znamená jednotný už finální povrch, včetně obrub. A je to vlastně první úsek, který bude komplet už obnovený po povodních.
5: Zájemci se dnes můžou v Šumperku seznámit s budoucí podobou sadů 1. máje. Vedení města je plánuje obnovit. Detaily představí autoři projektu architekti Petr Mičola a Martina Bláhová. Prezentace začíná v 16 hodin v G-klubu. V plánu je také komentovaná procházka parkem. Více mluvčí radnice Jana Kaněvová.
8: Při plánované obnově sadu 1. máje počítáme s citlivou rekonstrukcí tamních cest, zeleně, vodních prvků a taky mobiliáře. V parku kromě toho vzniknou i nová místa pro odpočinek, setkávání i hru.
6: Sport.
5: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa zápas o naději na postup ze skupiny. V Atlantě budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ani jeden z týmů na úvod turnaje nebodoval. Utkání začne přesně v poledne tamního času, což je 18 hodin našeho času. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek zmínil, že i v klubových soutěžích se někdy hraje brzy odpoledne.
9: My jsme neměli získat toho biorytmu, organizmu každého hráče, být nějakým způsobem rozhozený. Tréninky tady končíme i v klubech kolem poledne. Nezačínáme v poledne, ale končíme kolem poledne. Takže my se nějak v tom času často pohybujeme, takže bych to neviděl jako nějaký handicap.
6: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku malou oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v Jeseníkách s možností lokální přehánky. Teploty 28 až 32 stupňů, na horách kolem 23 a povane slabý proměnlivý vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zpomalte na D1 na kilometru 247 u Vrchoslavic ve směru na Brno. Stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto a odstavené nákladní auto vás zase může zdržet na silnici 35 u Podolí u Mohelnice.
6: Zelená vlna Známe lepší cestu. Alex a host.
0: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
10: Ahoj, dobrý den přeji.
6: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program větší tréma, ale o to bylo krásnější a takový pompeznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho, nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě tak na rok. Takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý Orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenory, tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Tak jako zpomalý vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku, ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo, Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahý věci. hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdeme. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ne že načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: ty
0: budeš no, tak zhruba to už, tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště.
1: S věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladonký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový vlastně no, šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec, Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už, myslím, dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovémhle muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval, určitě ví, ale Drákula, to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Ale to byly. Takže starší. Se ti to vrací.
1: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky, no.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší, to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce. A v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity. Sama si je viděla, samozřejmě určitě, a to bylo fantastické.

0: opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásné zkosty hrát a účinkovat v nich.
1: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
0: tak máme, a to jenom čtvrtka ještě.
1: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec a je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
0: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý, a vlastně i ta náplň je, že mě to baví, a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů, a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice, a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
1: To je taková naše Carnegie Hall.
0: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo v těch velkých halách pro 4000 lidí, a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako, to je něco zvláštního, tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity, a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
1: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
0: no,
1: to právě, musím taky zvládnout.
0: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
1: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama, takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na Zámcích, na Hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin.
1: No.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení, nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, tak to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lidé se dnes v Olomouci naposledy loučili se Zdenou Mašínovou. Motorová paliva v Olomouckém kraji opět zlevnila. Změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé eurokomisařky Jourové chaotická. Zítra bude oblačno a teploty do 32 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V kostele Českobratrské církve evangelické v Olomouci začal před hodinou pohřeb Zdeny Mašínové. Sestra protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji, zemřela minulý týden ve středu. Bylo jí 92 let. Pohřbu se zúčastnil i náš redaktor Michal Poláček.
2: Poslední rozloučení se Zdenou Mašínovou tady nedaleko centra Olomouce v kostele Českobratrské církve evangelické skončilo krátce po půl druhé. Smuteční hosté ještě postávají u kostela a také píšou do kondolenční knihy. Uvnitř bylo během obřadu plno. Lidé zaplnili kostelní lavice do posledního místa a mnozí i stáli. Lidé, se kterými jsem hovořil, se shodli, že Zdena Mašínová byla statečná, výjimečná a také milá žena, která nikdy neuhnula ze svých zásad a životních postojů. Pohřbu se zúčastnil například Eduard Stehlík, ředitel památníku Lidice, senátor Tomáš Černín z TOP 09 či zástupci Československé obce legionářské či Konfederace politických vězňů. Ještě doplním, že lidé k rakvi Zdeny Mašínové ze světlého dřeva přinesli celou řadu květin a věnců. Dominantní bylo květinové srdce od jejího bratra Josefa, který žije ve Spojených státech, či věnec od prezidenta republiky. Zdena Mašínová žila v Olomouci a poslední roky pobývala v domově pro seniory v Olomouci ve Chválkovicích.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zlevňují. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun a 76 haléřů. Před týdnem byl o 74 haléřů dražší. O korunu a 8 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 37,40. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Vládní změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové chaotická, řekla to ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Kabinet v pondělí schválil zrušení mediálních poplatků. Rozhlas i televize by podle návrhu měly být od příštího roku financované ze státních příspěvků. Změnou by zároveň přišly v porovnání s letoškem o stovky milionů korun. Podoba novely zákona se řešila v Česku měsíce. Právě zdlouhavý proces dostává veřejnoprávní média podle Jourové do nejistoty.
3: Myslím, že to ohrožuje i kredibilitu veřejnoprávních médií v plnění finančních závazků vůči různým stranám. Tohle už není legrace, takže si myslím, že ta chaotičnost byť dlouhého procesu, ta ho naprosto znehodnocuje.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace sehraje druhý zápas na letošním mistrovství světa. V Atlantě se od 18 hodin českého času utká s Jihoafrickou republikou. A české volejbalistky prohrály v Lize národů se Spojenými státy americkými jasně 0-3 na sety. Další zápas turnaje na Filipínách čeká Češky v pátek s Japonskem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji zpočátku malou oblačnost, během dne pak vývoj kupovité oblačnosti. V Jeseníkách se může objevit lokální přehánka. Teploty 28 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na Masarykově náměstí v Brodku u Přerova. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Román, který vás rozesměje, ale také dojme a který připomene, že nikdy není pozdě začít znovu a že skutečná změna často začíná tam, kde přestaneme chtít být dokonalí a dovolíme si být opravdoví. Tak to je kniha Láska pod italským sluncem. Je od nakladatelství Kazda a může být vaše. Můžete si ji už za chvíli vysoutěžit v hřebících našem vědomostním kvízu. Také tady pro vás máme pánské černé triko s logem Českého rozhlasu. Antistresový rehabilitační míček skvělý pro motorická cvičení. Máme tady audioknihu o nejdéle vládnoucí britské panovnici. Je to formou krásných příběhů. A máme tady i CDčka s hudbou, třeba Richarda Pachmana. Název Vůle žít, tak to mluví samo za sebe. Je toho samozřejmě mnohem víc, co nabízíme dnes v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc a také 10 soutěžních otázek na telefonu 221 555 444. Těší se na vás Zora Ješková.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hřebíky jsou tady, těšíme se na vás na telefonu 221 555 444. Pojďte s námi soutěžit. Prvního už na telefonu máme. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem Michal z Libiny, přeji všem posluchačům, mám vám paní redaktorko krásné a zdravé odpoledne.
2: A to samé přejeme také vám, Michale, a děkujeme.
3: Děkuji.
2: Tak pojďme, kterou otázkou začít?
3: Já bych začal desítkou.
2: Otázka číslo 10, ta se ptá na karetní hru Taroky. Taroky se nejlépe hrají v kolika hráčích? Taroky. Ve dvou, ve třech, anebo ve čtyřech hráčích?
3: Taroky mi zní tajemně trošičku, tak já zkusím ve dvou.
2: Ve dvou hráčích říkáte? A tohle není pravda. Ve čtyřech hráčích, to je tarokový počet. Škoda. Děkujeme moc, těšíme se na vás příště, pane Michale.
3: Na stranu.
2: A míříme teď za kým a odkud. Dobrý den.
4: Vlastimil Opasko.
2: Dobrý den, pane Vlastimile, vítejte v soutěži. 1 až 9.
4: Tak si dám 5.
2: Otázka 5. Ve kterém městě se nachází komplex Sorbona? Jehož součástí je také tamní univerzita Sorbona. Takže je to Moskva za A, Paříž za B, Ženeva za C.
4: Paříž.
2: Ano, Sorbona v Paříži. Je to tak? Pojďme dál.
4: Haló?
2: Ano, číslo otázky, prosím.
4: Jo, to jsem neslyšel. Jo, špevku.
2: Otázka číslo 4. Když myslivec použije slovo větrník, co má na mysli? Větrník je za A puška s rozšířenou hlavní, za B nos spárkaté zvěře, za C pravidelně utvořené paroží na jelenovi. Co je to větrník?
4: Já si myslím Bčko.
2: Větrník je v mysliveckém mluvě tradiční označení pro nos či čenich veškeré spárkaté zvěře s výjimkou prasete divočáka. Máte pravdu, výborně. A do třetice? Otázka číslo 3. V posledních letech u nás nabývá na popularitě nápoj zvaný cider. Co to je ten cider? Cider je za A šumivé víno, nebo za B ovocné pivo, a nebo je to za C skvašený mošt. Cider.
4: Za B?
2: Ovocné pivo říkáte, že je cider?
4: Tak to bude víno, že?
2: Je to skvašený mošt za C. Je to nízkoalkoholický nápoj vyráběný ze skvašeného jablečného moštu. Škoda. Naschledanou, děkujeme za hru a těšíme se na dalšího hráče nebo hráčku. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Alena, Moravskoslezská.
2: Paní Alenko, vítáme. 1, 2, 6, 7, 8, 9.
5: Tak sedmičku.
2: Číslo 7. Kde se nachází poušť Atacama? Poušť Atacama najdete ji za A v Jižní Americe. Nebo za B. Je to Střední Afrika? A nebo za C. Austrálie? Poušť Atacama. Jižní Amerika, Střední Afrika nebo Austrálie?
5: Střední Afrika.
2: Střední Afrika. Tak tam Atacamu určitě nenajdete. Je to Jižní Amerika. A prosíme příště vypnout rádio, dává nám to tam zpětnou vazbu. Naschledanou, děkujeme za hru. Mimochodem, Atacama je nejsušší teplá poušť na Zemi. Tak to byla otázka číslo 7 a teď už míříme za dalším hráčem. Dobrý den, kdo se dovolal do Českého rozhlasu Olomouc?
6: Dobrý den, tady Jarka Olomouc, zase to zkusím.
2: Paní Jarko, vítejte a to je dobře, držíme moc palečky.
6: No, jo, děkuju.
2: 1, 2, 6, 8, 9.
6: Tak, 1.
2: Právě 18. června se v Praze konal první všesokolský sled. Psal se rok který? První všesokolský sled. Takže bylo to roku 1882. nebo za B 1922, a nebo za C 1943.
6: No, já bych řekla za A 18. No.
2: Jubilejní slavnost Sokola Pražského v roce 1882 je uváděna často jako první všesokolský sled. Konal se na Střeleckém ostrově. Výborně. Výborně, a pojďme prosím dál.
6: Dvojka, jestli je.
2: Tak tahle otázka se ptá, v jakém taktu se bude nejlépe tančit valčík? Valčík je tanec za A na dvě doby, nebo za B na tři doby, a nebo za C na čtyři doby.
6: Na tři, na tři.
2: Vy jste tanečnice určitě.
6: No ano, jedna, tři, dva.
2: Ano. Tančíte ráda? Tančíte ráda?
6: Ano, tančila jsem ráda.
2: Skvěle.
6: Ale suchu, jo, když pěkně hrají, jo.
2: Určitě, výborně. No. Tak to máme ano. Druhou krásnou odpověď. A teď skočíme kam?
6: No, trojka je.
2: Pardon, prosím?
6: Trojka je.
2: Trojka tady není již, ale máme tady osmičku, devítku a šestku.
6: Tak osmičku.
2: Ptám se na synologii. Synologie je obor, který se zabývá čím? Za A geometrií, nebo za B konstrukcí lan a provazů, a nebo za C jazykem, historií a kulturou Číny. Synologie.
6: Já bych řekla
2: no.
6: Za C.
2: Je to Čína a je to ano. Tady, ano.
6: Je tady. Tak to
2: byl. Výborně.
6: To jsem zvládla zase jednou. Děkuju moc, děkuju.
2: Paní Jarko, zvládla jste to báječně.
6: Ano.
2: Naprosto
6: ano.
2: Báječně. My vám děkujeme za krásnou hru.
6: Ano.
2: Blahopřejeme, jste dnes jediná výherkyně, to znamená,
6: ano,
2: že můžete
6: děkuji.
2: Vybírat mějte ze všech cen.
6: A jsme mu posluchače zdravím.
2: My vás také pozdravujeme a slyším z vašeho hlasu tu velikánskou radost, tak to nás samozřejmě dvojnásob těší. Naschledanou. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Blahopřejeme výherkyně a na všechny se těšíme opět zítra.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: V nebyli na Šumpersku v minulém týdnu představili právě dokončenou přístavbu historické budovy základní školy. Jaké prostory tam vznikly, co všechno tam najde zázemí, povíme za chvíli.

0: Jedenáctý návrat na loňský Mohelnický folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z Velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, slavnostní prohlídka a otevření přístavby základní školy v Nemili odstartovalo novou etapu školství v této obci nedaleko Zábřehu. Přístavba za více než 40 milionů korun umožnila nejen získat prostory pro školku, ale také uvolnila prostory samotné školce, která navíc získala nové zázemí. Přímo na otevření jsme potkali také autora návrhu stavby, architekta Ondřeje Pchálka. Se nabízela samozřejmě otázka, jak je spokojen s konečnou podobou svého návrhu.
1: Já teď na závěr jsem spokojen. Samozřejmě bylo spoustu momentů, kdy člověk měl pocit, že se to jako nejen nedaří, ale že to dopadne špatně. Naštěstí se podařilo všechny vyřešit, zabojovat a myslím, že stavba jako celek dopadla dobře.
2: Projektovat školku není úplně jednoduché, notabene na vesnici, ještě uprostřed vesnice a ještě za starou školou. Navíc jako jsme na terénu, který není úplně ideální, v prudkém svahu, tak kde jste musel dělat kompromisy?
1: Já bych k tomu přidal, že jsme na pozemku, který je vlastně na takovou velkou stavbu extrémně malej. Myslím si, že tohle byla ta největší výzva na začátku v tom projektování, ty prostory uspořádat tak, aby se to organicky napojilo na tu starou budovu a zároveň nebylo poznat, že je to nějaký kompromis z hlediska té lokality. Důležitým rozhodnutím v tomhle pro mě bylo té nové budově vůbec nedělat schody. Bych se napojil na schodiště původní budovy. Tehdy jsem k tomu starostovi řekl, že to je vlastně to nejlepší, co na těch starých školách bylo, ty velký monumentální schody, které my dneska už vlastně neumíme udělat, protože by je nikdo ani nezaplatil. Ta budova byla vlastně v tomhle nachystaná na to, aby se k ní něco přistavilo. Nová škola si vlastně nehraje na to, že je nějakým pokračováním té staré budovy. Je to úplně jiná typologie, modernější dispozice, která víc odpovídá zejména u té školky. Ty potřeby se dramaticky změnily. Jo? Ale zároveň si myslím, že navazuje na typologii té tradiční architektury, ať už půdorysem nebo tvarem střechy. Je to taková hra mezi nějakou jako moderní funkcionalistickou stavbou a odkazy na tradiční dům.
2: Starostu Nemile Petra Šimka jsme potkali přímo v prostoru vlastně družiny. Jste ve stádiu otevírání, tak jak jste spokojeni a jak ta stavba probíhala?
3: Spokojený určitě jsem. Stavba byla samozřejmě komplikovaná v tom, že jsme nacházeli plno skrytých závad, ale to tak bývá. Poprali jsme se s tím, si myslím, že dobře.
2: Oddělením školky vám vlastně vznikly prostory i ve škole.
3: Tím, že jsme uvolnili prostory v základní škole, tak se pedagogové konečně dočkali své vlastní sborovny, ředitelka má novou pěknou kancelář a samozřejmě jsou spokojené i děti. Děti mají nový krásný prostory, prosluněný.
2: Nemile je kousíček od Zábřeha, není to tak, že vám děti utíkají z Nemile spíš do Zábřeha?
3: Teď samozřejmě doufám, že budou utíkat sem z toho Zábřeha. Ale do teďka to bylo hodně jako smíšený, plno rodičů dávalo děti do města, my tady máme zesty městský. Co je důležité je to, že historicky vždycky byl k Nemile jako do školky děti spádový z Něvkova, což jsme bohužel poslední 3 roky museli odmítat, protože tu kapacitu jsme v té školce prostě neměli. Tak doufáme, že se nám ty rodiče sem zase naučí ty děti dávat.
2: Otevřeli jste vlastně těsně před koncem školního roku, byť ve školce asi ten provoz bude i prázdninový. Jak to bude potom dál?
3: Už teď víme teda, že nabereme víc dětí, než máme teďka. Kolik jich nakonec bude, to ještě netušíme, protože paní ředitelka čekala na rozhodnutí o navýšení kapacity, který vydává Olomoucký kraj. Ten papír už máme, takže ona může směle domlouvat s dalšíma rodičema, co sem děti chtějí dát.
2: Takže 1. září bude plno.
3: Doufám.
2: V nových prostorách ředitelny jsme navštívili ředitelku školy paní Pavlínu Neubirtovou. Spokojenost s tím, jak vlastně školka vypadá.
4: Za všechny členy pracovního týmu obrovská spokojenost, protože ta naše cesta tomu, co teď tady máme, byla dlouhá, složitá, trnitá a zasloužili si to hlavně děti, zasloužili si to vlastně i kolegové a kolegyně. Ty prostory, které jsme tady měli dlouhodobě, tak už byly nedostačující.
2: Školka na vesnici, to je zároveň společenské středisko, kulturní středisko, tak teď máte na to i ty prostory, je to tak?
4: To máte naprostou pravdu, protože nemohli jsme pořádat tolik akcí a viděla jsem i vlastně na kolegyních, že z toho, že nemají kde opravovat, protože neměli vůbec borovnu a oni museli trávit čas přímo v těch třídách, ve kterých už zase probíhaly buď to kroužky, anebo samotné oddělení školní družiny a oni vlastně v tomhle museli chystat nový výuku a tak dále. Takže tam jsme se skutečně maličko zabrzdili a já věřím, že teď už se zase můžeme posouvat dál a jsme za to moc vděční obci, že nám tohle toto umožnila.
2: Čekáte i větší zájem z hlediska školáčku?
4: Budeme rádi, pokud za námi přijdou a uděláme všechno pro to, aby tady byli zájemci spokojení a aby si nás, i ti, kteří o nás teďka ještě nevědí, tak aby si nás našli.
2: Znemila Mirekop za Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Na Šumpersku s vámi samozřejmě budeme i nadále, i na dalších místech Olomouckého kraje, ale když jsme se Šumperska dotkli, tak dotkněme se také několika zajímavých tipů, které na Šumpersku můžete prožít v kulturním duchu už zítra. Tak třeba zítra, ale také v sobotu proběhne v kempu Morava v Mohelnici hudební festival Fingers Up, který spojí koncerty českých interpretů s příjemným posazením a kvalitním jídlem. A vystoupí třeba i Tomáš Klus nebo Xindly X, tak to bude Mohelnice, Kemp Morava. V pátek od 18 hodin v Domě kultury Šumperk vás čeká divadelní představení Pusťte mě ven v podání divadla Kalich a v hlavní roli Iva Janžurová a Sabina Remundová. V pátek v Zábřeze se koná také podvečerní pochod Zábřežská strašidla ožívají. Je to akce pro malé i velké, je to akce plná bytostí z místních pověstí, také soutěží a her. Start tohoto čarovného pochodu je od 18 hodin v průchodu

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Od pradědic na pohlednice
1: přímo z místa. Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vepkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, když už jsme také v těch pozvánkách a typech, tak mimochodem zaregistrovali jste, že Centrum Olomouce ožije od čtvrtka do soboty největším pouličním festivalem v Česku Olomouc ožije, na který dorazí téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců a pořadatelé očekávají okolo 30 tisíc návštěvníků. Mezi scénami festivalu nebude chybět ani Český rozhlas Olomouc v Pavelčákově ulici. No a pokud k nám přijdete do naší krásné nové budovy v Pavelčákově 19, můžete se těšit na vystoupení bez vstupného, kdy umělci hrají bez nároku na honorář a podpora probíhá jen dobrovolnými příspěvky do klobouku anebo přes QR kódy. Tak nezapomeňte, Olomouc ožije od čtvrtka do soboty a Český rozhlas Olomouc u toho nebude chybět a vy u toho můžete být s námi. V tuhle chvíli ale už buďte s námi při dalším putování krajem od pradědu na Hanou. Střížov je nejen osadou, kam se jezdí na výlet za půvabnou zahradní železnicí, ale i docela zajímavou obcí z historického hlediska. Tak třeba tím, že to bylo místo, kde sídlili dávní vladykové. A také o tom bude rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osada Střížov leží spolu s mateřským Ludéřovem mezi dvěma lesními masivy, Tereským údolím a masivem Velkého Kosíře na úpatí Zábřišské vrchoviny. Krajina odpradávna osídlena prvními zemědělci byla nejen úrodnou lokalitou, ale také místem, kudy procházela stará obchodní stezka z Olomouce do Čech. Možná i podle stezky dostal Střížov své jméno. To totiž vychází ze slova střežit ve smyslu hlídat. Zajímavé je, že Střížov se v písemných pramenech objevuje o více než 60 let dříve než mateřský Ludéřov. Už v roce 1278 je zmiňován vladyka Ludéř ze Střížova. Zda jeho jméno naznačuje, že by byl zakladatelem Ludéřova, není zcela jisté. Jak se ale zdá, osada byla ve svých počátcích samostatným zemanským zbožím. To by znamenalo, že v obci stávalo také zemanské obydlí. První zmínka o dvorci ve Střížově je uváděna v roce 1358, kdy byla vesnice majetkem zemanů z Drahanovic. V pozdějších letech se majetky v obci dělí mezi více majitelů. Jedním z nich byl například v roce 1368 farář v dalekém Dalečíně. I ten však zdejší držbu brzy prodal. O zadlužení zdejších majitelů mluví i listina, popisující krátké držení obce židovskými věřiteli Merklínem a Paterem z Brna. Proměny vlastnictví nakonec utnul až prodej Střížova i se svobodným dvorcem Beneši z Ludéřova a Laškova. Tím se Střížov stává součástí ludéřovského statku a tou zůstal do konce patrimoniální správy. Za 30leté války Střížov hodně trpěl tím, že se v Ludéřově usadila švédská posádka a snad zde byl dokonce i špitál. I přesto zdejší větší usedlosti zůstaly po válce osídleny. Spustly jen 4 chalupnické domy. Vrchnostenský dvorec se však v té době stal majetkem kláštera na Hradisku u Olomouce. Ten jej držel až do roku 1703, kdy jej ludéřovská vrchnost opět vykoupila. Nechala však strhnout budovy dvora a poldosti pak byly spravovány hospodářským dvorcem v Ludéřově. V roce 1740 se ludéřovský statek stává součástí námnišského panství. V 70. letech 18. století žilo ve Střížově 99 obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím. Mimo jiné se zde ale pletli i koše a prý velmi dobře. V roce 1834 už počet obyvatel obce vzrostl na 187 žijících v 26 domech. Střížov byl od počátku své existence přifařen do Drahanovic. Je pravděpodobné, že v době, kdy zdejší farnost spravovali protestanté, byli stejného vyznání i obyvatelé Střížova. Za 30leté války farnost v Drahanovicích zaniká a tak byla obec přifařena do Čech pod Kosířem, později do Slatinic a od roku 1679 byla farnost spravována z náměště na Hané. Do Drahanovic chodili zdejší děti také do školy. Po vybudování školy v Ludéřově v roce 1910 se počítalo, že přejdou střížovští žáci tam. Kvůli sporu mezi oběma osadami však docházely děti ze Střížova do Drahanovic i nadále, dokonce i po roce 1918. To je zajímavé, protože obě obce byly spravovány z Ludéřova už od roku 1848. Nakonec došlo k přiškolení střížovských dětí do Ludéřova až v roce 1927. Dnes jsou obě obce součástí nedalekých Drahanovic. Z památek Střížova nemůžeme opomenout sousoší piety z 30. let 18. století. Zmínit musíme i sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1700. 1935, o něco mladší kapli Panny Marie se zvoničkou ze druhé čtvrtiny 19. století, před níž stojí kamenný kříž, najdeme tady i pomník padlým a velkou atrakcí jsou kromě dochovalých hanáckých usedlostí i vláčky z zahradní železnice, kterou provozuje nadšený modelář Karel Váňa. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát ze Střížova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nám dospívala Marie Rotrová v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. No a když už opakuji, z dobu jsme v těch pozvánkách, tak dva hezké typy z Jesenicka. V sobotu zve Vlastivědné muzeum Jesenicka na botanickou exkurzi do Račího údolí se srazem v 9.15 na parkovišti na začátku Račího údolí. Ta trasa je dlouhá asi 4 kilometry a vede po významných botanických lokalitách Rychlebských hor. A ještě jeden hezký tip, ten je ze sportovního areálu Česká Ves. Chystají tam charitativní sportovní den a čeká vás taneční akademie, malování na obličej, třpitivé tetování. Je to akce určená rodinám s dětmi, zkrátka charitativní sportovní den v sobotu v České Vsi. No co se týče Jeseníků, tak těm se dnes ještě budeme věnovat mnohem, mnohem víc. A to proto, že už příští víkend začínají dětem prázdniny, tedy tím i hlavní turistická sezona. A my se dnes v rubrice O čem se mluví po 17. hodině budeme ptát, jak jsou Jeseníky připraveny na letní turistickou sezonu. Kdo bude naším hostem? Koho se na vše podrobně vyptáme? Tak i to za malou chvíli prozradíme. Zůstaňte s námi s Českým rozhlasem Olomouc, taky Madonna a pak aktuální zprávy.

0: Dychová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Státní zástupce požaduje pro muže obžalovaného z otravy svého kolegy ve Šternberku výjimečný trest. Příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží v Uničově. Národní památkový ústav otevřel v Olomouci nový centrální depozitář. Zítra bude oblačno a teploty do 32 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Krajský soud v Olomouci zahájil hlavní líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Obžalovaný dnes vinu popřel. Přiznal ale, že v okolí Olomouce rozmisťoval láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu.
3: Podle mého názoru se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Na pana obžalovaného byl vypracován znalecký posudek, který nevyznívá vůbec pozitivně. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
1: Soud dnes hlavní líčení odročil na konec července. Vyslechnout chce svědky v oboru psychologie a psychiatrie. V pondělí začne rekonstrukce autobusového nádraží v Uničově. Stavební práce potrvají zhruba do září. Projekt zahrnuje 6 nových zastřešených nástupišť, moderní výpravní budovu s čekárnou i elektronický informační systém. Dnes to řekl mluvčí společnosti, která má stavbu na starosti, Jiří Kašpárek. Národní památkový ústav má nový centrální archeologický depozitář. Budova v olomoucké čtvrti Hodolany pojme skoro 17 000 beden vzácných artefaktů z různých částí Česka. Součástí objektu jsou i specializované laboratoře pro konzervaci a dokumentování nálezů. Stavbu za 60 milionů korun financovalo Ministerstvo kultury. Více Jakub Novák, ředitel olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.
4: Z našeho olomouckého pracoviště zde bude takový ten nejstarší nález, bude zde uložen fragment mamutího klu, který pochází z ulice Janského. Bude zde třeba například soubor různých starých mincí, jako byly denáry, brakteáty, groše, které pocházejí z různých výzkumů z centra města. Sport.
1: České fotbalisty čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí v 18 hodin proti Jihoafrické republice. A aby zůstali ve hře o postup, musí bodovat. Kapitán týmu Ladislav Krejčí mluvil o tom, jak je duel důležitý pro další vývoj ve skupině.
5: Samozřejmě tu situaci si moc dobře uvědomujeme, ale víme, jak to musíme zvládnout, jak je to důležitý zahnání do kouta. Jako, dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale děláme na absolutní maximum. Víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turné.
1: A tenistka přerovského klubu Linda Nosková postoupila na turnaj v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila na travnatém povrchu Francouzku Parijovou 2x6-2.
2: Počasí.
1: Zítra nás na střední Moravě čekají vysoké teploty. Pohybovat se budou kolem 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách potom kolem 23. A čekejte zpočátku malou oblačnost, během dne pak vývoj kupovité oblačnosti. V Jeseníkách se může objevit lokální přehánka, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď dálnice D35 mezi kilometry 276 a 281 od Velkého Týnce k Přáslavicím ve směru na Ostravu. Došlo tam k požáru nákladního vozidla. A pozor také na silnici 44 v Libivé. Bourala tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc se budeme jednak věnovat jeseníkům. Já už jsem předznamenala, že po 17. hodině v rubrice O čem se mluví se budeme ptát na to, jak jsou jeseníky připraveny na nastávající letní turistickou sezónu. Budeme mluvit o tom, zdali jsou k dispozici nejrůznější novinky, informační centra, zajímavosti. Povíme si o zajímavých typech na výlety, o dopravní dostupnosti. No o tom vše budeme po 17. hodině v O čem se mluví hovořit s Tomášem Rakem, ředitelem Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Ale poslouchejte nás i v této hodině, protože s naší reportérkou bude řeč o ubytovacích kapacitách. Budeme ale také mluvit o tenise, protože tenis je nejvíce všestranným sportem z hlediska harmonického rozvoje těla. Dokonce se říká, že prodlužuje život. A nejen na tento aspekt sázejí v olomouckém Ravelin Tennis Clubu. Jehož členy jsou vedle dětí také dospělí. A my vám tento klub za chvíli představíme v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Čím hravější dnes, tím větší tenista zítra. Právě tak zní moto olomouckého Ravelin Tennis Klubu, kde děti rostou nejen jako hráči, ale také jako osobnosti. Na kurtech se ale s nimi nebo vedle nich prohánějí i dospělí. Důraz tady totiž kladou na radost ze hry, pohyb a hodnoty do života. My si v odpolední Českého rozhlasu Olomouc dnes zajdeme na jejich trénink.
1: Ostli jsme se v areálu našeho tenisového klubu, kde se snažíme dělat tenisový klub pro rodiny s dětmi, tak aby se všichni dostali bez rozdílu k tenisu. A aby to vlastně bylo dostupné pro všechny. To znamená, nezáleží ani na nějaké předchozí přípravě, ani na nějakých schopnostech nebo nedej bože talentu, ale záleží hlavně na tom, jaký kdo má přístup ke sportu.
2: Ondřej Perutka se usmívá, aby ne. Jsme v části Olomouce, která se jmenuje Černovír, nedaleko Farmaku. Tady jsou nádherně tři upravené kurty.
1: Naše největší vítězství je v tom, že z nuly máme nějakých 150 aktivně hrajících rodin s dětmi. Z toho mám největší radost, když tady vidím na jednom kurtu maminku s tatínkem, na druhém kurtu vidím dceru a na třetím zase syna. To je pro mě to největší potěšení.
2: Před námi se trénovali s meče, teď se tedy sbírají míčky a přijde další část tréninku a za námi tam je opravdu jeden z nejmladších účastníků.
1: To je zrovna 4letý Mikuláš. Vidíme, že ne vždycky má chuť do tenisu, ale a zrovna teď upadl, takže má zabarvená kolena od Antuky, ale i to k tenisu patří. Paní trenérka Roza už za ním jde a to je zase naše druhá největší devíza. Snažím se ten trenérský kolektiv skládat skutečně z mladých lidí, kteří jsou většinou studenti ty vysokých škol a zároveň i ty děti tak trošku motivovat tím, že vidí, že i ti tenisoví trenéři dělají nejen sport, ale i studují. Trenéři učí děti disciplíně, samostatnosti, respektu, zvládání emocí, ale i schopnosti nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí.
2: Teď to vypadá na disciplínu trenére chyť si svého žáka.
3: Tak to někdy vypadá. Je to zábava.
2: Samozřejmě jsou tady všude míčky a jsou tady tenisové rakety, ovšem vy používáte i další pomůcky.
3: Určitě nějaké kužely, míče na házení, kruhy.
2: Jak stavíte tréninky, z čeho se skládají?
3: Z nějaké rozcvičky určitě, potom je ta hlavní část, kde trénujeme různé dovednosti, jak už fyzické, tak technické a potom to nějak zakončíme vždycky nějakou srandou s dětma.
2: Přicházejí k vám děti, které drží tu raketu v ruce poprvé?
1: Ano, a to jsou přesně možná i ty momenty, na které se přesně zaměřujeme, protože přijdou bez jakéhokoliv špatného návyku a my máme hned možnost ty děti naučit, respektive samozřejmě i dospělé, tu správnou techniku, nejenom pohybu, ale vlastně i práci s raketou.
3: Tak já to beru jako ten nejvíc komplexní sport, kde si natrénujete úplně všechno, je to vlastně úplně všeobecná hra a já to spojuju se životem, že vlastně tenis je stejný jako život, že můžete pořád prohrávat a stejně můžete vyhrát.
1: Ten tenis je hodně komplexní sport a je možné ho začít hrát v každém věku. A zejména, jak jsem četl spoustu studií, mohu samozřejmě doložit, tak tenis přidává až 10 roků průměrného dožití, protože tam samozřejmě nejde jenom o to, že se pohybuju, ale taky o to, že se pohybuju v nějakém prostředí. To znamená, zase je tam ta komunita a nějaká ta sociální struktura.
2: Pořádáte celou řadu příměstských táborů, jsou určené čistě pro vaše členy?
3: Ano, ale určitě se může přihlásit kdokoliv, kdo má rád tenis a bude to bavit.
2: Například v Olšanech u Prostějova, ve Velké Bystřici nebo v Samotiškách. Jak jsem zmínila, teď jsme v Černovíře, nicméně vy už zhruba nějakých 10 let se těšíte na to, až se přestěhujete do centra Olomouce.
1: Společně s investorem intenzivně pracujeme na obnově areálu. Všichni ho znáte jako bývalé olomoucké koupaliště. Je to přímo za Olomouckým Sokolem. U Michalského výpadu, hned vedle školky Michalského stromořadí. Tam už máme taky nějakým způsobem navázanou spolupráci, protože tam by přesně ty děti měly návazně chodit na tenis.
2: Kdyby to tak mohlo být?
1: Výhledově v roce 2028, kdybychom měli otevřít brány tohoto krásného sportovního areálu, který by byl maximálně dostupný všem dětem, rodičům z širokého okolí, protože prakticky v nejlepší možné pozici ve středu Olomouce.
2: Z Olomouce Černovíra, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: No, nesportuje se samozřejmě jenom v Olomouci, to zdaleka ne. Takže abychom byli spravedliví, tak z Olomoucka teď zveme třeba ještě i do Mladče. Tam vás čeká v sobotu sportovní a zábavné odpoledne pro děti i pro rodiče. Bude to na místním hřišti už od 9. hodiny. To proběhnou fotbalová utkání. Od 13 do 15 hodin pak v Mladči čeká děti 10 soutěží s odměnou pro prvních 100 účastníků. No a odpoledne bude probíhat s pestřením, s majoretkami, s cirkusem Levitáre, anebo třeba i s kapelou. Takže určitě si to v Mladči hezky užijete. Sportovat se bude třeba i v Haňovicích. V sobotu od 13 hodin se tam koná čtvrté kolo Biomag Hanácké extraligy v požárním útoku na fotbalovém hřišti. A v Litovli, Myslechovicích, proběhne v sobotu na návsi memoriál Františka Fogla, který připravuje zase místní sbor dobrovolných hasičů a opět čeká vás hasičská soutěž dětí, otevřená zahrada kulturního domu s občerstvením, makrely, udírna a další dobroty, protože potom sportování přece jen trošku vytráví, tak nezapomeňte v Litovli Myslechovicích taktéž v sobotu na návsi memoriál Františka Fogla.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.

Tereza Mašková a Marek Lambora dospívali Náš příběh. My za chvíli otevřeme další příběh tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc, a to na téma jeseníky v létě. Protože málo na plat, prázdniny se blíží a s nimi i hlavní, tedy letní turistická sezona. Na zajímavosti s výlety, typy, nejrůznější atrakce. Na to se podíváme, v O čem se mluví po 17. hodině, ale už za malou chvíli vám nabídneme důležité informace na téma ubytování. Pokud se do jeseníku totiž v létě chystáte a ubytování ještě nemáte domluvené, tak nás poslouchejte, protože za chvilku vám povíme, jak jsou na prázdniny obsazené tamní chaty, hotely i penziony. S naší reportérkou za chvíli.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, míříme do Jeseníku. Jeseníky patří mezi oblíbené turistické destinace, nejen v zimním období, ale také v létě. Jaký zájem je o pobyty v nejvyšších Moravskoslezských horách v období nastávajících letních prázdnin? Tak to nám teď poví naše reportérka Sabina Millerová. Vítej ve studiu, hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak to tedy vypadá s obsazeností ubytovacích kapacit v Jeseníkách? Mají ještě lidé šanci zarezervovat si letní pobyt?
1: Tak možnost samozřejmě mají. Nicméně některé ubytovací kapacity se plní rychle. Zájem o letní pobyty je letos podle některých provozovatelů vyšší než loni. Například v hotelu Valdes v Loučné nad Desnou mají už teď obsazeno zhruba 80%. Také na Červenohorském sedle se kapacity plní rychle. V současné době mají rezervovanou více než polovinu jejich kapacity. Ubytovatelé se také shodují, že za rostoucím zájmem stojí hned několik faktorů. Vedle modernizací areálu a rozšiřování nabídky služeb může podle ubytovatelů hrát významnou roli také současná situace ve světě, říká vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
2: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
1: Co se pak týče chat a chalup na Jesenicku, tak tam je situace o trochu odlišná. Pronajímatelé zaznamenávají naopak zájem menší, doplňuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
3: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu. Myslím si, že je přesycený trh.
0: Ve kterém období v létě bude podle ubytovatelů v Jeseníkách nejvíce turistů a jaké ceny čekají návštěvníky?
1: Vytíženost období se podle provozovatelů rok od roku liší. Podle Aleny Niklové-Klimešové bývá největší zájem o chaty a chalupy během celozávodních dovolených. Dubský naopak za vrchol sezóny označuje závěr letních prázdnin. Co se pak týká cen, tak za týdenní pobyt v Jeseníkách zaplatí dospělý člověk v průměru kolem 10 000 korun. Výsledná cena se ale samozřejmě odvíjí od lokality a doplňkových služeb. Ubytovatelé zároveň uvádějí, že ceny pro letošní sezónu zvyšovaly jen mírně. Shodují se také na tom, že turistický ruch v Jeseníkách se postupně zvrací zpět do předcovidové doby.
0: Jaké trendy letos ubytovatelé z Jeseníku zaznamenávají?
1: Tak těch trendů je hned několik. Podle některých ubytovatelů si hosté stále častěji rezervují pobyty s předstihem. V některých případech je to třeba 3 až 4 měsíce dopředu. Roste také zájem o delší dovolené. Zatímco dříve převažovaly víkendové pobyty, dnes lidé do hor častěji vyrážejí na celý týden. Změnu oproti předcházejícím rokům vidí ubytovatelé také ve skladbě návštěvníků. Vedle českých turistů navštěvuje Jeseníky stále více zahraničních hostů, a to především z Polska, jak potvrdil vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
2: Nejčastější hosté jsou z České republiky, jsou domácí. Roste nám klientela z Polska. Jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolo Vroclavy a podobně, je to 150 kilometrů. Měli jsme tam asi 5% nárůst a pak to jsou jednotky procent Slovensko a ostatní země Evropské unie.
0: Tak tolik informace od naší reportérky Sabiny Millerové, které se týkaly obsazenosti ubytovacích kapacit v Jeseníkách. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pokud nás budete poslouchat po 17. hodině, tak v rubrice O čem se mluví si budeme povídat s Tomášem Rakem, ředitelem Jeseníky Sdružení cestovního ruchu, a povídat si budeme o tom, jak jsou Jeseníky připraveny na letní turistickou sezónu z pohledu různých zajímavostí, atrakcí, výletů, dopravní dostupnosti, a samozřejmě se určitě zeptáme také na popovodňové dopady, zdali se ještě v Jeseníkách objevují. Tak o tom všem po 17. hodině v O čem se mluví.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Dalších pár tipů pro vás máme, protože co si budeme povídat, ten víkend, který je před námi, je víkend slunovratový, nastoupí nám léto, no a blíží se také období prázdnin a v tomto období opravdu

těch akcí nejrůznějšího charakteru velmi přibývá. Tak pojďme se teď podívat třeba ještě v několika typech na zítřek, tedy na pátek 19. června na Přerovsko. Náměstí Přerovského povstání bude zítra patřit Přerovskému dni sportu. Začne už dopoledne v 9 hodin florbalovým turnajem o pohár primátora města Přerova. Ve 13 hodin je pak vyhlášení výsledků a potom prezentace různých sportů a také hudební kulisa, takže určitě si to v Přerově můžete užít. Také v pátek, tedy zítra v Sokolovně Hranice, se koná závěrečná akademie Základní umělecké školy Hranice. Žáci tam předvedou své celoroční umělecké výkony. To vystoupení v Hranicích v Sokolovně začíná v 18 hodin. A třeba ještě jeden docela hezký typ z Lipníku nad Bečvou. V 19.30 tam v meditační zahradě svatého Jakuba startuje 12. ročník filmového festivalu Pod nebesy. Ten první večer, tedy páteční, nabízí hudební úvod v podání olomoucké kapely Alibaba, kterou jste včera mohli slyšet také v olomouckém letním kině na 200. výročním koncertě živě Českého rozhlasu Olomouc. Takže pokud vám to včera do letňáku na náš koncert nevyšlo, tak určitě přijeďte na festival Pod nebesy v pátek do meditační zahrady svatého Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Další sérii tipů vám budeme postupně nabízet v průběhu celého zítřejšího vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ale teď v nejbližším čase uslyšíte Turbo a pak také Barkina Písaříka a další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A zajímavé téma. Sněhová vločka. Zkoumali jste ji někdy? Tak za chvilku odhalíme její tajemství.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc vás zve, protože se posunujeme v čase tak k dalším aktuálním zprávám, které tady budou za 4,5 minuty v 16 hodin. A mimochodem budeme se věnovat také kauze Vidkun. Skončila. Tak více v 16 hodin, pak už otevřeme humoriádu dnes s Libuší Švormovou. No a nezapomeňte po 17. hodině Den v kraji, podrobná předpověď počasí s meteorologem a také o čem se mluví dnes na téma jeseníky a prázdniny. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucká kauza Vidkun končí. V Mikulovicích dělníci začínají opravovat cesty poškozené povodněmi. České fotbalisty čeká na mistrovství světa už za 2 hodiny zápas s Jihoafrickou republikou. Zítra bude oblačno a teploty do 32 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Ústavní soud ukončil kauzu Vidkun, odmítl stížnost olomouckého podnikatele Ivana Kyselého a potvrdil pro něj 2letou podmínku a peněžitý trest. Případ se týkal úniků informací z policejních spisů. Ty měl získávat od někdejšího policejního náměstka Karla Kadlece. Kyselý podle usnesení vynášel informace z kauz olomouckého akvaparku nebo HC Olomouc. Podle soudu to mohlo ohrozit účel trestního řízení. Aktéři kauzy Vidkun zpochybňovali odposlechy i další důkazy. Ústavní soud ale řekl, že v postupu soudů nenašel žádné nedostatky. Dělníci dnes zahájili v Mikulovicích na Jesenicku opravy 18 cest, které poškodila nebo kompletně odplavila velká voda při předloňských záplavách. Práce potrvají do září a o jaké cesty půjde, popisuje starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
2: Povodní byly pouze zasypány a teď by se měly ty komunikace dotáhnout již do standardní podoby. Máme spoustu komunikací, to je část komunikace Hlucholiska, Kamenická, Potoční, komunikace v Širokém Brodě za poštou. Myslím si, že se jedná plus minus o částku kolem 60 milionů.
1: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy. Zároveň ale zvyšují hodnocení peněz na spořících účtech. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí už za necelé 2 hodiny na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak rozhodne o jejich šancích na případný postup, který má podle trenéra Miroslava Koupka i větší rozměr.
3: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
1: A české fotbalistky se v prvním kole baráže o účast na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu je čeká vítěz souboje Švédska s Litvou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku malou oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v Jeseníkách s možností lokální přehaňky. Teploty 28 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 a povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řidiči stále neprojedou po D35 u Velké Bystřice ve směru na Olomouc na kilometru 279 a hasiči odklízí nákladní auto, které zachvátil požár.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám nalíkají.
5: Jsme z toho
6: zdruda. Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
1: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
4: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
1: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se. Z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švormové.
4: Tvoje.
1: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Halovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katyn... Promiňte, Blaničko, já vám se...
3: Katinka,
2: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Nežajme na šli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří.
5: To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok. Ačkoj.
6: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
5: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
5: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
2: No, Ludva.
5: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
6: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
6: Já se sem vrátím, ale to je někdy.
5: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
6: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
2: A žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili a byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat. No,
0: tak, tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
3: Humoriáda.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Uspoňujem.
3: Šáhnu.
6: Uspoňujem skočil.
3: Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože děkujem. Ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že já nevím nějaký den zpátky.
6: Červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi... Štercla, to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady robáme sebe z Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostu.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi noble dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také, když si do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Polem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychle. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Středová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat, ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Pozdravuju.
3: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářský evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde četl, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: To je pravda. A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a ne snad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout něco přednést?
2: Když někde
1: pobavit.
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím někdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak Humor Mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřek

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus.

0: Pilgrim, Edson, and its own species, can I hold it down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom smíší, kdy najmou tutá. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom smíší, kdy najmou tutá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
4: Aranka Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
3: Dobře, píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
6: Dobrý
5: ano.
6: den.
5: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
3: Píšu Ačko.
6: Dáme.
3: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní.

0: rychlejší. Dobrý den.
1: Dobrý den, Brian z Martina.
0: Ano.
1: Hlasujem za Bečko a pani Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
0: Děkujem. Děkujeme moc za to přání pro Libušku. Už můžu říct, že to ve 2/3 hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskžokejem.
2: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
3: V Lipníku nad Bečvou.
2: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
4: Dolar.
2: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
4: Co Čech, to dolar.
2: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
4: Co Čech, to disc jockey.
2: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
2: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
2: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Oco?
2: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
2: Byl open.
5: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
2: Byl vlastně open, by se
4: dalo. Zeptám se jinak.
2: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
2: Takhle chce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
2: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Kde? Tady...
2: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
2: zvolal... Ano, raději nám...
5: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou desku?
7: No, díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, smeta na Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože že to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladby.

0: Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče, mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
0: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje, a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskjokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo, když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
0: Může.
1: To je varianta
0: ráda.
1: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se je do životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mručka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky na
3: spaměť. No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude zubařkou nebo právničkou, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: Herců je dost. A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte Dobře. Se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc, ještě někdo se přidá.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj, Láďo, tak vy zdravé.
7: Ty jsi tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je bizyš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a tečlo, 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zájský říkám, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, vyšlo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne a říká, celé Španělsko musí povstát o ně. Píkne, Ježíši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchnout. To jsem stuhnul a už to sešlo dál. A celé Španělsko povstane. Já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu bezí svičku. A teď já říkám, Kriste pane, co bude? A tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tik normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá a teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, no, Ježiši Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu? Říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu ozval. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
6: To je hezký. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme, ano, doufejme. Ano.
1: Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kauzu otrávených nápojů ve zbrojovce ve Šternberku soud odročil. V Olomouci začala výstava o základech lidské civilizace. Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa už za hodinu proti Jihoafrické republice. Zítra bude oblačno a teploty do 32 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Krajský soud v Olomouci začal řešit případ 48-letého muže, který podle obžaloby nastražil v jídelně ve společné lednici ve firmě Excalibur Army ve Šternberku do pití nemrznoucí směs. Vypili jí dva jeho kolegové, jeden poté zemřel. O dva roky později měl muž rozmístit v okolí Olomouce láhve a kartony s dalšími nápoji obsahujícími jedy. Předpokládal, že je vypijí lidé bez domova. Podle obhájce nebyl muž v době činu trestně odpovědný. Státní zástup pro něj požaduje výjimečný trest. Soud dnes hlavní líčení odročil na konec července. Vyslechnout chce svědky v oboru psychologie a psychiatrie. Moravská Třebová začne revitalizovat ještě letos uvolněný prostor po bývalé městské tržnici. Místo teď slouží jako odstavná plocha pro auta. První etapa obnovy vyjde na 40 milionů korun. Co bude její součástí, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Vybudovat tady nové odstavné plochy pro automobily, veřejné WC, propojení z ulice Cihlářová směrem parkovišti tak, aby to odpovídalo potřebám města Moravská Třebová a zároveň bylo tohle důstojným vstupem do města.
2: Netradiční výstava bez vitrín a popisků, ale plná herních a interaktivních modelů je ode dneška k vidění v Olomouckém vlastivědném muzeu. Představuje základní pilíře lidské civilizace od vzdělání přes obchod až po náboženství. Více autor výstavy Alexander Ivanov.
4: Návštěvníci budou tady experimentovat skrze 8 základních pilířů, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem pomocí exponátů, které ty principy učí. Můžete si na všechno šáhnout, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna. Sport.
2: Českou fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa druhý zápas. V Atlantě nastoupí už za necelou hodinu proti Jihoafrické republice, která stejně jako Češi úvodní duel na turnaj prohrála. Hlavní ofenzivní hvězdou Jihoafričanů je útočník Burnley Lyle Foster, kterého z anglické ligy zná reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
5: Co se týče jeho kvalit, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj. Víme o dalších kvalitách toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovních, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti. Počasí.
2: Zítra nás na střední Moravě čekají vysoké teploty. Pohybovat se budou kolem 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách potom kolem 23. A čekejte zpočátku malou oblačnost, během dne pak vývoj kupovité oblačnosti. V Jeseníkách se může objevit lokální přehánka. Povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řidiči stále neprojedou po dálnici D35 u Velké Bystřice. Na 280. kilometru ve směru na Olomouc probíhají odklízecí práce po požáru nákladního vozidla. Pozor také na D46 na 38. kilometru za Olomoucí ve směru na Vyškov. Stojí tam porouchané auto a kolona vozidel se tvoří na Velkomoravské ulici v Olomouci ve směru k hlavnímu vlakovému nádraží. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. Naše hlavní téma, to je každý čtvrtek rubrika O čem se mluví. Jak jsou na nadcházející hlavní turistickou sezónu připraveny Jeseník? Jaké novinky chystají? A pocítí ještě někde turisté dozvuky povodní ze září 2024? Ptát se budeme ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka. Zároveň se ohledneme také za dnešním vysíláním, kdy byl jeho hostem fotbalista, který si zahrál opravdu lecos, mimo jiné Belgie, Francie, Anglie nebo Itálie. David Rozehn krátkou část jeho rozhovoru nabídneme také ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc a bude samozřejmě také předpověď počasí. Zeptáme se na to, jaké bude horko, případně jestli hrozí bouřky. Tak to je dnešní nabídka.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ústavní soud ukončil kauzu Vidkun, odmítl stížnost olomouckého podnikatele Ivana Kyselého a potvrdil pro něj dvouletou podmínku a peněžitý trest. Případ se týkal úniku informací z policejních spisů. Ty měl získávat od někdejšího policejního náměstka Karla Kadlece. Kyselý podle usnesení vynášel informace z kauz olomouckého akvaparku nebo HC Olomouc. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zlevňují. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun a 76 haléřů. Před týdnem byl o 74 haléřů dražší. O korunu a 8 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 37,40. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Kriminalisté navrhli obžalovat mladíka z loňské vraždy 57-letého muže v Zábřehu. V době činu mu bylo 15 let. Oběť z ubytovny si vybral podle policistů náhodně. Vybil si na ní svou agresi. Dnes o návrhu obžaloby informoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. V Olomouci hořela skladovací hala čokoládovny Zora. K požáru hasiči výjížděli ve středu. Oheň se jim podařilo rychle zlikvidovat. Následný silný kouř ale znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Škoda je asi 65 milionů korun, řekl to mluvčí krajských hasičů Petr Běhal. Požár podle něj zřejmě vznikl od zářivky. Národní památkový ústav dnes v Olomouci otevřel jeden z největších archeologických depozitářů v Česku. Moderní budova pojme téměř 17 000 beden s archeologickými nálezy a poskytne zázemí pro jejich uchovávání, odborné zpracování a taky výzkum. Více Jakub Novák, ředitel olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.
3: Bude zde uložen fragment mamutího klu, který pochází z ulice Janského. Bude zde třeba například soubor různých starých mincí.
2: Začal šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Ulice v centru města ode dneška do soboty zaplní téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Přehlídku otevírá v těchto chvílích na Horním náměstí vystoupení bubenické formace Jumping Drums.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je meteorolog Tomáš Ostrožlík. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jak se vyvíjelo počasí v Olomouckém kraji právě dnes? Řekl bych, že se znatelně oteplilo od toho rána.
2: Ano, je to pravda. Dopoledne bylo více oblačnosti a teploty stagnovaly někde kolem 22, 23 stupňů, ale po obědě se oblačnost začala rozpouštět, i když v horských oblastech narůstala oblačnost kupovitá a teploty dosáhly, nebo teď skoro dosahují maxima 27 až 29 stupňů. A také se ojediněle v Rychlebských horách a v Jeseníkách vyskytly i slabší přehánky. Vítr je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak vypadá to, že budeme mít opravdu horký letní večer, případně i noc. Jak to vidíte?
2: Tak v noci postupně bude oblačnosti ubývat, později i může být skoro jasno. Teploty budou klesat na 17 až 13 stupňů, takže noc poměrně teplá a slabý proměnlivý vítr. Zítra potom bude podobné počasí jako dnes, s tím, že nebude ráno a dopoledne tolik oblačnosti, takže bude zpočátku jasno, polojasno, během dne opět kupovité oblačnosti a odpoledne večer v Jeseníkách opět možnost lokální přehánky. Teploty zítra budou zase něco vyšší, do 32 stupňů, na horách do 25 a zítra vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: No, za takového letního horka se můžou vyskytnout i bouřky. Je nějaké větší riziko nebo může se něco takového stát?
2: Zítra pravděpodobně ne. Největší pravděpodobnost je v oblasti Jeseníku, kde je více vlhkosti a hory pomáhají tvorbě přeháněk, případně bouřek, takže tam se může lokálně něco objevit, ale většina kraje bude beze srážek.
1: Uzavírá meteorolog Tomáš Ostrožlík. Mluvili jsme hodně o Jeseníkách, alespoň co se týká počasí. Za chviličku se tam vydáme opět a zajímat se budeme o letošní hlavní turistickou sezónu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: 11. návrat na loňský Mohelnický Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického Folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Pokud plánujete letní dovolenou v Jeseníkách a ještě nemáte zajištěné ubytování, poslouchejte dál. Právě o tom si bude Zora Ješková povídat s reportérkou Sabinou Millerovou. A tady už je první otázka.
1: Jak to tedy vypadá s obsazeností ubytovacích kapacit v Jeseníkách? Mají ještě lidé šanci zarezervovat si letní pobyt?
2: Tak možnost samozřejmě mají. Nicméně některé ubytovací kapacity se plní rychle. Zájem o letní pobyty je letos podle některých provozovatelů vyšší než loni. Například v hotelu Valdes v Loučné nad Desnou mají už teď obsazeno zhruba 80%. Také na Červenohorském sedle se kapacity plní rychle. V současné době mají rezervovanou více než polovinu jejich kapacity. Ubytovatelé se také shodují, že za rostoucím zájmem stojí hned několik faktorů. Vedle modernizací areálu a rozšiřování nabídky služeb může podle ubytovatelů hrát významnou roli také současná situace ve světě, říká vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Co se pak týče chat a chalup na Jesenicku, tak tam je situace o trochu odlišná. Pronajímatelé zaznamenávají naopak zájem menší, doplňuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu. Myslím si, že je přesycený trh.
1: Ve kterém období v létě bude podle ubytovatelů v Jeseníkách nejvíce turistů a jaké ceny čekají návštěvníky?
2: Vytíženost období se podle provozovatelů rok od roku liší. Podle Aleny Niklové-Klimešové bývá největší zájem o chaty a chalupy během celozávodních dovolení. Dubský naopak za vrchol sezóny označuje závěr letních prázdnin. Co se pak týká cen, tak za týdenní pobyt v Jeseníkách zaplatí dospělý člověk v průměru kolem 10 000 korun. Výsledná cena se ale samozřejmě odvíjí od lokality a doplňkových služeb. Ubytovatelé zároveň uvádějí, že ceny pro letošní sezónu zvyšovaly jen mírně. Shodují se také na tom, že turistický ruch v Jeseníkách se postupně zvrací zpět do předcovidové doby.
1: Jaké trendy letos ubytovatelé z Jeseníku zaznamenávají?
2: Tak těch trendů je hned několik. Podle některých ubytovatelů si hosté stále častěji rezervují pobyty s předstihem. V některých případech je to třeba 3 až 4 měsíce dopředu. Roste také zájem o delší dovolené. Zatímco dříve převažovaly víkendové pobyty, dnes lidé do hor častěji vyrážejí na celý týden. Změnu oproti předcházejícím rokům vidí ubytovatelé také ve skladbě návštěvníků. Vedle českých turistů navštěvuje Jeseníky stále více zahraničních hostů, a to především z Polska, jak potvrdil vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Nejčastější hosté jsou z České republiky, jsou domácí. Roste nám klientela z Polska, jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolo Vroclavy a podobně, je to 150 kilometrů. Měli jsme tam asi 5% nárůst a pak to jsou jednotky procent Slovensko a ostatní země Evropské unie.
0: Uvedl vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský. Situaci v Jeseníkách zmapovala kolegyně Sabina Millerová a my v tématu budeme pokračovat i v dnešní rubrice O čem se mluví. Už za chvíli bude hostem Zory Ješkové Tomáš Rak, to je ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Už příští víkend začínají dětem prázdniny a tím i hlavní turistická sezóna. Jak jsou na léto připraveny nejvyšší Moravskoslezské hory, Jeseníky? Zeptáme se. Hostem O čem se mluví je dnes Tomáš Rak, ředitel Jeseníky, Sdružení cestovního ruchu. Dobrý den.
2: Hezký den přeju všem posluchačům Českého rozhlasu.
1: Podle některých ubytovatelů, jak zaznělo v příspěvku naší reportérky, se návštěvnost Jeseníků blíží dokonce před covidové době. Pane Raku, je to opravdu tak a napříč Jeseníky, nebo je to spíše lokální záležitost? A kolik lidí tedy míří do regionu? Máte-li třeba i konkrétní čísla?
2: Tak mohu potvrdit, že v podstatě se velmi pozitivně jedná o záležitost pro celou turistickou destinaci Jeseníky, takže můžeme vyloučit tu lokálnost. A ta čísla opravdu v loňském roce dosáhly významného, vlastně největšího nárůstu v rámci srovnání České republice, a to bylo 10% nárůst v celkové návštěvnosti. Co bylo zajímavé a čeho si velmi ceníme, jsou dva další faktory. První faktor je, že nám ještě rychleji než 10% rostou polští návštěvníci, což je dáno zvýšenou nabídkou v rámci aktivního turismu, tak jak jsme to vyhodnotili. A daří se nám dokonce prodlužovat délku pobytu, což je klíčové pro takzvanou maržovost a vlastně výnosnost v rámci právě provozu ubytovacích nebo restauračních zařízení.
1: Máte zhruba představu, tak myslím, nějaké konkrétní číslo nebo přibližné číslo, kolik lidí letos v té letní turistické sezóně Jeseníky navštíví?
2: Tak pokud budeme vycházet z cíle letošního roku, což je udržet loňská čísla, tak bychom byli rádi, kdyby jsme se opět pohybovali v čísle 1,5 milionu návštěvníků, což je v podstatě složeno z jednodenních i vícedenních návštěvníků. A z pohledu ubytovatelů a ubytovaných hostů je to 500 000 vlastně ubytovaných hostů v celé destinaci Jeseníky. S tím, že tito hosté v rámci délky pobytu generují až 1,6 milionu přenocování. To jsou čísla, které bychom rádi zopakovali, protože loňský rok byl z tohoto pohledu velmi úspěšný.
1: Než si budeme povídat o současných trendech a o tom, co máte pro turisty připraveno, vraťme se ještě k povodním z podzimu roku 2024. Pociťují ještě turistické cíle a podnikatelé do zvuky těchto povodní? Jak je to teď aktuálně na sever s dopravou? Je už vše v pořádku, anebo jsou ještě někde problémy?
2: Kdybych řekl, že je vše v pořádku, tak bych zase lhal, protože stále ta povodeň lze vidět při cestě do Jeseníků v určitých lokalitách. Jsou to ta koryta řek Bělá, Staříč a vlastně na Šumprsku, Zloučné nad Desnou, kde v podstatě ty opravy díky mnoha faktorů, o těch se asi bavit nebudeme, prostě jsou později realizované, než bychom my si představovali, než by i starostové rádi realizovali, nicméně je to stav, který neovlivníme a pořád turisté, kteří budou mít otevřené oči po cestě do Jeseníků, mohou zahlédnout, jakým způsobem povodeň Jeseníky vlastně poznamenala z pohledu turistických cílů, z pohledu služeb a dalších vlastně atraktivit, které Jeseníky nabízejí. Můžeme zase naopak říct, že všechno už je tak, jak bylo před povodně v roce 2024.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem dnešního O čem se mluví je Tomáš Rak ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Příští víkend začínají dětem prázdniny, tím i hlavní turistická sezóna. Pane Raku, jak jsou Jeseníky na turisty připraveny? Máte pro ně nějaké novinky?
2: Tak novinky, těch je vždycky celá řada. Každý ubytovatel, každý provozovatel, jak z pohledu podnikatelů, tak z pohledu veřejné správy, to znamená obcí, kraje, realizuje spoustu novinek. My můžeme z těch významných novinek samozřejmě zmínit tu největší, dalo by se říci, která Jeseníky posouvá zase opět k evropské špičce, a to je velké wellness centrum na Dolní Moravě, Mellory, které si bude a zcela získá významnou část svých cílových zákazníků. Z pohledu naučných stezek je to nová naučná stezka v Písečné, ve Velké Kraši. Máme vlastně naučnou stezku v Šumperku, která se věnuje věře Čáslavské, jejímu odkazu, kdy v podstatě mohou návštěvníci turisté pohybovým způsobem se do této stezky zapojit. Je to v krásném prostředí šumperských městských skal. A to je jedna z možností, kterou mohou využít turisté návštěvníci v přírodě a z pohledu třeba interiérových věcí. Zcela výjimečnou záležitostí je v Rapotíně Klamárium, vlastně muzeum optických klamů, které otevřelo před pár dny a zcela jistě si také najdou svoji cílovou skupinu právě u rodin s dětmi. A co je naše srdcovka, tak je to samozřejmě nově vybudované oblastní turistické informační centrum, za kterým stojí naše sdružení a které bude poskytovat informace právě na cestě do Jeseníku na té jesenické straně v Lipové Lázni a otvíráme už 29. června. což je za pár dní.
1: Lidé jsou v posledních letech zvyklí také na různé turistické karty, které nabízejí slevy, výhodné vstupy a tak dále. Nabízíte něco takového i v Jeseníkách a napadá mě i téma třeba seniorské slevy. My jsme se párkrát přesvědčili, že na ně provozovatele třeba lanovek příliš neslyší. Jak to tedy i s touto otázkou je?
2: Tady ten systém slevy v karet je dlouhodobě samozřejmě složitý udržovat, takže z těch aktuálně platných karet zůstává Olomouc Region Card, která je aktuálně provozována vlastně krajskou centrálou cestovní ruchu a doznává spoustu pozitivních změn. Stabilní kartou plnou výhod a zážitků je v podstatě karta našeho sdružení Yes Card, která je nově propojená i s systémem Sphere Card, v podstatě svět slev, které těm držitelům vlastně odemknou slevy i mimo turistickou destinaci Jeseníky v různých e-shopech, v různých prodejnách. A pro seniory, kromě seniorského cestování, stále běží senior card, respektive seniorská sleva, která je celorepubliková, kterou mohou uplatnit taky v Jeseníkách.
1: Co nabízí Jeseníky sportovcům a takovým těm adrenalinovým typům? Jaké pro ně máte vyžití?
2: Tady by se dalo říci, že vycházíme z té cílové skupiny aktivních návštěvníků, aktivních turistů, takže kromě bike trailových parků, které dneska Loučné nad Desnou, dalo by se říci, nejlepší evropské bajkové trasy jsou v Rychlebských stezkách. Můžeme prezentovat také vlastně bajkové trasy na straně Pardubické, což je vlastně Dolní Morava, tak se mohou vyžít také návštěvníci v rámci různého plavání, od krytých bazénů, to znamená wellness parků ve Velkých Rosinách, jak to jsem zmiňoval, na Dolní Moravě, tak to jsou právě jesenické tůně, tůňky a vodopády, které přes léto a nejen to vlastně nabízí možnost se schladit a užít si vlastně tu horskou přírodu přirozeně na svém těle. Novinkou je také třeba v Běle pod Pradědou Kalafatičová plotna, což je vlastně skalní útvar, kde jsou provozněny a zpřístupněny feratové trasy, což je novinkou letošního roku a zcela jistě tohle bude velmi populární mezi vyhledávači právě této aktivní turistiky.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
1: Dnešním hostem je Tomáš Rak, ředitel Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Pane Raku, dlouhodobě se snažíte lákat turisty také do méně frekventovaných míst kraje. Jsou ale ještě vůbec taková místa a pokud ano, tak kde a jak se o nich lidé dozvědí?
2: Tak jednak ta informace pro ně je připravená, dalo by se říci, jako na dlaní na stránce jeseniky.cz a jak už jsem zmiňoval ty různé, řekněme, hity letošního léta, tak zcela jistě jsem právě opomenul část Javornicka, Žiluska a Rychleb, což je lokalita homogenní, která stále nabízí v podstatě neobjevená místa, ať už to jsou Benušiny, Misky, ať už to je Javornicko, Račí údolí, Boží hora na Žilusku, krásné zatopené lomy, nádherné cyklotrasy, stezky. Je to v podstatě kraj, kde když se vydáte i v té největší turistické sezóně, tak nepotkáte moc turistů a to jsou benefity.

0: počasí nepřeje, tak můžeme doporučit areál, jako je Běla v pohybu, která nabízí celou řadu nádherných, atraktivních v podstatě aktivit pod jednou střechou. Můžeme vzpomenout také Městské muzeum Soudu v Javorníku, které připomíná vlastně historii této pohraniční části Jeseníku, a Šumperské akvacentrum nebo termální wellness Velký Rosinář zcela jistě nabídnou zase ty aktivity spojené s aktivním vyžitím ve vodě, pod střechou, v teplé termální vodě.
1: Pokud by se někdo chtěl do Jeseníku vypravit, tak říkajíc na divoko, a skutečně chtěl kempovat, ať už se stanem nebo s kempingovým autem, má i tyhle možnosti, ať se nebavíme jenom o hotelích a penzionech?
0: Zcela jistě, to znamená, buď si člověk vybere z té nabídky široké, kterou Jeseníky nabízejí, samozřejmě dneska lidé objednávají na poslední chvíli, trošku se více zabývají tím, jaké počasí je v rámci předpovědi předpovídáno na ten termín, kdy budou v Jeseníkách, ale pro ty lidi, kteří vyráží na divoko a v podstatě z minuty na minutu, tak dneska už Jeseníky nabízejí celá řadu míst. V této věci díky Olomouckému kraji se podařilo vybudovat spoustu štelplaců, máme už teen housey, to znamená ta nabídka, kterou najdou na jeseniky.cz, už dneska uspokojí právě i tyto turisty, kteří nechtějí být svázáni pravidly penzionu, hotelu anebo třeba velkých kempů.
1: A my za tyhle pozitivní informace všechny děkujeme. Jak jsou na letní turistickou sezónu připraveny nejvyšší Moravskoslezské hory Jeseníky, jsme se v O čem se mluví bavili s Tomášem Rakem, ředitelem Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Děkujeme za váš čas a přejeme vydařené léto. Naschledanou.
0: Děkujeme a na všechny turisty se těšíme.
2: Český rozhlas Olomouc, O čem se mluví?

0: Přímo z místa.
1: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v

0: pořadu přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vepkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9:00.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji z Kožušan až na mistrovství světa. Takovou pohádkovou kariéru zapsal fotbalový obránce David Rozehnal. Ten dnes ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc mluvil s Jirkou Matějů o současné reprezentaci, která mimochodem za pár minut rozehraje svůj zápas proti JAR. David Rozehnal ale také povídal o svých začátcích ve velkém fotbale, kdy pozdější obránce hrál ještě v útoku a rozhodně nepatřil mezi nejvyšší v týmu.
1: Já jsem se vytáhl až v prváku, ve druháku, na střední. Máme takovou zajímavou fotku právě z prváku, kdy jsem nejmenší ze třídy, vypadám tam hodně, hodně srandovně a vytáhl jsem se zhruba ve druháku a to bylo hodně rychlý, když jsem měli problémy trošku se zádama, ale dostal jsem se z toho, zvládl jsem to a potom už jsem zůstal na těch 191 cm.
2: A tam došlo k tomu přesunu do obrany?
1: Zhruba v tom věku, kdy právě jsem měl ty lehký zdravotní problémy kvůli tomu růstu, tak jsem odešel vlastně ze Sigmy v 17 letech. Zhruba v tu dobu jsem maturoval, tak jsem si řekl, OK, tak to využiju, půjdu právě do Kožušan. Šel jsem na půl roku do Kožušan, kde mě ještě trénoval táta a hrál tam brácha. Využil jsem toho, že v tu dobu jsem maturoval, takže jsem si řekl, OK, půjdu víc do klidu, budu si to užívat. Narazil jsem na mužský fotbal, protože už v tu dobu jsme, myslím, hráli první B třídu, takže to si myslím, že mě taky zocelilo. A potom pan trenér Chromý mě vlastně po tom půl roce vzal zpátky do Sigmy, vrátil mě vlastně, já jsem celou dobu byl o rok napřed, vlastně hrával jsem se staršíma, on mě vrátil do té kategorie, kde jsem patřil, nebo měl patřit, no ale dal mě na toho stopera, no a když jsem mu jednou po zápase řekl, že mi to nebaví, tak mě dal na vybranou, buď si zeber věci a běž, anebo tam budeš hrát, no, takže jsem rád, že jsem měl takovou mentalitu, jakou jsem měl a mám, že jsem se prostě kousl a šel jsem do toho. Protože i možná díky tomu, věřím, že i díky tomu jsem měl takovou kariéru, jakou jsem měl.
2: Já jsem si právě říkal, co to mělo znamenat, tam vlastně ten úsek najednou ze Sigmy do Kožušan a zase rychle zpátky. Ta domluva byla vlastně už předtím v Sigmě, že jsou problémy ze zády a že bude lepší si odpočinout?
1: Ne, spíš to bylo tak, že tehdejší trenér, bylo nás tam víc, já jsem dlouhodobě nehrál, nebo z toho půl roku, z toho roku jsem fakt jako 3/4 roku nehrál právě kvůli těmhle problémům a bylo mi naznačeno, že prostě bych tam nehrál, tak jsem měl na výběr buď do jiné věkové kategorie, respektive jiného týmu tady u Olomouce, anebo zkusit tohle, já jsem si vybral tohle, pro mě to byla jednoduchá volba, v tu dobu jsem žil ještě u rodičů, tak to bylo fajn.
2: V pohodě. Poměrně rychle jste se dostal i do A týmu Sigmy. Jaké to tehdy bylo pro mladýho kluka?
1: Bylo to krásný, tenkrát jsme byli takový bezstarostní, myslím si, že nebyly sociální sítě, nebyly pořádně mobility, začaly až v pozdější dobu. Nebylo tolik věcí, které by mohly odvádět vaši pozornost a já už od toho útlého věku jsem měl v hlavě to, že chci hrát fotbal, chci hrát profesionálně, chci být v lize, chci být v reprezentaci, chci do zahraničí. A měl jsem to takhle nastavený. Vsadil jsem hodně na jednu kartu, teď si to uvědomuji a svým dětem určitě říkám, ať to nevsází jenom na ten fotbal nebo sport nebo něco, ať si jdou za svými sny, ale ať přemýšlí a mají tam nějaký zadní vrátka. Ale bylo to fajn, my jsme zlížili k těm velkým hráčům, tady Olomoucí, Olda Machala, Tomáš Vifaluši tenkrát, sice byl mladší, Míša Kovář na stoperech, Martin Kotůlek, jo, bylo to fajn vidět vlastně tu historii té Olomouce, Sigmy jako takové, velké zápasy proti Realu Madrid, když jsem tam byl jako účastník, myslím, v hledišti, jo, takže to mě všechno motivovalo k tomu, abych se dostal vlastně na jejich úroveň a potom třeba šel dál.
0: A David Rozehnal opravdu šel dál. Zahrál si v Belgii, ve Francii za Paris Saint-Germain, v Anglii za Newcastle, v Itálii za Lazio Řím a prošel toho ještě víc. Teď bude jistě sledovat i dnešní utkání českých fotbalistů proti Jihoafrické republice. A pokud byste si chtěli třeba po fotbale pustit celý rozhovor s Davidem Rozehnalem, najdete ho na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: A pokud byste chtěli i dál poslouchat vysílání Českého rozhlasu Olomouc, budeme jenom rádi. Po 18. hodině nám můžete zavolat, budeme hrát pro radost dechovou a lidovou muziku. A v 19.05 startuje pravidelný čtvrteční pořad s názvem Roky, desky a hity Karla Gotta, uvádí Jirka Matějů. U mikrofonu byl Tomáš Kedzior a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku uzavřel požár kamionu. Lidé se v Olomouci naposledy rozloučili se Zdenou Mašínovou. Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Zítra bude oblačno a teploty do 32 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku dnes odpoledne v obou směrech uzavřel rozsáhlý požár kamionu. Teď už jde projet ve směru na Ostravu, řekla mluvčí policie Marie Šafářová. Podle policie nešlo o nehodu, kamionu začal za jízdy hořet návěs. Nikdo nebyl zraněn, požár byl rozsáhlý, dým byl vidět z dálky několika kilometrů. V areálu Olomoucké fakultní nemocnice pokračuje stavba nového centrálního pavilonu za 3,5 miliardy korun. Dělníci už dokončili hrubou stavbu. Kompletně hotová by budova měla být na jaře roku 2028. Více vedoucí nemocničního odboru investic František Valíček.
2: Probíhá instalace oken, probíhá příprava už na provětrávanou část fasády, to znamená, že to je od toho druhého podlaží výše, kde máme provětrávanou fasádu z bondu. Barva bude taková měděnka, takže do zelená bude tato část a ten sokl objektu bude z kamene.
0: V kostele Českobratrské církve evangelické v Olomouci se dnes odpoledne lidé naposledy rozloučili se Zdenou Mašínovou. Sestra protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji, zemřela minulý týden ve středu. Bylo jí 92 let.
3: Bude nám tady strašně chybět jako morální maják, jako statečný člověk.
4: Historik a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík je jedním ze smutečných hostů, kteří zaplnili olomoucký evangelický kostel v Blahoslavově ulici. Na poslední rozloučení se Zdenou Mašínovou dorazil i český spisovatel a scénárista Martin Šinkovský.
5: Ten její postoj byl v podstatě velice jednoduchý. Dal by se zhrnout do takového hesla, že zlu se neustupuje, proti zlu se musí bojovat.
4: Lidé k rakvi ze světle hnědého dřeva nanosili velké množství květin a věnců. Dominoval věnec od prezidenta republiky či květinové srdce od bratra Zdeny Mašínové Josefa. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou bojují v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Ve čtvrté minutě je to 0-0. A hokejové mistrovství světa v roce 2031 by se mohlo hrát v Praze a v Brně, pokud Česko uspěje s kandidaturou. Na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje to řekl jeho viceprezident Petr Bříza.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku malou oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v Jeseníkách s možností lokální přehánky. Teploty 28 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Jak už jsme informovali, stále neprojedete po dálnici D35 u Přáslavic. Na 280. kilometru ve směru na Olomouc probíhají odklízecí práce po požáru nákladního vozidla. A opatrně na silnici 43 mezi Štíty na Šumpersku a Horními Heřmanicemi. Osobní auto tam najelo do svodidel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, vás zdraví Vilém Pospíšil, no a vy moc dobře víte, co po zprávách v 18 hodin přichází. Pokud samozřejmě zrovna nesledujete zápas našich fotbalových reprezentantů, tak určitě vytáčíte telefonní číslo 221 555 444 nebo píšete SMSky na číslo 723 70 33 51. No a voláte nebo píšete proto, že chcete zahrát nějakou vaši oblíbenou lidovou nebo dechovou píseň a poslat ji třeba nějakému Milanovi, kterého znáte, k svátku. Tak hezký poslech.

0: Jako první zahrála Veselka v pořadu Hrajeme pro radost pro dnešní den 18. června ve čtvrtek. Pokračujeme dál samozřejmě, vy poctivě telefonujete, voláte a jako první přijde na řadu paní Anna z Velké nad Veličkou. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, prajem vám a všetkým poslucháčom. Dneska k velkému sviatku tým Milanom pošleme gratuláciu asi tak v tom znení. Hlavně hodně, hodně zdraví, štěstí, dobrej pohody, aby sa jim vše darilo, v čem si budou podnikať. A to patří panu Milanovi Koupilovi a panu Milanovi Chrenčíkovi mladšímu i staršímu a všem ostatným Milanům, aj tým, kdo nikdo nezahraje. A pozdravujem taky našich přátel. A vám srdečně děkujem a taky vám povenujem tuto píseň. Děkujem vám. A zase někdy do počutia.
0: Budu se těšit naslyšenou. Přát můžete samozřejmě k dnešnímu svátku všem Milanům, nebo také k narozeninám, buď k těm dnešním, nebo pozdějším minulým a také samozřejmě k svátkům, které jste třeba nestihli popřát včera, předevčírem a tak dále. A to je právě první tady SMS-kový vzkaz, který mi dorazil. Budeme totiž hrát Dolfíčkovi Moravcovi k svátku, ten měl včera. Dolfíčku, přeji ti hodně štěstí, zdraví i lásky a abys nebyl stále smutný, to ti přeje ze srdce Jiřka.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: To byla česká švitorka, která nás tak trošku zavedla do Itálie, do Benátek, protože to byla píseň s názvem Gondola milování a ono se to v tomhletom velmi perném počasí asi hodí, že zavzpomínáme na tu Itálii, jako třeba jste tam někteří z vás byli. Pokračujeme dál, samozřejmě další píseň je připravena, tentokrát to bude Hvězdička a pro koho bude, to už řekne paní Štěpánka z Čelčit. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou a všechny posluchače. Zítra slaví narozeniny paní Ludmila Kouřilová z Čelčic. Milá Lidunko, do dalších let chceme popřát hlavně zdraví, zdraví to je nejdůležitější, štěstí a rodinnou pohodu. To vše i ze srdce přeji tvoji nejbližší, všichni Kubesovi a určitě každý, kdo tě má rád. Mějte se všichni hezky, pane redaktore, vám mnohokrát děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Píseň posíláme a touto cestou přejeme k dnešnímu svátku mému dědovi Milanu Vybíralovi z Hanácké Mozek Litovel. Přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a stále spoustu optimismu. Dále také zdravím všechny ostatní posluchače Českého rozhlasu Olomouc a přeji všem hezké letní dny. Píše Jana Němečková.

0: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.
1: Někdy připadám si vážně jako blázen, to mi rozřešení dá, rozřešení dá.
2: Loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stejně jako Veselka v písni Třeboňští rybáři, kterou jste právě slyšeli, ke konci trošku zrychlila, tak my také samozřejmě nemáme času úplně na zbyt, proto pokračujeme dál. Připravena je krajanka a na telefonu paní Staňka z Lomnice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát své sestře Dobrudová Libuši Chvapilové a její rodině Libuši Kubíčkové a její rodině. Dále Lidušce do Jeseníku Pohádkové babičce. Zdeníšte z Holubic, Ladějovi Stovačová a jeho kanárka a Ludmily z Olomouce. Přeji vám všem hodně zdravíčka a štěstíčka. Byla jsem na operaci a tak vám volám teď. Děkuji vám a tahle písnička je i pro vás.
0: Děkuju.
1: A děkuji vám za vybrání.
0: A rádo se stalo.
1: Že jste mě přijal.
0: Rádo se stalo. Mějte se krásně a je všechno dobré u vás.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou. Hrát budeme k svátku také řidiči autobusu panu Milanovi Fajtovi ze Štítů. Hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně kilometrů bez nehod přeje kamarád Olga.

0: No a vy nemusíte vyprávět pohádky, ale můžete si poslechnout nějaké další lidové nebo dechové písně. Teď dohráli Chaloupky pod horami od Krajanky, no a připravena je píseň Nemelem, nemelem, a na telefonu už vyčkává pan Antonín z Bedihoště. Dobrý den.
1: Báječný podvečer přeji všem věrným posluchačům, posluchačkám a také celému kolektivu Moravského rozhlasu Olomouc. Touto cestou zdvořile pozdravuji Danu a Janu z Malína a velice rád děkuji za včerejší SMS-ku, jež byla ke mně adresována. Milé ženy, potěšení na mé straně, jen tak dál a ještě hustší kapky. Tolik od vdovce Antonína z Bedihoště. Moravském rozhlasu Olomouc za zahrání pán Bůh zaplať a příště na shledanou.
0: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Písnička bude patřit také panu Milanu Perďochovi z Velkých Kunětic, ten totiž stejně jako všichni ostatní Milanové slaví svůj svátek. Hodně štěstí, zdraví a lásky mu přeje Jarka a Silva, no a také všechna vnoučata a pravnoučata a všechno nejlepší přeje i babička svému vnukovi Milanovi.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Snad vám voda mlejn nesebrala, nesebrala vám ani mlejn, ani rádio, a tak můžete dále poslouchat Český rozhlas Olomouc, pořad Hrajeme pro radost a psát nějaké krásné SMS-kové vzkazy vašim přátelům, jako třeba, že hrajeme do České vsi u Jeseníku. Jiřině, pro pěkný podvečer, ať se ti daří, to ti přeje sestra. Písničku posíláme také a děkujeme paní Staničce z Lomnice a přeji pevné zdraví. Dále písnička patří Jindřišce z Chrupině, Vládičkovi Stovačova, Břeťovi Pískovi a všem posluchačům přeji pěkný večer. No a posíláme také písničku paní Evě Zapletalové, která slaví krásné kulaté narozeniny. Teto všechno nejlepší, hodně štěstí a pevné zdravíčko přeje do dalších let Jana z Olešnice. No a my máme ještě nějaký ten čas, takže nemusíte váhat, vytočte telefonní číslo, které za malou chvíli uslyšíte, a můžete si vybrat nějakou vaší oblíbenou lidovou dechovou píseň.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je to tak, Loštice jsou na Moravě, tak se jmenuje píseň, která právě dohrála. No a nejen Loštice, samozřejmě i třeba Moravičany nebo Doubravice jsou na Moravě a v nich, z nich volá paní Ludmila. Dobrý den.
1: Krásný den, ještě jednou vám přeji, pane Vilémku, a je to pravda. A ty Loštice jsou tady 3 kilometry od Moravičan
0: a Doubravice.
1: No, takže měl byste taky někdy dát vědět a zajedeme spolem do Loštic na Tvarušky, podívat se a jí pookoštovat. Až budete mít někdy čas a volno chvilku a někdy se směr, tak dejte vědět.
0: Určitě.
1: A tak bych dnesky chtěla vám poděkovat, Vilémku, za milý přivítání a chtěla bych poslat písničku s poděkováním za polední paní Zdeničce Pavelčikové Sunčová, panu Oldovi Crhákovi z Nemilé a paní Alence Hrubé z Moravičan s celou její rodinou, s Ivankou, dcerou a s manželem Karlem. Děkuju za krásnou písničku polední a chtěla bych dnes poslat hudební dárek k dnešnímu svátku Milanům švagrovi, panu Milanovi Rozmanovi z Doubravice, jeho synovi taky mladému Milanovi a ten má dnes zároveň i krásné narozeniny. Takým oběma a panu Milanovi Vitáskovi z Moravičan. Tak oslavencům přeji všechno nejlepší k svátku dnešnímu. Hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky, pohody a úterý ještě měl svátek Zbyněk, tak bych chtěla ještě jednou poslat taky písničku k svátku mému synovi, panu Zbyňkovi Vykydalovi z Loštic a jeho synovi Zbyněčkovi a synovi přeju ještě jednou těch rybářských úlovků a úspěchů, ať se mu daří. Petru zdar. Petru zdar. Jak se to říká, že? No a písničku poslat.

0: posílám taky všem přátelům, posluchačům a vám, pane Vilemku.
1: Děkuji moc.
0: Hlavně za všechno, jak jste hodné, zlaté chlapec. Děkuji moc a mějte se krásně.
1: To se stalo. Vy také, mějte se naslyšenou, díky za zavolání.
0: Naslyšenou.
1: Písnička udělá radost také Evičce do Strukova, Marušce do Hrabišína, Lidušce do Jeseníku, Věrušce do Bílovic, Janě a Jiřímu do Roštěnínu a Zdeničkám v Hrochově a Uničově. Všechny přátelé, moc zdraví Hanka z Předmostí. Opět přání k dnešnímu svátku, tentokrát manželovi Milanu Poláškovi, všechno nejlepší přeje manželka Anička. Písnička letí také pro Jožina a Alenku do městečka Trnávky, kteří nám grilují dobré masíčko, výbornou zeleninu. Písničku posílají Hofmanovi a Maruška Zapletalová. A další přání k dnešnímu svátku, tentokrát Milanu Valentovi z Bernartic. Hodně zdravíčka, štěstí, lásky a boží požehnání mu přejí všichni blízcí přátelé, jako je Marie, Veronika, Emilka, Vincencie Valentová a celá veliká rodina.

0: Zpívejte, tleskejte, jak zpívá Veselka. Věřím, že jste si zaspívali, někteří třeba i zatleskali a budete si zpívat i tu další píseň Cestičku v trávě od Veselé trojky. A pro koho bude? Zdravím paní Marii v Kolšově.
1: Dobrý den, já vás zdravím a děkuji za vybrání písničky a touto cestou a k dobré pohodě bych chtěla poslat písničku Jarkovi a Elišce do Rapotina, Marušce Faltinkové, Jiřímu do Hrabišina, Haničce Jarkovi do Předmostí, Jardovi Benešovi do Loštic, Řezbáři, Lidušce a Lence do Jeseníku, Jiřince do Sudkova, Aničce do Bludova a Deničce do Hrochova. A všem přeji krásný den. Děkuji vám, pane Viláme, naslyšenou někdy.
0: Budu se těšit, vám také krásný den, naslyšenou. Písnička bude patřit také Eržice Lepařové z Lipňan, jen tak pro radost. Milá Eržiko, posíláme ti písničku, ať máš dobrou náladu a nic tě netrápí, napsala Milka, Pepa a Marie. Radost a potěšení bude píseň rozdávat také Evičce do Strukova, Marušce do Hrabišína, Lidušce do Jeseníku, Věrušce do Bílovic, Janě a Jiřímu z Roštění a Zdeničkám do Hrochova a Uničova, napsala paní Hanka z Předmostí. Eda Poláček z Nové Vsi u Jeseníku si také užije další píseň. Přejeme ti, Edo, opožděně k svátku hodně zdraví, lásky, úspěchů a ať se ti splní všechna přání, napsala Máňa, Milka, Pepa, Jožin a Alena. No a poslední SMS-kový vzkaz je tady a pozdrav pro Janu Pobudskou z Mohelnice. Snad jí přijde vhod další písnička. Zdraví Jarda od Kyjova. Já jak tak koukám, další čas na posluchače nám bohužel nevyzbyl, ale však to znáte. Další možnost máte zítra mezi 12. a 13. hodinou, nebo opět mezi 18. a 19. hodinou. Za malou chvíli nejaktuálnější zprávy v celou a potom roky, desky a hity Karla Gotta.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucká kauza Vidkun končí. V Mikulovicích dělníci začínají opravovat cesty poškozené povodněmi. Čeští fotbalisté vedou na mistrovství světa nad Jihoafrickou republikou 1-0. Zítra bude oblačno a teploty do 32 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Ústavní soud ukončil kauzu Vidkun, odmítl stížnost olomouckého podnikatele Ivana Kyselého a potvrdil pro něj dvouletou podmínku a peněžitý trest. Případ se týkal úniků informací z policejních spisů. Ty měl získávat od někdejšího policejního náměstka Karla Kadlece. Kyselý podle usnesení vynášel informace z kauz olomouckého akvaparku nebo HC Olomouc. Podle soudu to mohlo ohrozit účel trestního řízení. Aktéři kauzy Vidkun zpochybňovali odposlechy i další důkazy. Ústavní soud ale řekl, že v postupu soudů nenašel žádné nedostatky. Dělníci dnes zahájili v Mikulovicích na Jesenicku opravy 18 cest, které poškodila nebo kompletně odplavila velká voda při předloňských záplavách. Práce potrvají do září a o jaké cesty půjde, popisuje starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
4: Povodní byly pouze zasypány a teď by se měly ty komunikace dotáhnout již do standardní podoby. Máme spoustu komunikací, to je část komunikace Hlucholiska, Kamenická, Potoční, komunikace v Širokém Brodě za poštou. Myslím si, že se jedná plus minus o částku kolem 60 milionů.
3: Letní sezónu zahájí zítra městské koupaliště ve Šternberku. Cena vstupného zůstává stejná jako loni. Mezi novinky patří nové zázemí v opravené správní budově. Zahrnuje například dětský koutek, říká mluvčí radnice Irena Černocká.
5: Kompletně nové zázemí, nové toalety, nové šatny. Dokonce v těch šatnách máme i takový dětský koutek, v případě, že by tam potřebovali rodiče zabavit krátce děti. Nově tam bude otevřeno také občerstvení, které bude v provozu právě po dobu té hlavní koupací sezony. Sport.
3: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa druhý duel ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou aktuálně bojují o své první body na turnaji s Jihoafrickou republikou. Po prvním poločase vede Česko 1-0 po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. A tenistka přerovského klubu Linda Nosková porazila na travnatém turnaji v Berlíně francouzsku Pariovou 2x6-2 a postoupila do čtvrtfinále. Její příští soupeřkou bude Španělka Badosalová. Neuspěla naopak světová desítka Karolína Muchová. Rodačka z Olomouce podlehla vítězce loňského Australian Open Američance Keesové 4-6 a 5-7.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme na střední Moravě zpočátku malou oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v Jeseníkách s možností lokální přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 26 a pované slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřená je stále dálnice D35 na 282. až 279. kilometru u Přáslavic ve směru na Olomouc, a to kvůli odklízecím pracím po požáru nákladního vozidla. A neprojedete také po nájezdu na D35 ve směru na Olomouc na exitu 281 Přáslavice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Hezký podvečer u 16. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. V 69. u nás vyšlo 4. album s dlouhatánským názvem Poslouchejte. Karel Gott zpívá Lásku bláznivou a další hity, které přestože bylo sběrem z aktuálních nahrávek, patří v celé diskografii zpěváka k těm nejlepším. I proto si zaslouží, aby zaznělo celé. A tak si dnes budeme hrát výhradně první vinylovou stranu. Otevřela i písnička bratrů Štajdlových Narodil se máj. Jako další je výpůjčka od Petuly Clark. Textař Jiří Štajdl českou verzi nazval Zpátky si dám tenhle film a tehdy nikdo netušil, že na začátku 90. let dá jméno nejen hudebnímu pořadu v České televizi, ale později Karlovi splnila i dávný sen stát se rozhlasovým DJem. Jednotlivé díly pořadu Zpátky si dám tenhle film, který běžel na dvojce, si stále můžete připomínat na iRozhlase. Pojďme si tedy pustit další ze záplavy hitů, u kterých je jako skladatel podepsán hitmaker Les Reed. Ostatně mnohé jsme si už v našem pořadu hráli. A na 4. albu Karla Gotta je jeho jméno napsáno hned u 3 položek. Teď tedy Kiss Me Goodbye, neboli Zpátky si dám tenhle film.

Píšťala a hůl, jedna ze tří písní Karla Svobody, které najdete na desce Poslouchejte. Karel Gott zpívá Lásku bláznivou a další hity z roku 1969. Jejíž první vinylovou stranu si dnes hrajeme. Kromě velkých evergreenů jsem z ní měl od prvního setkání velmi rád písničku Pokoj duši tvé. Jasná italská kantiléna pouští Karlův hlas do nadpozemských výšin a Jiří Štajdl tady byl textařsky znovu stoprocentní. Italská skupina New Trolls, která se skladbou Io che ho te soutěžila na festivalu v Sanremu v roce 1969, ze semifinále tehdy do hlavní soutěže nepostoupila, čemuž se vzhledem ke skřehotání hlavního zpěváka ani nemůžeme divit. O to víc je potěšitelné, že Gott nebo jeho tým po písni celkem neomylně sáhli a dokázali ji vybrousit do skutečně parádního výsledného tvaru.

Eloise, celosvětový hit dvojčat Ryanových, kdy Paul složil a Barry zaspíval, je prostě pořád dechberoucí. Byl konec 60. let a dělal se takhle fantastický pop, kdy nikomu nevadilo, že písnička má přes 5 minut. A co je třeba podtrhnout, česká verze nijak nezaostává za originálem. Karel tu ukazuje kompletní hlasový rejstřík, včetně křičených tónů, ve kterých mu to fakt sluší, a podtrhnout musím i špičkový výkon tanečního orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou Josefa Vobruby. Těžko u těchto a podobných písní nemilovat ten dokonalý velký orchestrální zvuk, kde všechno tak fantasticky hraje. Ale pojďme to sklidnit, s dnešním dílem pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta se rozloučíme písní Pro Káťu, kterou se snažili autoři Karel Svoboda a Jiří Štajdl potěšit všechny nositelky tohoto jména. Uzavírala první vinylovou stranu alba Poslouchejte, Karel Gott zpívá Lásku bláznivou a další hity a jak asi tušíte, s tou druhou se potkáme příští týden.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerate šukaršu nebena. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním smyslem a vizí této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázok a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy. Ve vztahu právě k různým rezortům nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: Je 20 hodin. Český rozhlas. Zprávy. Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů. V pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
1: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmě nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmu. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než milion korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
2: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
3: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny. Počasí. Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem. U omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
4: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program větší tréma, ale o to bylo krásnější a takový pompeznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne, no.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se rychle, možná brzy
1: naplní.
0: Máme
1: to ještě na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ s tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Tak, jako, zpomalím vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku, ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Diany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zvožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuju o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ne že načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš no, tak zhruba to už, tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem a ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zpívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula si s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už si v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy si úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy si byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď si Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový vlastně no, šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec, Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Takže se ti to vrací.
1: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo? A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh ty choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hes, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurs.

0: byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, Divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a Divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě, a to bylo Phantom Opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
1: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
0: tak máme, to čtvrtka ještě.
1: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
0: No určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý, a vlastně i ta náplň je, že mě to baví, a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů, a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice, a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
1: To je taková naše Carnegie Hall.
0: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí, a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního, tam je takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity, a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
1: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
0: no
1: to musím taky zvládnout.
0: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
1: Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje, a ty jsi to nechtěl slyšet, ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory, příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli, a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice, a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského, a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším, a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na Zámcích, na Hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal, takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin.
1: No.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra, a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem, a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frajerky, ta moje frajerka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, tak to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel, a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co bys

A tak vím, dík novinám, co by řek mi Houston, Houston, Houston.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle jakoby špatně půlce června vlastně 14 dní před začátkem prázdnin, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořdorák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gol Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
3: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olmouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobeka vyznání krásné Amandě, s ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jennings z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By jako přiznání jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa na Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela dva týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká. Dlouhý.

śliczne skanery.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny, a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání: To jsem já.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými huslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O 5 let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Micky Rivola z gramofonové skládačky Trampských elit mimořádně vytrvala poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen Nashvillské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný, cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct točí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický, 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionki, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já některýho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako axamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paži jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami, bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

a mír. Kdo pak nesvítí?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuálním jistě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonicích, abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského rádiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Králů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: ješ znaš, a te prave srce daš.
1: Vjer, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou uči, znešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splést
1: a jde za cílem svým.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomnem nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlagemeldung, tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceové, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic, to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: To je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Mielce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou rolí je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě zbraň, trubu spustil generál Marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku, ta. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin, tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, Nemá sporty, či Mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režiích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev. A tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí. Pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože... Pustíme z klece tygra, ze pání Jona Štvát.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Karel Höger a děti. No, to je velké téma. Karel Höger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor, všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je.

0: przeklataje mnie fagot.
1: Dziwne imieno, dumał kontrabas. No tak może kniać zahraje.
0: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
2: Ten hraje jako já, vydechla harfa. Jenže neví jak dál. Dál to asi neumí.
0: Začal znovu
2: a neví jak dál, zůstal zase trčet. Nijak mu neslouží paměť.
3: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
2: Co to říká?
0: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme, asi nějakou skladbu, nějakou bude 7 hodin.
1: Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas. A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky. Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
2: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
1: No, že jo, potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
4: Tak to přece jen bude umělec,
1: minila kytara.
4: No, tomu to jde, no výborně je přijat, zvolal kontrabas. A teď mu řekni fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
1: A teď.
5: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
4: Co to tam křičí?
1: Diví se kytara. No do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prihrajeme bez vervy.
4: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
1: A teď.
5: Ale, zase chyba. Tak takhle nám boží moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
4: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem fagote přivedl pěkného šťourala.
0: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
6: Dobrý trvný, přátelé, jste jistě všichni připraveni, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně z...
4: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
6: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten. No, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom jí napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině?
2: A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili.
1: Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů.
3: Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí. No, zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina.
4: No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu.
5: Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr,
1: zamyslel se Všetečka.
3: Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného.
5: No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny.
3: A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka.
5: Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky.
3: No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená,
1: povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva? Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát.
5: Pojď,
1: řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí po jednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Vy jste i znají, že volám do noční linky.
1: Tak. Paní Veto, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech,
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát, a my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou, a já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18. A my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR. To nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu. A já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem. A já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala, strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no. Já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 a letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem, o čem jste tak psali?
2: No, že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stýkali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo. my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát. Uh-huh. Jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa. Uh-huh. Maminka říkala, ježišmarja, co blázníš. Já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu. Hamburg Barlében to bylo. Jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili. On za mnou jezdil do Olomouce na té motorce. On měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, ale.
2: A potom mě napsal, ano. A já jsem to strašně to oplakala. On mě napsal, že si našel holku.
1: Je. Jo?
2: Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já na něho do dneška vzpomínám. Uh-huh. A on už dneska může mít 670 let.
1: No jo, tak
2: 670 let.
1: Uvidíme.
2: A
1: tak
2: tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, no, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba s to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George.
1: Tak
2: já
1: jo.
2: Jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba
2: ano.
1: Se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete
2: tak,
1: s úsměvem. Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Linky štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší. A měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka. A mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci. A my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý. A my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl
1: mám
0: zeptat.
1: Je tady všechny jestli uchovaný,
0: takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozporuží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně. Že, takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve. Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila a postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit, ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr, tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani
1: já
0: telefonování.
1: Já mám pevnou linku. A jsou pořád na pevné lince a já už ani ty mobily nemám ráda, takže já když jdu někde, já jsou pořád někde na výletě,
0: ano,
1: tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no
1: telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci, ten mobil.
0: Máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě. No. Taky se mně stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli. Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi,
1: pardon. Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně člověk. Jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste jezdím, pořád taková aktivní. Posíláte
1: někde
0: pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, dětem, přáníčka.
1: Tak, až já nikomu volomoči nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, ale že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, abych to měla pohotový, takže já tu ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A no určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: závidí. Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý večer.
0: Dobrý večer tady vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
1: Ano, ano, já teda nejsem tak to vrala, jako byly předchozí účastnice tohohle vysílání, teprve 2.40. Takže, ale taky jsem zažila krásný takový to dopisování z táboru a přesně takový ty brieffreundy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, neb muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, se chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale... A je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva, jasně. Jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
0: Ano.
1: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
0: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
1: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neuctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s vámi rozdílet.
0: Ale je to tak...
1: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
0: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva. No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
1: Ano,
0: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci. No tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
1: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle. právně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně, ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězenské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám tak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 puberťáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo. Tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co psát. No, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. Samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
0: Lepší se dívat dopředu spolu. Prostě.
1: Ano, jo, strávíme to spolu v lásce, v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe. Ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
0: Ano.
1: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
0: No tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
1: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu a paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo a opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc, protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou a vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak, vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si ji váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád, jo, v radosti, snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
0: a že se těšíte.
1: Dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou prošoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
0: Perfektně.
1: Jo, třeba teďka jsem stála, to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
0: Ano.
1: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahujou ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
0: To je přístup.
1: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
0: Je to tak.
1: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
0: Tak, a tím bych
1: proto,
0: to
1: když
0: uzavřel.
1: Vidím, někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
0: jak je to
1: Bože,
0: zbytečný.
1: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte Mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší, jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryš to, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju, že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli puberťáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
0: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
1: Ano,
0: už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale to nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
1: Děkuju vám za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek tohoto vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta. A
0: no počkejte, a zbytek, ještě to začíná.
1: Ano, jo.
0: Tak díky.
1: Zbavej ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23:40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude?
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku Bardějově a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dovali nám whisky. No a z Prešova, z Bardějova, večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi z toho do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě, tam se kouřilo a tohle to, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a vranou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, půjdeme dovnitř, tam si sedneme.
0: Mm-hmm.
1: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám té slečně, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám té slečně, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla k městní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, ptali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, vedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No?
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
0: No.
1: To tak rozpustěný. Tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po těch, vím, jak jsme jeli, tak

0: Já vezmu na píchu a tím pádem se skončíme spolu. A nebo on.
1: Mm-hmm.
0: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
1: Ano.
0: O zážitku a o všechno možný, kam jsem jezdil, s kamarádkama a takhle. No, zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
1: Mm-hmm.
0: No a on na to tajně přišel.
1: Jejda.
0: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
1: Ano.
0: No jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil.
1: Hmm.
0: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
1: A s tím to skončilo.
0: A s tím pádem to skončilo.
1: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
0: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem jako s tím, a jemu bylo 25.
1: Mm-hmm.
0: Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu, a když jedu kolem, mm-hmm. jo, vždycky.
1: Tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé teda, musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
0: Já a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
1: Dobře.
0: Tak jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly šelijaké známky.
0: To
1: jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelaký květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže pak, vy jste filatelistka.
1: No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodnes schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, i vždycky nějaký pohled jí tam poslala, teda fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala, no a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali, tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled se mu někdy poslala, tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že jo, tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
0: No a co teda zkusit napsat nějaký dopis v dnešní době někomu?
1: No já, já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tomu, ještě tam mám nějaký bratrance, sestřenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
0: Takže to funguje pořád.
1: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám, za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
0: No jo, tak jako známky, dneska tak jsou ty ceny jinde, to je pravda, to pak poslouží ta SMS-ka.
1: Právě. A oni to furt natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
0: No tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
1: No já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMS-ku za 2 koruny, že do zahraničí za 5, no takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
0: Ale
1: no,
0: takový neosobní, ne?
1: No je to tak, no ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je takhle ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A já jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako a nakonec to byla Češka provdaná na Slovensko, no.
0: Jo, takhle.
1: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam si postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak i jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. Ale a tu adresu taky mám někde ještě schovanou, no. Možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám schovaných.
0: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoli na světě, kdo by to byl?
1: No, kdyby to šlo tak mamince do nebe, no.
0: Čekal jsem
1: prostě
0: to trošku.
1: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
0: Takže jim, no tak...
1: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
0: Dopis jim poslat.
1: O tom, že ráda nebe. Prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedna z nich sama, tak prostě mám ráda všaké zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
0: To je správný, to je správný, tak bezvadný.
1: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
0: Jo, jak to říkala paní Dáša.
1: Ano.
0: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání, zdravíme do Teplic.
1: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště, naslyšenou.
0: Taky dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Republika. Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no, ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšet i ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903, byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s těma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč.
0: Uh-huh.
1: A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to miduo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky, drahé děti, ingustovou tušku, jestli se to ještě dělá, ty tušky nevím, na pěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je po kunovsky a toto je spisovně. A aj ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 47. roku se s toma odstěl. Tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku, a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se přesně, co tak je, ty Hradčany, jak na těch pohledoch. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tož, ale taku tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli, třeba že jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí bez, manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam jsem měla tetu, tam měla 10 dětí, jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No,
0: jo, takže byste...
1: To je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratr rodní, potom o 2 roky mladší. A ten, to jste nevěděl, lesti říká slovo lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: A hnehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu.
0: Aha.
1: Na obálce. Família Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, což bá, ale on a v tom duchu takto napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka si říkala, bože, to je starý buázen. A ten žije v Valbrechici. Od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem sábala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho mamičiného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zvožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Zbraslavi, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roku, když odešel. Takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal. Dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci
1: zařídit. Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem.
0: No, dobrou noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on robota je v rádiu Libanon, v rádiu Beirut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu, a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsat tu ruštinu. Da, da. Tak mě to připadlo tak strašně vtipně. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, tam v tom Libanonu. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali no. takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyspytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To dění. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Nashledanou. Děkuji. Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrou noc přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav. Dobrý večer.
1: Ano, správně. Dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné. Už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No?
1: To jako... Pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodběhl od tématu.
0: Ano, já napjatě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Mm-hmm. Já nevím, koho to zajímá, posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc a zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka smyslu, úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... Omlouvám se, promiňte.
0: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, aby jsme se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já to,
1: já to mám tolik na srdci, no. Že už ani nevím, kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíme... Pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jaksi, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
0: no.
1: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
0: Tak to jsme rádi.
1: Já jsem sloužil v armádě.
0: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Helejte. Pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. Ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Fajerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Ano, já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak
1: jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přesně nepamatuju, že to už další dobu. Jinak, dopisy, já jsem, mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať už to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuju prostě za takový slušnou komunikaci. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Tak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý a nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
1: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
0: Aha.
1: Se kterou jsme měli s Amporem Rostok družbu. Její pak šéf trenér odešel do jaru a toho jsem zahlídla kdysi v televizi, na nějakých závodech byl trenérem sprinterky Johnson. A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička. A my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
0: Ano.
1: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
0: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
1: Ne.
0: Jenom prostě táborová svatba.
1: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým a ten mu posílal, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
0: Pane jo.
1: Tak. A z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
0: Jo. Takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným
1: způsobem. Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkosti a nehledím na to, že to je o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali. Ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď využívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
0: Díky. Tak jo, naslyšenou. No a já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety. Představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100

0: mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
1: Jízdenka ale, jako známka, jo?
0: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, tak... Takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali. A je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly... Na vesnici dva telefony v těch
1: budky.
0: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
1: Jo, takhle.
0: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
1: To byly takové...
0: A to jsme si taky, no. Na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
1: Ale prostě jste si chtěli napsat.
0: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
1: jo.
0: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
1: Ano, vzpomínám, ano.
0: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
1: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
0: jasně.
1: Tak to nefunguje
0: tím,
1: úplně.
0: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
1: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
0: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
1: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
0: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
1: Jo.
0: Posílali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takovýhle, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne, mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. No,
1: aby odepsali.
0: Taky už teďka moc neposílej. Tak telefonujeme, no. Aspoň,
1: že jste v kontaktu.
0: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic jedu tím vlakem.
1: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
0: No, takhle to je.
1: Nebo...
0: No, ty známky teda... Já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože no tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no. Tak
1: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeju vám krásnou dobrou noc, taky.
0: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
1: dopis.
0: Pohled.
1: Jo, tak jo, tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No a my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A všechny je zpravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu a i dopisu a hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo?
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi
1: ale
0: ne.
1: Ale to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jezdívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byli pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, ale jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo, ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když ti dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
0: No jo, to je jasné, no.
1: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tamhle v Rožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
0: Ale tyhle dopisy máte schované?
1: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90. A my dva teda jsme vydrželi.
0: Ano.
1: A píšeme si do dneška.
0: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
1: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
0: Ano.
1: Sedneme k počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
0: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
1: Ano, i tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
0: To asi nebude.
1: Ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
0: Děkujeme. Díky moc.
1: Mějte se hezky.
0: Taky.
1: Přeju hezké léto.
0: I vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, neřkuli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si, plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep, to je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Kdysi měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne, pokrejváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízelým působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nalepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznený. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
4: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnci, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
5: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný Filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa z podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávna. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílim hospodu, než řeknete šec. Tebík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá, na to štět, jde.
6: S tím nebo s tím se nedá nic.
7: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
3: No počkejte, vy se do toho laskavě nepleďte, jo. Já to mluvím s panem
5: notářem.
3: Tak co
5: křičíte, prosím,
3: je naše. Nebo křičíte, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
3: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
3: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vyměla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
3: Okamžik.
5: Ne, prosím,
3: ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčil sledovat.
5: Prosím, to teda šaště, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
7: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
8: 200? Ne, drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
6: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
7: Moment, ještě jsem neskončil.
6: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
7: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
6: Ano, přibyly úroky, že?
8: Ano,
7: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly, a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
6: V mých očích klesá i on.
7: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
6: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
7: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
6: Vy mě mluvíte z duše.
3: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
6: Mně mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
6: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
6: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
8: Strašně.
6: Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
7: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc milovat nebudu.

smilovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu.

A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc

0: na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
4: ano,
3: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
4: ano,
3: že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Ano. Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: pochopitelně
3: takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to ty myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojištění se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až

0: Ale tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv. A ona vyšla, skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, bůž tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžku, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž, ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě rozuřený. Ne, poznám.
1: No, tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: ano. No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby... já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla, ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne Bebice. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo. Jo. A teď bába od stolu přes by nepozoroval, jak se zachovám, jo. Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla. Ano. Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: Já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
0: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
1: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
0: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
1: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
0: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty. Ano.
1: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
0: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
1: Ano, tak, jako ty, jako ty.
0: No, ovšem přitom velice roztomilý, takže...
1: Jako ty, jako ty.
0: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, klešť a pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče, sejdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi

0: čest.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu černoviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně, kdyby oba. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
0: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly. No.